0: Noc plná hvězd.
1: Dovolte, abych potěšil nyní všechny milovníky náročné literatury tím, že jim přečtu povídku, kterou řadím rovnou za Šrámkovo tělo. Je to povídka od Čimka Grossmana s názvem Volba mis. Je to správné, že dnešní svět i uprostřed závažných problémů svorně holduje ženské kráse. Tak například film, chce-li být úspěšný, musí nechat oko diváka spočinout alespoň na chvíli na tajemných křivkách dámského těla, mnohdy i na místech, která divák předtím neznal, a ve svých 40 letech je jimi mile rozrušen. Také krejčík, chce-li šatky prodat, musí látkou šetřit a stříhat úbor tak, aby připomínal spíše vitrinu. Skutečný ctitel dámského půvabu pak s oblibou usedá v soutěžních porotách, které při nejrůznějších příležitostech volí mis, tedy žínku nejkrásnější, nejinteligentnější a nejpřitažlivější. Také my, vědečtí pracovníci, kteří již druhý rok zkoumáme okolí pólu a arktickou zvěřinu, rozhodli jsme se minulé léto, když nám pošta doručila únorového playboye, zvolit královnu krásy výpravy. Náš vedoucí profesor Petr Svedberg, starý suchar, byl sice proti tomu a navrhoval raději vyjít po stopě sněžného muže, na kterou narazil včera, když svačil lišejník, ale nás mladší, ve kterých i při 45 stupních pod nulou kolovala horká krev, tento nápad celé zaujal. Vědecká práce od té chvíle šla stranou a všichni jsme žili jen volbou. Pouze profesor stále přípravy k soutěži sabotoval a zcela osamocen vyrazil za svým sněžným přeludem. Den přehlídky byl stanoven na 20. července. Telegrafista Williams už týden vysílal do éteru lákavé výzvy k okolním eskimákům k obeslání této vrcholné soutěže a způsobil tak hádky v nejednom iglu. Skutečně domorodci nepřistupovali k naší akci s důvěrou, neboť měli špatné zkušenosti s minulou výpravou P.P. Taylora, která pod průhlednou záminkou očkování proti moskytům zneužila ženy a dívky ze širokého okolí. A tak se v den finále zhromáždilo v našem táboře pouze 5 uchazeček, z nichž jedna přišla omylem a ostatní 4 proto, že se jim posledně očkování proti moskytům líbilo. Hlavní organizátor akce, geolog Winterspoon, který počítal s účastí nejméně 15 děvčat, nestratil ducha přítomnost a povolal do soutěže i členky naší výpravy, čímž zvýšil nejen počet účastnic, ale i naděje eskimaček. Neboť naše kolegyně byly skutečně především vědecké pracovnice. Zejména u bioložky Eckertové jsme dlouhá léta nevěděli, nejde-li o chlapa. No ale teď v nouzi se nám hodilo, že byla loni komisí uznána ženou. Winterspoon zavedl děvčata do iglů, které od rána meteorolog vytápěl tak úporně, až jeho rosnička běhala v láhvi od okurek jako pominutá, čímž byla předpověď počasí pro Evropu na příští měsíc vážně ohrožena. Zatímco komise zasedla ke stolku, kandidátky pomalu nastupovaly na pódium. Když astronom Schlehofer viděl, že se svlékla do plavek i asistentka profesora Svedberga Ivona, která rozhodně neměla podváhu, vtlačil mezi adeptky krásy i své 2 cvičené tučňačky a hned jim dal svůj hlas. Po prvním kole soutěže, ve kterém se hodnotila inteligence uchazeček, vedla s převahou profesorka Eckertová, která dovedla bezvadně kreslit i psát a získala tak ve všech testech tohoto kola prvá místa. Snad proto se jí zmocnila pýcha a pohrdavě zhlížela na nebohé tučňačky a nevzdělané eskimácké krasavice, které odpovídaly s tučňačkami téměř schodně, to jest mlčením. Náhle bylo vidět, co taková soutěž krásy může udělat i ze solidní vědecké pracovnice. Profesorčiny oči se za silnými čočkami vášnivě leskly a její tělo se začalo snad poprvé v životě vlnit v bocích. Pobrukující hlavní motiv z Carmen přešla bioložka 2krát laškovně jevištěm. Poprvé zatahala Winterspoona svádivě za bratku, podruhé se ukázala až nestoudně pánské porotě ze všech stran, pročež musela být soutěž na 15 minut přerušena. Fotograf Wagner, ctitel antické krásy, dokonce dostal šok a nemohl se další práce v komisi zúčastnit. Pořadí se začalo rychle měnit. Dosud vedoucí profesorka jakoby něco tušila a snažila se zachránit situaci tancem. Rozkývala své tělo do neuvěřitelných pohybů a předváděla něco mezi padoucnicí a slavností slunovratu. Porota však zůstala chladná. Míry 50, 110, 110 hovořili sami za sebe. A tak se před naší kolegyni dostali zvolna i tučňačky k velké radosti astronoma Schlehoffera, který byl před ženami bojácný a od úspěchu zajímavých živočichů si leco sliboval. Soutěž se blížila k závěru. A nutno přiznat, že nám, organizátorům, se už tak trochu vymkla z rukou. A začínali jsme litovat, že profesor Svedberg je dosud na výpravě. Ženy i ptáci na pódiu totiž zapomněli na pravidla poctivé hry, vzájemně se haněli a rafinované eskimačky se dokonce snažili strhnout ekrtové plavky, aby ji tak definitivně vyřadili ze soutěže. Porota se pak rozdrobila na frakce. Zvrhlíci začali dávat hlasy houfně tučňačkám, zatímco my rozumnější jsme přemýšleli, jak celou trapnou záležitost s volbou mis ukončit. Soutěž se však náhle nečekaně vyhodnotila sama. Rozletěly se dveře a vešel sněžný muž, veda na vodítku profesora Svedberga. Strnuli jsme s děšením. Tak tohle nám šéf nezapomene. Obnažené ženy, na stolech vínko a on sám v udidle. V místnosti se rozhostilo vražedné ticho, které náhle přerušil sněžný muž. Vrhl se k pódiu, uchvátil do náruče Eckertovou a s výkřikem "přece nevyhynu" zmizel ve tmě.

když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom takto zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. A telefon se s námi nebaví.

levým na bok, meče na plec, toulce střel. Oblekl je v rudé cáry péra vlají z hlav. Za něho tak stoupá k boji zotročilý dav. Táhnou němí s čelem chmurným jejich stud a stesk. Topí kořálka z tykve, duté tlumí bubnů třesk. Krvavý na žerdi, prapor před nimi je spjat. Skrvácený topor vzadu třímá divý kat. Kdo by vypěl vzdorně hlavu, váhal jíti vpřed. Pod sekerou jeho děsnou zachrop potí hned. Již se střetli ston a skřeky krve potoky. V slepém steku otrokové vraždí otroky. Navzájem se sápou lítě jako dravá zvěř. A již hlavy sokům sťaté nesou za kadeř. Vítězně

on praví pohrdlivě, dobře otroci. Zbraním bere skrvavenou v pluch je spřahá zas. Důdkám hlídačů zazdává hřbet jich na pospas. Z nich se mnohý ještě chlubí, já tam také byl.

0: otvírám pěsti hněvem stutmi žehálíc. Dál jen padej, biči volám, řeš tu láji víc, které bezbázně smí trapič v ruce dá ti zbraň, která za sebe přijít nezná, k jatkám kráčí za.
1: Noc s hvězdou.
2: Haló? Tady byt pana Procházky.
3: Pan Procházka osobně?
2: Ano, prosím.
3: Haló?
2: Haló?
3: Tady je zoologická zahrada.
2: Dobrý den. Prosím, co si přejete?
3: Napusťte okamžitě vodu do vany. Posíláme vám tam slona na koupání.
2: Jezus, manko, a proč zrovna mě?
3: Protože u nás v zoo přestala téct voda.
2: No jo, ale ke mně do koupelny se slon nevejde. Víte, já mám vanu malou a mělkou.
3: No tak to nevadí, bude ve váně sedět, je to cvičený slon.
2: No jo, ale prosím vás, jenom aby mi ji nerosed. Je to družstevní, víte?
3: Co, vana?
2: Ne, vana, byt, já bydlím ve třetím poschodí. No to víte, takový slon se posadí a dosedne v suterénu. No jo, to už se stalo sousedovi a váží daleko míň.
3: Neapně se vymlouváte, nechápete, že je to vaše etymologická povinnost. Nebo snad chcete, aby se nevinná školní děcka obdivovala špinavému chovotnaci? Víte, jaký by to mohlo mít následky? Děti si vemou příklad, přestanou se mejt a za chvilku, abychom stavili morový sloupy, že jo?
2: No ne, já jsem prosím nic neřekl, já to chápu, ale...
3: Jaký ale?
2: Ale kdyby to jaksi přicházelo v úvahu.
3: Hned teď už vyjíždíme, jen co okšírujeme.
2: Jezus, manko, to hned teď, ale já na to nejsem připraven.
3: No co byste se připravoval? Smoking si brát nemusíte, hlavně napuste vodu.
2: Ano, prosím, a studenou nebo teplou?
3: Vařící. Voda musí být vařící, aby se slon cítil jako doma v Africe. No a kdybyste do ní mohl hodit trochu bahna, bylo by to světový.
2: Ale no tak, to snad ani nemusím. Mně teče tak jako tak kalná. Víte, abych řekl, že mi teče takovej Tycián.
3: No tak to pozor, aby nám ten slon z té vody nezrezavěl. Za to ručíte, je to všecko jasné?
2: Ano, prosím, tak já jdu.
3: Kam jdete?
2: No, napustit tu vanu. Haló? Haló, co je?
3: Ty kamaráde, poslouchej. Ano. Ty jsi tomu opravdu věřil?
2: A čemu prosím?
3: To mě teda podrošíš. No teda takhle to zblajznout. To jsem ještě teda nezažil.
2: Haló, prosím vás, tak vy s tím slonem nepřijedete?
3: No to bych prosil, že ne. Kde já bych, brácho, sehnal slona?
2: No kde? Přece tam, kde pracujete? V zoologické zahradě, ne?
3: V jaký zahradě? Já tam nepracuju, to přece byla jenom legrace.
2: No jo, ale promiňte, já to nechápu. Tak proč jste mi vlastně telefonoval?
3: Já to nepřežiju. Povídal jsem ti přece, že jen tak, z legrace.
2: Ale co je na tom legračního?
3: A to tě nenapadlo, ty jedna palice dubová? Jak by se ten slon dostal do bytu?
2: No jak, mohli by ho vyvést výtahem.
3: Koukej, brácho, přestaň si ze mě střílet, jo? A přece si tomu nemohl věřit.
2: No a proč ne?
3: Poslouchejte, čoče, vy jste asi nějaký chuligán, že jo? Co vlastně ode mě chcete?
2: Já od vás, no, promiňte, ale vy jste mi telefonoval.
3: A za telefonu taky teďko na SMB, aby ti zkasírovali telefon.
2: Ježiši, a proč zase?
3: Za toho slona.
2: Jak to tak, vy ho nepřivezete?
3: Koukej, kamaráde, co jsem ti vlastně udělal, že jsi na mě jako na cizího? Zatelefonoval jsem, protože jsem zkrátka chtěl udělat legraci.
2: No jo, ale prosím vás, odkud jste znal mé telefonní číslo?
3: Žádný číslo jsem neznal. Prostě jsem ho namátkou vytočil. Telefonoval jsem několika lidem a taky vám, no.
2: Ježi, já to nechápu. A kde jste vzal tolik slonů?
3: Slonu, jakých slonů? Tak počkej, kamaráde, ze mě si teda šouvky dělat nebudeš. Tady legrace končí. Já dělám legraci a ty si ze mě budeš dělat srandu. To určitě, cápku, já s tebou zatočím, to se teda budeš divit.
2: Ale, promiňte.
3: Jaký pak, ale. Koupím slona, tě trefí Josefa, jestli si ho nekoupím. A přijedu s ním k vám. A na liní růj ti to, že na mě do smrti nezapomeneš, ty suchare, tady nemá smysl projednat si.
2: No, zavěsil. A ani mi neřek, kolik mám připravit mejdla.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře. Šlo by to?
2: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
1: Ne, to nevadí, já vás nezdržím, jenom jestli by to šlo.
2: Ano.
1: Děkuji vám za pochopení, tak to hned rozjedeme, otočte se do kamery, kamera, jedem. Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře, že?
2: Ne, to bude asi nějaký omyl.
1: Prosím, zastavte to, stop, jaký omyl, teď jste před chvílí říkal, že by to šlo.
2: No, ale já jsem si jako, že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo.
1: Jak jako vůbec?
2: No já myslel jako, že mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit.
1: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
2: No ne, no to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
1: Helejte se, tomuhle já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
2: No já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
1: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný, natočíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
2: Ale já jsem u moře nebyl.
1: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátý, to bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
2: Byl, ale to nebylo letos.
1: No a umíte o tom povyprávět?
2: Umím.
1: No tak to stačí, tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
2: Ano, ale to nebylo letos. Teda...
1: Stop, zastavte. Zas, to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
2: Jo, on to nikdo asi nepozná.
1: No to víte, že ne. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
2: no,
1: ne?
2: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
1: Tak jste připravený.
2: Ano.
1: No, tak točíme, kamera, jedem. Dobrý den. Tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
2: Ano.
1: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
2: Ano.
1: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
2: U moře.
1: U moře, ano. A u jakého moře?
2: Já jsem byl u Velikého moře.
1: Ano, moří je víc, že?
2: Ano, moří je hodně.
1: A vy jste byl u Velikého moře, moře to je vždycky veliká záležitost, to je něco jiného než naše rybníky, ta plocha, to je nedozírné.
2: Kde?
1: Že to je nedozírná plocha, to moře. Vy jste byl asi u Černého moře.
2: Ne, to bylo modré.
1: Ano, jaderské?
2: Modré, takové modré.
1: No modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
2: Ano, ale bylo modré.
1: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
2: Převážně bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
2: Ano.
1: Sami jste si vařili?
2: Ano.
1: Bábovky a ryby?
2: Ano, ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
1: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
2: Ano.
1: Ale vyplatilo se to, oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
2: Ano, ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
1: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
2: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
1: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
2: Ano, spolupracovníci ze stanu.
1: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
2: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
1: Děkuju, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
2: Ne, tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
1: Počkejte, to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
2: To snad jo.
1: A to se nikdo nepohoršil?
2: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
1: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
2: No, ale já jsem letos u moře nebyl.
1: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
2: Ano.
1: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
2: Ano.
1: Máte klobouk, jak vidím.
2: Kde?
1: Na hlavě máte klobouk.
2: A ještě ho tam mám.
1: No máte, samozřejmě.
2: Jestli mě nesli vítr, jestli
1: ne,
2: ho nesfouk.
1: Ne, nikdo ho nesfouk, je tam.
2: Je tam.
1: Máte taky baloňáček přes ruku.
2: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
1: Ano, vyrazil jste si s baloňáčkem, jako dospělý muž ovšem.
2: Ano,
1: ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
2: Pěknou koženou vepřovici.
1: Ano, co máte v té aktovce?
2: Bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel, bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
2: Nic, že ne.
1: Asi nic, jo, asi nic. Tak vám děkuju za
2: rozhovor. Tak vám děkuju.
1: Naskáno, můžete jít.
2: Jo, můžu jít přímo za nosem.
1: Kam chcete? Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
2: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych šel.
1: Můžete dopředu a rychle.
2: Děkuji.
1: Vy jste se nezměnil moc, od dětství jste se nezměnil, že?
2: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
1: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru. Kamera, připravte se. Byla jste u moře?
3: Ano.
1: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to. Mně na tom záleží. Největší zážitek od moře.
3: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby.
3: S bratrem. Tamhle jde. Luďku!
1: Ano, stop, zastavte. To je to ztracení. Zastavte. Ten domů.

mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v ulici.

život mračí těm, co mi věří. Chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem a to si nedám brát. Mám rád rady staleté, mám rád úsměv dítěte, mám rád život ve světě, kde každý zpívá

0: život mračí. Těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty skalné.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Víme, co se děje.
3: Tento týden zažila naše země vpravdě historický okamžik. Oficiálně totiž poskytovatelé adiktologických služeb, tedy lidé mající se zabývat i prevencí, diagnostikou a léčbou závislostí, vyhlásili od pondělí 1. června výstražnou stávku. S poetickým názvem O nás, bez nás. Ale proč? Inu protestují proti přesunu své agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví, i když je jejich důvod rozhorčení na snadě. Na úřadu vlády totiž po léta fungovala jejich rozvětvená chobotnice politických neziskovek a aktivistů, které za Fialovy mafie tvořily páteř hlubokého státu. A premiér Babiš se, považte, tento spletenec neziskových odborníků opovážil začít rozmotávat. Fungovala přitom velice efektivně, konkrétně, že tyto toho sice moc nedělali, ale ve skrytu nevolených křesel a zmatků na úřadu vlády poponášeli peníze vyvoleným politickým stranám. Na půdě ministerstva by však na ně bylo více vidět a hlavně by za jejich finanční machinace zodpovídal konkrétní ministr. A tak zástupci 91 organizací poslali premiérovi otevřený dopis s výzvou k pozastavení přesunu. Část samozvaných expertů navíc ještě v týdnu opustila jednání ve Strakově akademii, kde se jim vláda snažila osobně vysvětlit, že zefektivnění státní správy je její prioritou a že se bude týkat i dosud nedotknutelného hlubokého státu. Profesionální humanisté z neziskovek označili pak jednání za šaškárnu či za absurdní divadlo. Ostatně něco o těch žánrech asi vědí. Vždyť jsme je také viděli na sudetoněmeckém Landsmannschaftu v Brně. Předvádějí je za státní peníze už řadu let a tak by s tím mohli konečně skončit. Jenže co mohou pod drobnohledem čekat, když vlastně doteď de facto nic užitečného nedělali? No jako všichni neužiteční a nepotřební, čekat mohou výpověď a začíčkem rad o podporu zase o dům dál.
2: Jo, pořád se něco děje.

0: noc s hvězdou.
1: Bylo to jaksi z jara, kdy starý trháč začali krepírovat. Vzdychali, fučali jak opálka ježků a dlábili břuch. Obracali se na pelechu, kňučali, jak kdyby leželi na strnisku a bolestno stonali. Že prej mají veliké pchaní v křížoch a hučání ve střevoch. A navíc měli ještě trápení ze starů, lebo jim nadávala a dělala štandle od rána do večera. Když v nich každou chvílku zahučalo, jak v kozi pravili.
2: Počúvaj, Janeško, tak se nezdá, že se nebůří uhlí či co. Uvažně nečeho, lebo zahynu. Snáď je to poslední moja hodinka.
1: Anéška očporhelta napůl huby ocekla.
3: Nába, tak náčeně buhadrů po ušách. Enom palunduješ po putikách, furt jak desi čerbere a všichni skuhýňáš. Kdyby zlapěl doma, tož ta nebude nic pchat.
2: Anéško, prosím tě, to se na mě už nehněvaj. A uvařně trochu čaju a daj tam krapku slivovice.
1: Tetka zlostno zavrhla.

0: začali. No, to vidíš, celá na Boga na křivo. Já to by se ti tak lúbilo. Jenomže ty bys chtěl hned slivovice a do ní krabku čaju. No pravda, máš ho vidět. Co jsi nadrobil, to si aj zjes. Když jsem ti uvařila země žlučí, to ti potvrňák nešlo. Ty bys tak slopal jenom kořalu. Ani hrten dostaneš. Já tě naučím. A strýc lamentovali dál.
1: No ale Haneško, tož měj se mnou uznání, když mám to bolení čím dál větší. Snáď by bylo dobře, abys mě zavolala doktora.
0: Trháčka, jak když jich pichne, poskočili a pravili.
2: Co? Doktora? Na co jsi hloupý? Myslíš, že ty peníze kradu, alebo co? Ani mě nenapadne. Když máš umřít, tož umřeš aj bez doktora. A daj mě pokoj a furt neknuč. Však kdyby v hospodě zahráli, tož bys vyletěl z pelecha jak netopír.
0: Trháč žalostno zastonali.
1: Boženku, to mám trápení. Co to pán Bujenom na mě poslal? Zlu, nemoc a ještě horší ženu. Když ji nežere koza, tož hnedka letí pro pastýře a mě chce nechat zdechnout jenom tak, bez pomoci. Bože, bože, bože.
0: Tetka ocekli.
2: Nevolaj pámbička, pohane. Celou dobu neznáš, až ti okřejou hnidi, to zase o něm nebudeš nic vědět. A to tkaj prý tu hostinu. Táťa nejlepší vykulíruje.
0: No a strýcovi nic inšího nezbývalo, než pít a trpět jak Job. Až jedného dňa došla spása. Došúrali sa kořenářka Pelejštěna, známý doktor, na návštěvu a hnedka ji spustili.
3: Nále, Juro, ty špatně vypadáš, si jak paučina. Enom do truhly ťa položit a oči zatlačit. Nevím, nevím, lesti sa z toho vylížeš. Přes uši ti vidět jak přes firhaňky a suchý si, že by sa už mohl vyspadaj ve flétně. No, co sa dá dělat? Jednou na svět, po druhej z něho. Roky jsou tu, jednou to byt musí. Však nastýpaný chlap je jenom na zlobení.
0: Trháč zhltli hořkou slinu a přáli si, aby v tu chvílu hrom Pelejštěnu spálil na oškvarek za to vinšování dobrého zdraví. Trháčka jenom pokyvovali hlavu a strýc čekali, kdy ty dvě čarodenice nad něma rožnou hromičku. Když sa Pelejštěna dověděla, že strýc pijú země žluč, pravili.
3: Počúvaj, děvčico, uvař mu kůzelnou medicínu. Recepti hnedka i prozradím. Počkaj, až bude měsíček v úplňku a běž o půlnoci na Kerchov uškubnout pcháči. A včilkaj si napiš, co všecko sa do toho musí dát. Ve svěcenej vodě z Antonínka uvař kůsek mydla, zmíšaj s kozíma bobkama a jeleníma chupama, do toho přidaj mariánkových plev, kůšček puškvorca a pápěří z pumpeléřky. Pcháči zamotaj do košky z králíka a daj Jurovi pod hlavu. Za 3 dny bude jak fík.
0: Pelejštěna popřáli dobrej pohody, do noše strčili špek s vajcama za recept a s pánem Bohem odešli. A tož tak sa aj stalo. Trháčka podle rady starej Pelejštěny lék uvařili. Strýc zjedli ale 3 užičky toho lektvaru a po velikém hučání ve střevoch na nich došel strašný řídký případ s hustým běháním. Ten deň přeběhli dvůr najmeň 20krát. A poslední kola jich tetka už museli podpírat, lebo sa na nohách nemohli udržat. Večer měli břuch zvěsený jak zmoklý šorec, protože z nich vyšlo, co jak živ nezjedli. Zelený byli jak špenát, oči kalné a spodní písk sa jim drkotál jak drozdový ocas. Byli tak zničený, že by za ně hadraž nedal ani puklý hrnec. Když už byli lehučky a gandělíček a trochu sa znotýrovali, Vypoščali si najprv Anéšku, kerej vypucovali žaludek lepší než jim medecí na starej pléštěny.
1: Zbaví se z nich chtěla a otráví dňa jak potkána, nehaň bo jedna. A to si moja žena, co? Hej, však jste se stejnak s tou potvorou čarodenickou na mě domluvili. Zadarmo ten špek s vajcama do hrtáňa nedostala, rapucha škaredá.
0: Tetka bečali a lomili rukama nad hlavu s bědováním, čeho sa to enom za opatrování na mužovi dočkali, kterému přeca před pánem Bohem slúbili věrnost a lásku až do hrobu tmavého. Ale trháč, když už byli tak rozfrčaný, vyjeli z chalupy, hybaj za Peléštěnu a pověděli jim to tak, že by od nich pes kůrku nevzal. Ještě přes dědinu vyřváňali o čarodenicách a prohlásili, že dokáč z tej mrchy nebude mět Lucifer míšek na tabák, tož dotáď nebude v dědině pokoj a že půjdu žalovat. Aby to bylo veselější, to žalovali aj tetka Peléštěna. U súdu bylo opravdu veselo. Lebo tetka sa hájili, že o nejakém jezení tej masti nebylo řeči, že prej sa s tým měl jenom mazat. Tož co strýcu, ptali sa pán súdci, chcete sa smířit? Podívajte sa, byla to těžká operace a pomohla. A to je to hlavní. Strýca chvílku krútili, ale když viděli, že to ináč nepůjde, to škývli. A vy, tetičko, si po druhej vaše babské léky nechte. Mohlo by se vám jednou stat, že byste z toho tak lehko nevyšli, dodali pán súcí. Strýc odcházají a nažlutlý flek na Třaslavicách dává vědět, že jich ta medicína protáhla dobře.

čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná

Noc plná hvězd. Člověk se pohybuje. Pohyb je mu dán jako nutnost, jako touha, jako potřeba. Pohybuje se všemi směry a nelze ho zastavit. Hilary a Sherpa Tenzing dosáhli nejvyššího bodu světa. Proč? Hilary to řekl jasně. Protože je na této zemi. Před nimi, když ještě tato země nebyla beze zbytku známa, hledali na jejím povrchu. Někteří jim v tom bránili. Psali, zde jsou lvi, na bílá místa map. Marně. Jiní tam šli. Snad, aby zbavili ty mapy o něch bílých míst a snad právě proto, že zajímali lvi. Kdo ví? Někdo miluje poznání, jiný pohodlí a jiný nebezpečí. Lidi se pohybují. Všemi směry, pořád. Sestupují do jícnů sopek. Pohybují se po mořském dnu. A po celé dlouhé hodiny dovedou stát na skální stěně a hledat pro své skřehlé prsty novou oporu. A nemusí to být vždycky na stěně nějaké hory. Totéž se děje v tichu laboratoří. Lidé stoupají do dosud nedosažených výšek a taky do neprobádaných hloubek hmoty. Bílá místa na mapách zmizela a člověk se pohybuje dál. Nejsme všichni stejní. Stejně smělí, stejně bojácní či stejně pohodlní. Vždycky budou ti první a ti, kdo je následují. Vždycky tu bude někdo, kdo vstoupí do nehostinné končiny a začne pomocí balvanu pronikat jejími močály a vždycky budou ti, kdo přijdou teprve tehdy, když po močálech už tady nebude stopy a místo balvanů jsou tady bulváry. Těm prvním pak postavíme pomník nebo zasadíme desku a dál budeme dalším prvním v jiném oboru házet klacky pod nohy a nebo tyto nohy podrážet výsměchem. Člověk se pohybuje. Od dob, kdy věřil v zemi jako v nehybný střed světa, už pozná mnohé. A teď se rozhlíží až k mezím nekonečna nad hlavou a ptá se, je tu ještě někdo? Vysílá signály a vysílá svůj vlastní křik. Halo, je tam někdo? A nebo jsem tu sám? Co se s námi stane, až z toho nesmírného prázdna se nám ozve hlas podobný hlasu našemu? Vyléká nás to? Nebo polepší? Alebo zničí? Jaké to asi bude, až se nám, smělým, sebevědomým obyvatelům této země, ozve hlas?

její podpis nebo prachy. Proč se mnou nikdo nechce diskutovat o sonetech Karla Hynka Máchy? To bych se vážně nezlobil, rozebírat s tebou Máchu v trochej, jenom

Všichni po mně chtějí prachy nebo fotku, a proč se mnou nikdo nechce rozebírat, jakou nejlíp koupit maringotku. Chtěl bych běžet letním šerem, nafukovat jí

0: Tak další, prosím, kde je na řadě?
1: Já.
0: A ano, vy to s tou velkou hlavou. No tak jen rychle, dnes je vás tu hodně. Tu tašku pěkně odložte tam.
1: No ne, prosím,
0: pane. Počkejte, jen se nebojte, on vám ji tady žádnej neveme.
1: Ano.
0: Co pak by dělal s taškou? A vy, pane asistente.
2: Prosím, prosím, pane.
0: Buďte tak hodnej, pište. Máte hlavičku?
1: Já, prosím.
0: Ale ne.
2: Ano, ano,
0: ale moment, vy máte hlavu, ale já. Tady pan asistent, aby si připravil záhlavy pro vaše nacionále. Tak prosím, vaše jméno, narozen.
1: Ale pane profesore.
0: Člověče, nezlobte mě. Jméno, narozen.
1: Já jsem, prosím, Benjamín Sádlo.
0: Benjamín
1: a
0: Sádlo.
1: Narodil jsem se v roce 1889.
0: Kde?
1: V Kardašové Řečici. Ale jenom jsem chtěl, pane profesore, kvůli...
0: Ale počkejte, dost žvanění, nemáme na to čas. Už vás vážili?
1: Ne, prosím.
0: No tak to nevadí, tak vás vážíme potom.
1: Ano.
0: A teď se na vás podíváme. Hezky se svlékněte.
1: Já, prosím, no, a já, proč bych se svlékal? Ne,
0: počkejte, tak rychle, rychle. Máte zajímavou lepku? Jako futral na harfu.
1: Jako futral?
0: To tam nepište, pane asistente, pište. Lepka dolifokefalická, typ introverní, na uších, máte to?
2: Mám.
0: Darwinův hrbolek,
1: já
0: máte
1: hrbolek.
0: To? Ale počkejte, a jak pak, milí pane, vy, jak to bylo u vás ve vaší rodině?
1: No, děkuji za optání, pane profesore,
0: no,
1: ale
0: ne, bo,
1: já jsem
0: počkejte,
1: chtěl...
0: Počkejte, prosím vás, jenom mě nevyrušujte,
1: no, dobře.
0: Jenom k věci. Nebyl u vás někdo doma takhle nemocen, takhle něco, nervy, nebo... Nebyl někdo takhle v ústavě?
1: No to prosím, dědeček z manželčiny strany byl v pohřebním ústavě jako funebrák. No ale to snad to sem nepatří.
0: Podívejme se, pánově, do legrace. No tak to hezky vám zatrhneme, to vám dáme příležitost, abyste poznal se náš ústav pro takový potrhlý lidi, jako jste vy.
1: Já prosím, že jsem potrhlej?
0: Že nejste blázen. Ale to víte, že nejste.
1: Že ne.
0: Ale Bůh chráň,
1: no.
0: Vy jste chytrej.
1: To já vím.
0: A co pak hlavička? Nemáte taky nějaký loupání nebo nepobolívá? A jak pak spíte?
1: Na levým uchu, prosím.
0: Ale ne, já snad jsem nemyslel ještě, že na posteli. Počkejte. Počkejte, no tak kam utíkáte sem, kam utíkáte.
1: Ale tak mě puste.
0: A jen zůstaňte hezky sedět. A teďka, podržte, pane asistente, ruku tady, tak, dobře, jen můj podržte, dobře, no.
1: Co to děláte?
0: A počkejte, on má nic, jen se dívejte hezky, mě na špičku prstu, hezky tady na nehet, no.
1: Já se koukám
0: pořádně,
1: na nehet.
0: Pořádně, hezky no, se dívejte, no. Tík.
1: Aha!
0: Chlape, když jste mě kous?
1: Já chtěl?
0: No chtěl, ale to, teď vy máte zub jak krokodýl. A teď toho mám dost a teď budete hezky odpovídat na otázky.
1: No ale vždyť já.
0: Mlčet! Otázka prvá. Oute mě kous, to bolí. Kolik má kilometr litru?
1: Čeho, prosím?
0: Já jsem s tý bolestí úplně spletený, to mi celého spletete. Chtěl jsem říct, kolik má kilometr voltů. Nevíte, no to se rozumí, to jsem mohl vědět, tak něco jiného. Kdy byla bitva u Monte Cuculi?
1: Nevím.
0: No počkejte, nevíte?
1: Ne, protože to jsme neměli.
0: No tak dobře, tak něco lehčího. Kolikrát je, poslouchejte, kolikrát je 6 miliard, já jsem taky spletený, kolikrát je 6 miliard, 800 trilionů, 90 milionů, 350 tisíc a půl, násobeno hydraulickým lisem. Já se chechtá, tak zas nic, tak pište, pane asistente. Inteligence chabá, demencia prekox, vrozená slabomyslnost.
1: Tak to už prosím přestává
0: všechno. Mlčet budete, tě to teprve začne, zkusíme to jinak. Říkej pospátku a blesku rychle, kuň kopity kopal kolem kulaty kolny.
1: Ne kila kote te fe bele me pese bese.
0: Dost člověče, dít vy jste se kous do krku. Špatně, pište pane asistente. Vadná řeč, křeče v obličeji.
1: Co mám?
0: Ale počkejte, otázka další bude dějepisná. Řekněte mi nemocný člověče. Kdy se narodil Kvído Adalbert Holofernes?
1: Tak to je prosím asi 30 let. A narodil se u nás vedle v domě.
0: Vidíte to? Vyložené šálení smyslu. Holofernes se holobku vůbec nenarodil.
1: Ne.
0: Toho jsem si vymyslel, abych vás nachytal. No nevadí. Vy, jak pozoruju, máte vůbec, jak my učenci říkáme, falešné představy. Poslyšte. Nemyslíte si někdy také například, že jste Caruso?
1: Do mě.
0: Vidíte to? Vyložené šálení smyslu. Holofernes se holobku vůbec nenarodil.
1: Ne.
0: Toho jsem si vymyslel, abych vás nachytal. No nevadí. Vy, jak pozoruju, máte vůbec, jak my učenci říkáme, falešné představy. Poslyšte, nemyslíte si někdy také například, že jste Caruso?
1: No, my...

0: Ale na to já prosím nejsem. No,
1: pan Caruso má jiný repertoár. Tak jedem.
0: O, jak je měnivé to srdce ženy, člověče.
1: Proč nespíváte?
0: Ale...
1: Vy jste, co vy jste za blázna, vy podvodníku? Tak nám vás půjdeme jinak. Protižte.
0: No. Jo, jo.
1: Nepřipadá vám někdy, vážený paciente, že račte být slepice?
0: Já? Tak to slyším, prosím, poprvé.
1: No to nevadí, jen dělejte hezky po mně.
0: Počkej, co jsem to udělal
1: za chybu? Jak pak můžete dělat slepici, když jste muskej?
0: Že jo?
1: No samozřejmě, vy jste kohout.
0: No samozřejmě.
1: Tak pěkně, hezky po mně, no.
0: Kikiri! Co pak, jsem blázen?
1: A už to uznává. A jako takovej budete dělat jiný zvíře. Víte co? Uděláte mi čuňárnu. A je totiž čuňátko, tak hezky, no.
0: Stal jsem jelen.
1: Výborně, pište, pane asistente. Pacient má představu... Máte to?
0: Mám.
1: Pacient má představu, že je jelen.
0: Ne, já nejsem, prosím.
1: Mlčet budete a seberte se trochu a nekoukejte na mě jako abstinent na flašku s rumem. Na mou duši takovýho blázna jsme tady ještě neměli. Člověk ani neví, kam vás má zařadit. Ale vy jste báječný případ. Ale na případy tady nemáme bohužel čas. Podívejte se, mějte přece rozum, nestěžujte mi práci, ale nestěžujte, ale vím, ale nestěžujte mi práci, ať to nějak skončíme. Řekněme třeba, počkejte takhle, řekněme třeba, že jste Napoleon Veliký zrovna, když překročil Rubikon a povídal, kostky jsou vrženy. A hned byste tady mohl zůstat jako normální blázen. Nebo to zkuste s Cezarem. Těch jsme tu měli hromadu. No na Cezara si vás tady můžu nechat hned. Já bych mohl dělat Kleopatru a vy byste jako volal toho Brúta. Tak co, nechcete, člověče?
0: No ale já prosím...
1: Tak dost. Skončíme to náramně jednoduše.
0: No to bych chtěl.
1: Počkejte, pište, pane asistente. Magoritus totalis, pacient nebezpečný okolí, ústavní léčba nutná. Tak to bychom měli. A teď se mi líbíte, teď začínáte být klidnej,
0: jo.
1: Udělejte si pohodličko jako jo, doma.
0: Počkejte,
1: nechcete sprchu nebo masáž?
0: Ne.
1: Teď jste hezky klidnej, teď jste klidnej, když koukáte jako tygr na škubánky.
0: Ale já chci, abyste mě pustili,
1: počkat,
0: nebo...
1: Počkat jen klidně, to bych si vyprosil.
0: Já taky prosím.
1: Ruk, ruk, pane asistente! Vy začínáte být, hej, počkej, hašlo, počkej, kde jste mě to kop?
0: Já jsem to nebyl!
1: Po mně kouše do ucha! Kazajku, rychle kazajku!
0: Na tu kazajku?
1: Takhle kazajku, pojďte
0: se, pojďte se! Nedávajte mě žádnou kazajku!
1: Až se dáte kaj, já!
0: Ty, pusťte mě, vy vandalové, nebo vám to tu rozflákám!
1: Jen máte stažený ručičky, jen to rozsekejte. Neškrtí vás to tady trošičku v krčku.
0: Ale... Vždyť já jsem od elektrických podniků.
1: Cože jste?
0: Jsem.
1: Vy nejste.
0: Ne, prosím. Já vám šel jen vyměnit elektroměr.
1: No, no. Tak se to měl říct hned.
0: Já nemohl.
1: No tak vidíte.

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, beze zbytku skonzumovali. Jednou i připálené, a pak zase přesolené. Nejsme zhýčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takoví individualisté, a to, aby závodní kuchař přišel.

O nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních specí. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extravursty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Leckdo by myslel knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády. Hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohudík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohudíky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz, špekoune, dal si dost kalorií, a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí nastatku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si. Plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, to divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali i s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny, žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky, odváží se. Ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto...

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Ležet v posteli by bylo naprosto dokonalý a vynikající zážitek, kdyby měl člověk barevnou tušku tak dlouhou, že by s ní mohl kreslit na strop. Taková ale v domácnosti zpravidla po ruce nebývá. Ale takto začíná pojednání, které nám zanechal Gilbert Kyne Hurlston. A jak pokračuje? Brzy ráno vstávají lakomci a zloději prý vstávají až na večer. Velkým nebezpečím pro naši společnost je to, že všechny její mechanismy běží čím dál tím víc stuha, zatímco její duch je čím dál tím labilnější. Naše každodenní práce a plány by měly být svobodné, pružné a tvořivé. Neměnné by měly být naše zásady a ideály. Bohužel je tomu přesně naopak. Názory měníme neustále, avšak oběd se nám nemění. Proto bych uvítal, kdyby lidé měli silné a zakořeněné zásady, a co se týče jídla, nechť obědvají jednou na zahradě, jindy v posteli, na střeše nebo třeba na stromě. Mě. Velmi výstižné. A tak máme pro vás celé jeho dílo v novém článku.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Pozdrav, pozdrav pámbu, pozdrav pámbu. Pane okresní spořitelna, nějakej ofouknutej, co?
2: Už to fouká ze Strniš, víte, pane obilní monopole. Leto se ku konci chýlí s bohem, buď lásko má.
1: Tak. Mlha padá, kanálům zapáchá z otvoru, mlha a marast je na obzoru. Až mě zamrazilo v kostrči a srdce se mi sevřelo při pomýšlení na ty německý vojáčky.
2: No moutě, děti moje malovaný, Wehrmachtíček jeden ucupitanej, ono si to celý leto pěkně vesničky pálilo, vraždilo, kradlo a loupilo. A teďka jim drobotině zima zase začne zalejzat za nechty.
1: Tak je to. A teďka ty loňský oznobeniny od Moskvy k tomu a od Možajsku se začnou ozývat.
2: A to regma od Rostova.
1: Tak a houser od Leningradu.
2: A to ještě letos jim začíná foukat do zadku takovej lezavej vítr od západu.
1: To jste řekl moc správně. No, nedá se nic dělat. Začíná, jak se tak na tu třetí říši dívám, začíná doba zrání.
2: Jo.
1: Co zaseli, začínají sklízet. Nad Berlínem dozrávají ruský švestky.
2: A padaj, přímo do ulic.
1: No, a co ty americký broskve s těma tvrdejma peckama nad Rotterdamem?
2: Jo, a jinde taky.
1: A anglický hrušky, a to jsou tedy nějaký hrušky, celý blok domů srovnají se zemí. Padá to, dozrává to.
2: Jo, švestky, hrušky, slívy, všechno nám to dozrává. Tenhle podzim bude v Německu hodně povidel, vzpomenete na má slova.
3: Jak se Adolf na kalendář kouká, šeredně ho mrazí v zátilku. Dny se krátí, ze Strniště fouká, zima bude v Rusku za chvilku. Listí žloutne, vítr si v něm hraje, víno dozrává na vinici. Zatímco světu vítězství zraje, Adolf zaraje pro šibenici.
2: Sík, Heil, moc dobře jste to zaspíval, pane
1: Ale
2: kolege.
1: Ale co je to všecko platný? Vůdce se necejtí dobře, já jsem slyšel důvěrně.
4: Ale co pak to, můj ty pane Landráte, co pak?
1: Úplavička.
4: Boleníčko?
1: Tak. Prej si dal uvařit ruskej borš.
2: Ale to
1: no
2: je
1: to
2: nápad.
1: Byl hrozný.
2: Ale nápad. To je víte, nápad.
1: To je ta zelná polívka s kyselou smetanou. Někdo toho nesnese.
2: A prosím vás, proč se nedrží jablek a ořechů, tomu tolika svědčí?
1: Ale no prosím vás, on se cvičil na tu ruskou stravu. On měl stek, že ho Churchill se Stalinem nepozvali do Moskvy, víte? Tak chtěl být soběstačnej a projmul ho to.
2: On prej byl děsně namíchaný, když se o ty schůzce dozvěděl.
1: Ale no. No teprv Göring ho uklidnil, když mu zatančil kozáčka. Ale to hácha musel hrát k tomu na palalajku.
2: Ale prosím
1: A Moravec servíroval šašlík, napíchnutej na meči svatýho Václava.
2: A prej tiso pískal kudlu.
3: Na kámen skutečně padla kosa, když řekl Adolf, jsme světa páni. Na to heslo zajde celá osa, která se tím heslem ohání. S osou zajde rasistická věda a s ní legenda Hernfolku. Svět se přece komandovat nedá skupinou berlínských pacholků.

nezvala. Jednak protože nevěděla, co říct, a pak, a to hlavně, každou chvíli totiž mohla cvaknout spoušť té černé bedničky. A ona chtěla být na snímku moc krásná. A tak jenom jako z dálky

0: poušť cvakla a úsměv zmizel. Vlastně nezmizel úplně, přestěhoval se na fotografii. A fotografii dostal... kdo? Ale to už je zas jiný příběh.
1: Stanice Hvězda.

0: Hurvajs, přistup blíže a slyš moje vážné slovo ohledně tvého nevážného chování. Už se na to nemůžu dívat.
1: Na co, tati?
0: No na to, jak se neumíš chovat.
1: Jak to, taťuldo? Teď přece každého zdravím.
0: Zdravíš, zdravíš, ale jak? Řekneš obyčejně dobrý den. Co, to je nějaký pozdrav tohlensto?
1: No a co mám tedy říkat?
0: No něco lepšího, neobyčejného. Krásný pozdrav je například, jak jsem šťasten, že vás opět zřím, anebo moje srdce blaží vás potkati. No? Co tomu říkáš?
1: Je to takové divné.
0: Divné. Nic není divného, je to nezvyklé, ale je to něco.
1: Tak to už vůbec nemám říkat dobrý den.
0: No to netvrdím, ale musíš to trošku změnit. Řekni třeba, od rozbřesku do půlnoci samé štěstí přeju vám. Co říkáš?
1: Vypadá to spíš jako koleda.
0: Ale zní to libě. Nebo třeba, hele, jsi ve společnosti, že ano? Je tam někdo starší, chceš mu dát najevo svou úctu. Co řekneš?
1: Třeba mají úcta.
0: No, počkej, hele, řekneš ctím vaše šediny. Nebo vážím si vašich zkušeností. Nebo někdo řekne něco veselého, co uděláš?
1: Já nevím.
0: Vypukneš přece.
1: Jak to?
0: Vypukneš ve smích. Budeš se plácat do kolen a pak řekneš, to se vám ale povedlo tohleto. Nebo tak nějak, víš?
1: No ano. A co když nepoznám, co je veselé, tak to mám mlčet.
0: Ale kdepak? Když něčemu nerozumíš, musíš se tvářit moudře a prohodíš třeba, to je pochopitelné, nebo to vám věřím, a tak, víš?
1: Jenom abych to nepoplet, taťulo.
0: Ale co bys to poplet? A ještě něco, podívej se. Kdyby tě někdo chválil, že jsi třeba chytrý chlapec, tak řekneš skromně, to po tatínkovi, víš? A hlavně koukej, abys všecko chválil, to mají lidi rádi.
1: Jak to chválil?
0: No daj tě třeba něco jíst, že ano?
1: Ano.
0: No, tak řekneš, něco takového jsem již dlouho nepožíval. A když chceš tu dobrotu třeba ještě, jak si...
1: Nášup.
0: No, hele, tak v takovém případě řekneš, tohle doma nemáme, kde pak? A nebo tak něco, víš?
1: Ano, taťulo. Ale teď už skoro by šel, ne?
0: Kam chceš jít?
1: Tati, já bych chtěl ke kamarádovi, jsem tam pozván. Jirka má dneska narozeniny.
0: No tak vidíš, to se zrovna hodí. Aspoň si vyzkoušíš, co jsem tě naučil. Tak jdi pěkně a drž se mé rady.
1: Ano, budu přesně dbát i tvých rad, taťulínku.

0: to už si tady, Hurvínku, no tak povídej, jaké to bylo. Použil jsi míchrát?
1: Ano, už doma na schodech, taťuldo.
0: Jak to na schodech? No tak povídej přece, no.
1: Na schodech jsem potkal paní správcovou a ona zametala a já jsem jí pozdravil.
0: Zcela správně, no. A co pak si řekl?
1: Řekl jsem, jak jsem šťastný, že vás opět zřím.
0: No, to si řekl dobře. No a co ti odpověděla?
1: Ona se po mně vohnala smetákem a řekla, že půjde žalovat do školy.
0: Co, ale to snad...
1: Řekla to. A tati, potom jsem přišel k Jirkovi. A on tam měl tatičky a strýčky a moc lidí tam bylo.
0: Pozdravil jsi pěkně, jistě, že ano?
1: Ano, postavil jsem se do dveří a řekl jsem, od rozbřesku do půlnoci samé štěstí přeji vám.
0: No, dobře. Vidíš, no a co pak oni řekli?
1: Oni se tak po sobě dívali a jenom mlčeli a pak mě Jirkova matinka pohladila a řekla, že to mám v rodě.
0: Co? Tomu nerozumím.
1: Já tomu taky nerozuměl, ale pak jsem podle tvé rady prohodil. To je pochopitelné, to je po tatínkovi, jsem řekl.
0: No to si řekl moc dobře tedy, no. No a co bylo jako dál?
1: No a pak mě posadili k Jirkovi a vedle seděl jeho strýček. Chtěl jsem mu projevit i úctu, tak jsem řekl, ctím vaše šediny. A on praštil žičku a odešel.
0: Odešel proč?
1: On byl holohlavej. A pak se mě ptala taková starší slečna, kolik je mi let, a já jsem se jí nápodobně taky zeptal, jak je stará.
0: Ale to jsi neměl. To se jí asi nelíbilo, že?
1: Naopak. Byla velmi veselá a řekla, že jí ještě není 30 a tak se přitom hezky do vejšky zasmála. A když ona byla veselá, tak já jsem byl taky veselý. Vypukl jsem ve smích a plácal jsem jí do kolen a řekl jsem, to se vám ale povedlo dole.
0: Ale jej, a ona?
1: Taky šla pryč. Pak mi přinesla Jirkova maminka dort a řekla, že je strašně dobrý a strašně sladký, abych už radši mlčel a jedl. Tak jsem ten dort pochválil a řekl jsem, že jsem něco tak strašného už dlouho nepožíral.
0: Co? To jsi řekl?
1: Ano. A ještě jsem to zdůraznil, neboť jsem prohlásil, že jsem z domova zvyklý ještě na horší patlaniny. A Jirkova matinka pak řekla, že mě budeš asi doma postrádat. Tak jsem raději šel. Pěkně jsem se rozloučil a pravil jsem, jak mě blaží od vás odcházeti. A Jirkova matinka se ptala, kdo mě to učí.
0: Co? A ty co jsi řekl?
1: No, podle pravdy jsem řekl, to mě všecko učí můj milovaný táťulínek, jsem řekl.

0: Taťuldo, co to máš na sobě za ubrus?
1: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
0: Ty hodláš kuchařiti?
1: Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upečují bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
0: Ano, tati, na všecko.
1: Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beefsteak,
0: Tati, nestraš.
1: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady, bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám tady, je tam pod tou pokličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu čtvrtku másla.
0: Ono je špinavé.
1: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
0: Ano.
1: Tak je zatím můžeš rozbít.
0: Co to říkáš, to snad přece...
1: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbij je.
0: Ano.
1: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít. Já bych tě přece...
0: Ale tati, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatyáš.
1: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh, to je ale hloupej předpis, teďko v letě, kde mám vzít sníh, červenci.
0: Ale ze 6 bílků, tati.
1: A dět, já vím, nech si prosím tebe pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půl kila pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
0: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se, tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
1: Ale musí se to tam vejít, vakáš, trošku to zmaž, nerozbij mě to, hrec kluku nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
0: Aha, tati, tadyhle...
1: Nepleť mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, taťko, člověka celý osplete. Přidáme 2 lžíce hořčice, 3 okurky, podle chuti zalijeme octem.
0: Co, tati, bábovku?
1: No co jinýho, tady to je, tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
0: Je, tati, ty si ale dovol obrátil stránku, jsi u bramborového salátu.
1: Co?
0: No podívej se.
1: No tak vidíš, co děláš, kluku.
0: No já to dělám.
1: Ale ticho už buď, pořád mě vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
0: Až po krk.
1: To víš, bez práce nejsou koláče.
0: Bábovka.
1: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No, teď si teprve můžeme oddychnout.
0: Správně, konečně je to všecko v troubě.

0: Tati, už bude ta bábovka snad.
1: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
0: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
1: No?
0: Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede.
1: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurweis, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
0: Věřím ti, oče, no. A teď už na tu bábovku bude třeba vyndati. Hodina je v nenávratnu.
1: No tak dobrá, tak podej tedy hadr, podržen troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí semne hezky. No, tak počkej, vyklop to. No, zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
0: Tati, zkusme to ještě jednou.
1: No, to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně, počkej, nech to. Podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A jo, to se jim řekne, ale jak to tam nenapíšou?
0: Taťuldo, tuším strašný konec.
1: Proč?
0: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
1: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž, já do toho bacím válčkem do nudle. Sedíš na nudle, co? Už ten celýho člověka spleteš, poráty.
0: Nic neříkám.
1: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
0: No a váleček je v půli.
1: Ale bábovka je venku, o to šlo. A pojej se, jaká je?
0: Ta je ale vypečená.
1: No, baleč by nebyla, jsem ji vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni. No co fňukáš?
0: Tak já jsem zde o tu bábovku říct do prstu.
1: Co to, jak je to možné?
0: A to zkus sám, to není bábovka, to je odlitek. Ona nám v té troubě skameněla.
1: No už opravdu je to hotový beton. Jak je to možné, to... Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
0: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívko a majzlík.
1: No, jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
0: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
1: A čím to je, že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
0: Tati.
1: No?
0: My jsme tam zapomněli něco dát.
1: A co?
0: Podívej se tuhle, kvásek. Má být v bábovce, zatím je na městičce.
1: Dítě nešťastné, tak proč si mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
0: Ale teď už jen to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
1: Jak to, která?
0: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.

Nechtěli hvězd, letěli jsme spolu ku štěstí. Už vypršelo, už je po dešti, složitě. Žijem, složitě. Žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud. Chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou. Místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představit mi odplouvají do dála. Kluk, co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, složitě. Složitě, žijem, složitě.

vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Válka musí bejt, vy kluci pitomí. Válka na Ukrajině, zabíjení lidí a ničení všeho, co tito lidé za celé generace v zemi vybudovali, musí pokračovat, stůj co stůj. A kdo to nechápe, ten je zločinec. Ano, přesně tak se chová fašistická sebranka válečných štváčů pod taktovkou zločinců z Německa, Británie, Francie a vlastně většiny jejich slouhů označovaných jako členské státy NATO. Strach z míru už se jeví jako politická diagnóza. Zelenský je v tom až po uši a nemůže si dovolit, aby to skončilo. A tak neustále žebrá o peníze do své černé díry zkorumpovaného aparátu, aby si ruce nad nebývalými finančními zisky mnuli hlavně zbrojovky. Agent Pávek se ve své hlouposti snaží velet Stalinu, protože doma už je lidem víceméně spíš jenom pro smích a Donald Tusk, předseda polské vlády, podepisuje tajné smlouvy. Tato korupční banda psychopatů nás už zcela otevřeně vleče do propasti, protože nedokáží unést blížící se konec prohrané války Západu proti Rusku na Ukrajině. Války, která už byla ostatně zjevně prohraná na začátku. Blížící se mír totiž pro tyto zločince znamená jistou politickou smrt. Více doporučujeme v celém článku.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, první pohled klíčovou dírkou na zakázané ovoce, první zakázané ovoce, vstup do pionýra, vyloučení z pionýra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem. Ani já jsem neunikl tomuto koloběhu. V 8. třídě jsem se sice podobným atrakcím ubránil, neboť mě půl roku trápila útlavice a musel jsem pak dohánět učení, ale když jsme končili devítku, naplnil se osud. Přišel den, kdy předseda třídy Vavřík Jan oznámil, že se v neděli koná u něj v bytě dýchánek na rozloučenou, neboť rodiče mají konečně noční. Pak obešel třídu s plechovou kasičkou a otázkou, kolik dáš na chlast. Dal jsem 2 000 a měli mě za blbce. Základ je 60, pravil Vavřík Jan, ale můžeš dát víc. Dal jsem 60 a šel domů plačky. Co pak je ti, ptala se matka hned ve dveřích. Bylo mi jasné, že o mejdanu nesmí padnout ani slovo a proto jsem zavtípkoval, ale platil jsem alimenty. Dostal jsem však takový výprask, jako bych je byl skutečně platit. Leč situace byla zachráněna. V 7 večer jsem se proplížil před síní jako ohař. Mumlaje, to je zajímavé, že máme dnes večer školu. A šel užít za svých 60. V bytě u Vavříka Jana bylo rušno. Koberce stočeny před vraty, okna zatemněná, magnetofon hrál, rádio hrálo, gramofon hrál, Vavřík hrál na kytaru. A Béďa přišel, zvolal sotva mě uviděl a hned se zeptal, jakej neseš chlast? Dal jsem přeci 60, ohradil jsem se. O dobře, dobře, učil Vavřík, já zapomněl, že jsi z lakomí rodiny. Sedl jsem si tiše do koutka a vyňal ze mě pis. Neboť mě přece jenom trošičku tlačilo svědomí, že jsem doma zalhal. Kongo mě tak zaujalo, že jsem zcela přeslechl výzvu k přípitku. Ty nebudeš pít, Béďo? Přitočila se ke mně na svůj věk markantně vyspělá Květa. Zavrtěl jsem hlavou. Napíš se a ukážu ti něco zajímavého. Slibovala mi s úsměvem, který jsem neznal. Váhal jsem. Vyber si, chceš whisky, koňák, becherovku nebo něco jiného. Bylo by podmáslí. Rozpomenul jsem se na pochoutku svého dětství. Ku podivu nebylo. Všichni se smáli mé prostotě a Květa mi nic zajímavého neukázala. Usedl jsem tedy znovu k zeměpisu a obrátil na stranu 64, kde byl obrázek nahé černošky v nejlepších letech. Náhle se mi Vavřík nahnul přes rameno. To je kousek, povídá. Pojďte se kouknout, holky, jak vidíte, jak máte vypadat. Všichni se kolem mě nahrnuli a shodli se na tom, že učebnice jsou dnes modernější a neškodí do nich občas nahlédnout. Jedině Kulíšek pohrnul red a nezdál se být překvapen. To je toho utrousil. Listoval jste už letos někdo v biologii? Tak abyste věděli, za stranu 24 jsem dostal od jednoho chlapa z naší ulice 85 korun. Tam je úplně všechno a je to popsaný. Nevěřili jsme mu. Vavřík vylobil z aktovky učebnici a nervózně v ní zalistoval. A skutečně. Všechno bylo zakresleno, jak náleží a popsáno tak dovedně, že se i Světák Vavřík poučil. Tak měli jsme inspiraci a teď vypukne zábava. Rozhodl poté zabíraje učebnici. Začalo se tančit. Koukal jsem na to, jak vyjevený. Do tanečních jsem chodil pilně, kvapík tančím jak bodnutý včelou. Ale tyhle divočiny, při kterých jsem jen těžko rozeznával, co je žena a co muž, ty nás mistr neučil. Přesto jsem se ale dostal do kola. Květin tanečník, dýchavičný Albert, několikrát upadl. Nejprve na zem, pak do vany a nakonec do mdlob. V tomto stavu přes veškerou snahu neudržel tempo a Květa sáhla po mně. Se zeměpisem pod paží jsem se odal k dnu. mé černé galoše po dědovi, jako by sami klouzali po něčem a zanechávali na parketách dlouhé černé pruhy a pokoj se naplnil tradiční vůní pole. Dotančili jsme a chvíli se pilo. Náhle Rovřík vyskočil, zbledl, pustil sklenici a vykulil oči na podlahu. Co je to tady za rýhy? Jeho zrak pak zajel na mé kaučukovky. Co tančíš, když máš na nohou pluhy, ty burane? Obořil se na mě zoufale. Co pak myslíš, že si dá máma namluvit, že tu jel omylem traktor s hnojem proti mé vůli? Nevím, řekl jsem, neznám tvou matku. Ale neradil bych ti, aby ses smál mým bodkám. Ty chodili, když tvůj otec běhal ještě bos. A Vřík po mně skočil. Nechte toho, kluci, volat věta, začínám striptýz. Vavřík zapomněl na rvačku a hmátl po lupě. Květina produkce byla skutečně pěkná. Učebnice biologie byla proti ní reklamní leták nevalné úrovně. Po potlesku se květa oblékla už jen spoře, aby nenastydla od nohou. A zábava tak nabyla volnějšího rázu. Chtěl jsem se taky svléknout a ukázat, jak vypadá kulturista teoretik. Ale napadlo mi, že bude lépe obnažovat se pozvolněji. A sundal jsem kožich. Mohli bychom si zaspívat, volal Vavřík a vzal kytaru. Začal jsem broukat, zítra se bude tančit všude, ale byl jsem překřičen jakousi nemravnou odrhovačkou a to mi vzalo náladu. S jakými lidmi tu sedíš, Béďo? Blesklo mi hlavou. Rodiče tví se domnívají, že máš doučovací kroužek z jazyka téměř mateřského. A ty zatím bohapusté orgie s buržoazními synky pořádáš a na chlípná těla dcerek kapitalistických stroskotanců hladově se díváš. Vstal jsem a začal řeč. Vy jedni darmožrouti. Zatímco italský dělník stávkuje. A kníže Rainier Monaco opustit ti nehodlá. Vy se zde obnažujete a alkoholem za mých 60 hrdlo proléváte do omrzení. Tak to ne! V tom zahrašil v zámku klíč. Vavřík pustil Olgu a volal. Otec se vrací, všecko pryč. Rázem bylo v bytě pusto. Všichni až na mě odešli oknem. Musím říci, že Vavřík senior byl mužčinu. Ani se mě moc nevyptával, pouze láhve v duchu přepočítal, dámské prádélko okem znalce ocenil a už do mě bušil. Otlučen jako Karlův most po nájezdu Švédů, jsem doklopítal domů. Otvíral jsem dveře s obavami, neboť jsem očekával trest rodičů. Ale přišla mi naproti sestra v nedbalkách. Už spíte, šeptl jsem bojácně. Co blbneš, Béďo, řekla mi. Naši jsou na schůzi, tak pořádám mejdan. Pojď dál a slíkni se do půl těla, abys mezi nás zapadl.

0: ta ruku. Noc plná hvězd.
1: Dovolte mi, abych vám představil vynikajícího motokrosového jezdce, Australana Wendy Matejku. Pro nás je zajímavé, že Wendy Matejka pochází ze Strakonic. Studoval u nás. Wendy, vy se prý po létech připravujete u nás v Československu na známou motocyklovou soutěž terénních jezdců, takzvanou šestidenní. Chlapče, co vás k tomu vedlo? Proč se nepřipravujete doma, u vás, v Austrálii, tedy v Melbourne?
2: Melbourne je placka, rovný jako stůl, nikde ani hrbůlek.
1: No ale přeci v Austrálii jsou široké pláně, nádherná příroda.
2: Well, krásná příroda je u nás v Austrálii a proto si obyvatelstvo chrání. Tam nemůžete jezdit s motorkou, jak vy říkáte, křížem křážem. A také naši divoši australští motocrossu příliš nefandí. Vy vidíte můj nos?
1: No, z profilu moc ne, zepředu trošku ano.
2: To boomerang udělal vizit návštěvu na mém křichtiku. Chtěl jsem ho domorodcům vrátit, ale on navštívil mě podruhý. Trénink v Austrálii není simple, není jednoduchý, stojí moc dolarů.
1: Takže Wendy, u nás je to lepší?
2: To vůbec nedá srovnat se. Minulý týden jsem se svou Yamaha jel kousek za Prahou přes takové poličko. Byl to majetek jakéhosi Collective Farm. Jak vy říkáte JZD.
1: Wendy, my říkáme JZD.
2: A oni chytili mne a já myslel, že půjdu do prison do vězení, kde šerif dá velikou pokutu. Ale oni ne. Oni odvedli do hospody, kde poplacali po zadech a dali diplom, že já se svou Yamaha vyoral první jarní brázdu. Ten den bylo po tréninku a práci v GZD, byla v čudu. Zmazali jsme se jak klokani. To je ohromná dobrota, tahle vaše alpská trojkombinace. Pivo, horčák and modrý raketa. Předseda GZD mi musel půjčit bílou hůl a vlčáka. Aby jsem vůbec trefil do hotelu.
1: A Wendy, kde se vám vlastně u nás trénuje nejlépe?
2: Celá Praha je pro motocrossovou jezdce opravdový ráj. Tolik Wimolu, Hrbolu, Bully and Jamek with Chichi Stones.
1: Chichi Stone, co ti myslíte?
2: Kočičí hlavy s asfaltovou polevou. Vám nemůže nabídnout žádná příroda na celém světě. Chtěl bych o tom napsat do National Geographic. Slabě mi to připomíná kanion smrti v Nevadě.
1: No to je od vás hezké, Wendy, že o tom hodláte psát, to je popularita.
2: A můžu něco zeptat já se vás?
1: Jistě, Wendy, klidně se ptejte.
2: Proč se v Praze nejezdí ona známá slavná steeplechase? Proč se musí jezdit až do Pardubic? No to je přeci fantastic. Co ulice, to taxi supříko. Pravda. Muselo by se to drobatko upravit, poněvadž v Praze by si zlámal hnáty i mamut.
1: Randy, to jsou nápady. V Praze se přeci nemohou jezdit dostihy. Chyběla by cílová rovinka.
2: Why? Máte přece pěší zónu.
1: To je pravda, to máme, ale tu máme pro jiné účely. A potom na trati by chyběly proutěné překážky.
2: Ale přeci z každého druhého oukaputu u vás vyrůstá nějaké křovičko. Stačí před steeple chase windat a potom vy můžete zasunout zpět.
1: No možná, možná, ale tak aspoň uznejte, že by se v ulicích museli nákladným způsobem budovat tribuny pro diváky. To by naše OPBH rozhodně nezvládlo.
2: O tom vašem OPBH jdou v Austrálii legendy. Tam prý, když se spojí šikovné české ruce, tak je od půl litru s pivem nikdo na světě neodpadl. And co se tribun týče, v každé druhé ulici máte lešený. To chce jenom barvu štetec a můžete prodávat tiket, stupenky.
1: No, Wendy, děkuji vám za připomínky, ale pojďme dopředu v rozhovoru. Jak se vám jeví obyvatelé našeho hlavního města? Myslím hlavně ti mladí.
2: Jsou to velmi otevření lidé.
1: Krásná slova, podle čeho tak usuzujete?
2: Každý z nich má kapsu otevřenou jako klokan. Minulý týden jsem se svou Yamaha zastavil u hotelu Elkron, kde mne nějací dva mládenci ouvexlovali takovým způsobem, že než vystit motor u mi Yamaha, koukám kožená kombinéza, fuč, koukám čuvikám žvíkačka za uchem, fuč, koukám zlatý zuby, fuč, dolary, fuč, a já stojím nahý, bos, jen tak v helmě před hotelem a v každé ruce držím jeden modrý obrazek s Bedřichem Smetanou.
1: No, Wendy, děkuji vám za rozhovor, i když přiznám se, představoval jsem si ho poněkud jinak.
2: Ale na závěr bych chtěl říct ještě jednu věc. Že opravdový bombonek pro motocrossového jezdce jsou tyhle vaše železniční přejezdy. To, když přejdete v plné rychlosti, tak si okamžitě musíte nechat vyměnit tlumiče a prdel, goodbye.

0: noc s hvězdou.
1: Tady máme pedagogický, zajímavý pedagogický dotaz z Jihlavy od učitelky, která se ptá, zda je možno dohoniti bycha. Já nevím, jestli je možno bycha dohoniti, ale úsloví praví pozdě bycha honiti, čímž dává člověku určitou takovou naději, že možná, že je sice pozdě, ale ještě, že by se snad mohl bych dohonit. Ale neznám případ, že by někdo dohonil bycha. Neznám. Taky co s ním potom, že jo? Ale já mám o bychovi představy, já si bycha představuju. Já mám představu, že bych vypadá tak trošku jako já. Jo? Tedy pro mě, pro každýho samozřejmě zase jako on, ale bych je já, tedy bych jsem já, ne, bych je já, správně, bych je já, který něco udělal, co neměl, nebo neudělal něco, co měl a teď utíká, jo? A já za ním, jo? Abych to dohonil nějaký způsob, ale nestalo se mi nikdy. A taky jsem si všiml, že léty bychů přibývá. Přede mnou už seženou stáda bychů. Celý stáda bychů a já za nima marně supím a některý už jsem nechal být. Tohle bycha už jsem odepsal, to ne. Ale mě to připomíná jinou historku. Já jsem jednou zaskakoval v melodramatu. Jmenovalo se to Námluvy Pelopovi a já jsem tam zaskakoval hlasatele. To jako jsou ty, co hlásí sport. Třeba tak, tady je hlasatel, který vyleze na takový hradby a říká těm antickým fanouškům, jak dopadly závody v těch trígách, že jo. Ohlašuje to prostě. Takový branky body vteřiny té doby. A já jsem to zaskakoval za Karla Pecha. Já jsem netušil, co to je. Já jsem v životě neúčinkoval v melodramatu. A tak oni mi přitáhli například ke klavíru, to bylo bez zkoušky, jsem to dělal. A u klavíru mi nějaký pán zahrál, jak prej ta hudba asi bude vypadat. No ale ono v klavíru to zní úplně jinak, než potom, když je tam kutálka, že jo? A tak mě to přehrál a říkal, hejte, tady je takovej motiv tento, že jo? Pak se to stiší, vy vyjdete ven, tady to hraje tiše a i napověda, i dirigent vám dají znamení, kdy máte mluvit, takže se nemůže nic stát, ta hudba během té vaší řeči hraje tiše a že se již dokončíte, tak je tam forte a na to forte vy odcházíte, tak to tam klidně vylez. Jenže oni mě oblíkli do takhle krátkých sukinek, takový, já to musím ukázat, já musím vstát, protože to se nedá. Takhle krátké, takový minisukně, antický minisukně mi dali. Naštěstí já mám krásné nohy. Vážně. Já mám skutečně krásné nohy. To, kdybyste viděli, tak si vyžádáte hovory v šortkách. Ale já mám tak krásné nohy, mě teď odlejvali nohy do sádry, takový odlej, tak mi dělali. A posílali to do Florencie, budou podle mě předělávat toho Davida. Protože on nemá úplně klasický nohy, prý, tak to dělají podle mě. A mě tedy oblíkli do téhle minisukně a tam mě vyštvali na takový štafle a řekli, hele, tady je sloup antický, ten je zevnitř dutej, tam jsem stál a až prý takhle mávanem zelenou batosádry, takový odlý, tak mi dělali. A posílali to do Florencie, budou podle mě předělávat toho Davida. Protože on nemá úplně klasický nohy, prý, tak to dělají podle mě. A mě tedy oblíkli do téhle minisukně a tam mě vyštvali na takový štafle a řekli, hele, tady je sloup antický, ten je zevnitř dutej, tam jsem stál a až prý takhle mávanem zelenou baterkou, tak

který v té chvíli se tak anticky zhroutil, tak když mě viděli, tak takovej žalostný pohyb udělali, zhroutil se. A teď oni mi říkali, že uvidím na povídu i dirigenta. No viděl jsem. V nedozírnu jsem viděl takhle maličkýho na povídu. A asi o 3 kilometry dál vidí dirigenta. Takhle maličkýho. A jenom jsem viděl, že na mě dělají nějaký gesta. Tak jsem spustil. Tak jsem zařval, ovšem svým hlasem, takže, jak říká Verich, vy nemáte hlasivky. Vy máte 2 rybí šupiny, který jste spol. Převozník, abych se nedovolal přes řeku. Tak tímhle burácivým hlasem jsem spustil to antický hlášení. No ty operáky to oddělalo úplně, protože mě nebylo slyšet ani dolů. A to už pak do hlediště. Jo. A já řval tedy, kdo ten závod vyhrá, jo. Nádherně jsem to všechno odříkal. Tam byla kapela propocená, dirigent jenom mával. Ale proč já to vlastně vypravuju? A jo, už vím. Já jsem chtěl říct tedy ještě tý paní učitelce z Jihlavy, že nejen Bicha, ale i Fibicha je pozdě honiti. Tak, ano, to byl melodram od Fibicha. No jo. Fibich ujel, já už ho nikdy nedohonil. Nikdy.

noc co noc o pomoc volám. Hluboká úzkost mé srdce jímá, jaké to temno zeje před očima mýma. Hluboká úzkost mé srdce jímá. Nikdy jsem nebyl tak sám jako teď, veliká pýcha vystavěla zeď. Nikdy

noc co noc o pomoc volám. Věřím navzdory všemu, že mé volání dolehne k sluchu tvému. Věřím navzdory všemu, až spadnou listy osiky v říjnu, všechno, co přijde, bez reptání přijmu, až spadnou listy osiky.

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Tento týden zažila naše země vpravdě historický okamžik. Oficiálně totiž poskytovatelé adiktologických služeb, tedy lidé mající se zabývat prevencí, diagnostikou a léčbou závislostí, vyhlásili od pondělí 1. června výstražnou stávku. S poetickým názvem O nás, bez nás. Ale proč? Inu protestují proti přesunu své agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví, i když je jejich důvod rozhorčení na snadě. Na úřadu vlády totiž po léta fungovala jejich rozvětvená chobotnice politických neziskovek a aktivistů, které za Fialovy mafie tvořily páteř hlubokého státu. A premiér Babiš se, považte, tento spletenec neziskových odborníků opovážil začít rozmotávat. Fungovala přitom velice efektivně. Konkrétně, že tyto toho sice moc nedělali, ale ve skrytu nevolených křesel a zmatků na úřadu vlády poponášeli peníze vyvoleným politickým stranám. Na půdě ministerstva by však na ně bylo více vidět a hlavně by za jejich finanční machinace zodpovídal konkrétní ministr. A tak zástupci 91 organizací poslali premiérovi otevřený dopis s výzvou k pozastavení přesunu. Část samozvaných expertů navíc ještě v týdnu opustila jednání ve Strakově akademii, kde se jim vláda snažila osobně vysvětlit, že zefektivnění státní správy je její prioritou a že se bude týkat i dosud nedotknutelného hlubokého státu. Profesionální humanisté z neziskovek označili pak jednání za šaškárnu či za absurdní divadlo. Ostatně něco o těch žánrech asi vědí. Vždyť jsme je také viděli na sudetoněmeckém Landsmannschaftu v Brně. Předvádějí je za státní peníze už řadu let a tak by s tím mohli konečně skončit. Jenže co mohou pod drobnohledem čekat, když vlastně doteď de facto nic užitečného nedělali? No jako všichni neužiteční a nepotřební, čekat mohou výpověď a začíčkem rad o podporu zase o dům dál.
3: V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem dva lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nicosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V české televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltín, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to v steku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají a když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně, zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak, nebo spíše právě proto.
2: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy
3: měli takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazní materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V hospodě se hrajou karty a povídá jeden hráč tomu sedícímu vedlejšího stolu. Povídá, prosím vás, mě přinesli zrovna v oběd. Nemohl byste za mě zahrát jednu hru, než to s ním? A ten říká, bohužel já karty nehraju, no ale můžu za vás sníst ten oběd, jestli chcete.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.

0: Náčku, já bych chtěl ještě.
1: Ale samozřejmě. Vždyť jsem upekla dva plechy.
0: Moučníky z jablek. To je věc.
2: Moučníky z jablek.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Je 7.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým svět.

Lahev se vrací, jak od jihu ptáci, jak do potoka raci, jako jaro do krajiny modrých poměnek. Jak vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Thompson i Chamberlain.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Ležet v posteli by bylo naprosto dokonalý a vynikající zážitek, kdyby měl člověk barevnou tušku tak dlouhou, že by s ní mohl kreslit na strop. Taková ale v domácnosti zpravidla po ruce nebývá. Ale takto začíná pojednání, které nám zanechal Gilbert Kyne Hurlston. A jak pokračuje? Brzy ráno vstávají lakomci a zloději prý vstávají až na večer. Velkým nebezpečím pro naši společnost je to, že všechny její mechanismy běží čím dál tím víc stuha, zatímco její duch je čím dál tím labilnější. Naše každodenní práce a plány by měly být svobodné, pružné a tvořivé. Neměnné by měly být naše zásady a ideály. Bohužel je tomu přesně naopak. Názory měníme neustále, avšak oběd se nám nemění. Proto bych uvítal, kdyby lidé měli silné a zakořeněné zásady a co se týče jídla, nechť obědvají jednou na zahradě, jindy v posteli, na střeše nebo třeba na stromě. Velmi výstižné. A tak máme pro vás celé jeho dílo v novém článku.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Za krásného počasí lze vychutnati přírodní krásy a opájeti se vlahým podnebím. Proto jezdím přiměřeně a nikoliv jako blázen. Tak jsem rovněž přijel k benzinové pumpě a objednal 2 deci benzinu. Učinili žádané. Na to jsem žádal ještě 5 centilitrů a malou štamprdli. Zaměstnanci čerpadla se divili, proč chci tak neobvyklé množství pohonných hmot. Sdělil jsem jim. Mám to vypočítáno přesně k bratrovu obydlí, kam jedu na návštěvu. Neumím to zastavit.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

Máš je úpa, ohřeb je kamenice, malé labe, střední labe, velké labe, ostravice, loučka, střela je marínu a je moravice, hornát, hnilet, beronka, mžela, torice, váh, úh, žiletavka, je výšovka, stará říka, nová říka, lužnice a zlatá stoka, já tu zemi

Houbín, Kvilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši, Javorníky, Džumpír, Kryváň, Lisa, Hora, Velká Fatra, Čerchov, Sněžka, Ještě má Fatra, Křemešník, Hříb, Cukrák, Milešovka, Cínovec, Klínovec, Brdy, Děvín, Gerlachovka, já tu zemi znám, já rád tu zemi mám. Dá se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám.

promiňte prosím, že se vás tak ptám. Však právě si říkám, odkud já vás znám. Máte-li chvilku, no, aspoň chvilku čas,

Měl jsem užít slov chytřejších, promiňte slečno, nesmí chybít vtip. Však podruhé, až vás potkám.

0: Vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Kdyby se mne někdo zeptal, proč mám Prahu rád, bez odpovědi bych ho

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Proč jemu kat se nedvoří, nikdo mi nepoví. Dám se zdali pán, svůj hříchu mému nabídne chrám. Ptám se zdali pán, tam někde vrátí mě dětským hrám. Pak, až dokonám a bledý anděl mi zjeví chrám, snad v něm dokořám.

svůj hříchu mému nabídne chrám. Ptám se, zdali pán tam někde vrátí mě dětským hrám. Pak, až dokonám a bledý anděl mi zjeví chrám, snad v něm dokořán.

se zdali pán, svůj říku mému nabídne chrám. Tam se zdali pán, tam někde vrátí mě dětským hrám. A tak, až dokonám, a bledý anděl

0: začala osmá raní.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Premiéru Andreji Babišovi přišel dopis z Politbyra. Ve stručnosti v něm stálo: rozmysli se, Andrejko, rozmysli, na své štěstí pomysli. Je v něm zkrátka tlak z Bruselu, aby tolik netlačil na samostatnost a svéprávnost České republiky, protože fašisté si jen tak místní pátou kolonu rozvracet nedají. Hluboký stát úředníků, které nikdo z občanů nezvolil, ale byli jmenováni předchozími vládami, se nevzdají svého úkolu rozvracet naši zemi. Mají přeci jasný úkol, za který jsou mimochodem placeni z chobotnice zkorumpovaných takzvaně neziskových organizací. Babiš tak stojí před dilematem a proto je třeba se zamyslet nad skutečnými motivy bruselského tlaku. Tento týden to vyvrcholilo výhružným dopisem z ústředí Evropského fašistického impéria a s ním koordinovanou vzpourou neziskovek na úřadu vlády. Jsou to totiž obdobné metody, jimiž už bruselská mafie odstranila Viktora Orbána a kterými neustále útočí také na slovenského premiéra Roberta Fica. Píše nám o tom Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info.

jeden rok, anebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema, nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse. Ať už horor nebo pohádku,

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jde pan po starém městě úzkou uličkou a paní se vykloní z okna z prvního patra a říká: jdou nahoru. Říká: ale milost, paní, to by museli být sama. Říká: teď já jsem sama, muž je na obchodní cestě. Počkej, nechaj mě domluvit, sama na světě.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane Horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Chtěl bych se vám ještě zmínit o deskovém amplionu L666, který v krásném provedení dostanete za 250 káče. V případě, že jste majitelem kavárny, hospody a podobně, doporučuji koncertní amplion Arcophone 3, který za 690 kč vám udělá 10x větší práci než celá kapela.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, zpátku jdeme, až zvony ze vsi zazvoní.

srdce vzít. Starý pádlo bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se koruna mistromů v mleze mezi kmeny

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Začalo to včera. My jsme mysleli původně, že to je ze slaný vody, tak jsem lít do studny. Už mě ráno bylo líp. A jsem byl zvedla, tam něco čochtalo, tak jsem se tam dívala. Vy jste se koupala, já jsem se díval. Jsem neměl, víte. Najednou mě to tadyhle luplo, tadyhle mě to sevřelo. Polilo mě horko, bylo mě takový vedro a jako husí kůžno. A najednou mě to tadyhle vzalo, teď mě to tadyhle ujmulo, píchlo, ne že by to bolelo, ale tak bolno. Tak jsem vlít do studny, že tam je chladno.
3: A jak je vám teď?
2: Stydno.
3: Nevolno?
2: Ne, nevolno. Tak ušmrncnu to, jestli víte, co myslím.
3: Já už vím, co myslíte. Sladko, ale hořko.
2: Jo, ousko, ale široko.
3: Není žádný parno, je tak vlaho okolo.
2: Ale na polo jenom.
3: Na polo?
2: Na polo, já jsem ještě částečně bytost nadpřirozená.
3: A hlava se vám točí.
2: Jo, a Hvězdíček má plný oči.
3: A jeden ani dobře neví, co?
2: Ne, jeden neví a dva by věděli a přitom jako kdyby.
3: Něco jako tento.
2: Jo. Něco jako tento. Vlastně ne. Spíš jako když, jako na jazyku už jsem měl to, jak když kočka poní myš, jako když pěsi, na šosi se věsí, to zatmě.

0: víš, jako když, přece to znáte.
1: Jako když se hladí bliž.
0: Je mi tak sladko,
1: hedvábno hladko a připomínáte herně.

0: rád.
1: Tak to bylo řečí, jeden div nebrečí, a pak se přesvědčí, že přezbytečno.
2: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
3: Na stanici Hvězda.
4: Jsem starý Tom Šur z pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět. Já Tom, co pamatuje rok 49. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět.

ať vyhrával či prohrával, tohle mu bylo fuk. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řádky zved, a tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řádky zved, a tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice, a vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáh starej red,

A všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund

0: je 9 dopoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.
3: Dneska poslední si už sklenku.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, posíš Pepo, my jsme včera v té hospodě, jak jsme byli, se mi zná vůbec neplatili. Ten říká, ale jo, já jsem to platil. Ty to jen nemůžeš vědět, ty jsi byl přehozený přes židlí.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Když do ovoce dají se červy, ať už záměrně, anebo náhodou, to aby sadař si dal do pořádku nervy, to aby vůbec nepočítal s úrodou.

Kde jsi byl, když jsem oral, když jsem sázel, houboval? Sever se táhni, odkud jsi přišel, nikdo tě sem nevolal. Když do ovoce dají se červy,

my jsme kondelíci, my máme vždy co říci, to pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní, každého včas uklidní,

skrze pěnu piva od mnoha lidí bývá veleben a ctěn. Světlivý se mu snadný a ani trochu vadný, vždy mívá důvod pádný, býti spokojen. Vždyť s pivem jde vše lehce, ať člověk chce či nechce, to pěna se nám v hlavě usadí. To se to pak holedbá a na nic už se nedbá. My jsme muži s pivem a nám to nevadí. Vždyť my jsme kondelíci, my máme vždy co říci. To pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní každého včas uklidní.

Dnes hledí v němém úžasu, jak běsní s puškou u pasu. Na školním dvoře malý renegát. Teď vyjít schody nestačí, když škola dějin otáčí. V paláci temnot

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Ležet v posteli by bylo naprosto dokonalý a vynikající zážitek, kdyby měl člověk barevnou tušku tak dlouhou, že by s ní mohl kreslit na strop. Taková ale v domácnosti zpravidla po ruce nebývá. Ale takto začíná pojednání, které nám zanechal Gilbert Kyne Hurlston. A jak pokračuje? Brzy ráno vstávají lakomci a zloději prý vstávají až na večer. Velkým nebezpečím pro naši společnost je to, že všechny její mechanismy běží čím dál tím víc stuha, zatímco její duch je čím dál tím labilnější. Naše každodenní práce a plány by měly být svobodné, pružné a tvořivé. Neměnné by měly být naše zásady a ideály. Bohužel je tomu přesně naopak. Názory měníme neustále, avšak oběd se nám nemění. Proto bych uvítal, kdyby lidé měli silné a zakořeněné zásady a co se týče jídla, nechť obědvají jednou na zahradě, jindy v posteli, na střeše nebo třeba na stromě. Mě. Velmi výstižné. A tak máme pro vás celé jeho dílo v novém článku.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

večera sezbíral jsem sobě všechny zbylé síly. Našel ten dům a zaklepal na dveře kanceláře, kam nás dlouhá léta nikdy nepustili. Měl jsem strach, když jsem bral za šedou kliku. Byla vyleštěná nadějemi prosebníků, kteří stávali tu kdysi v dlouhé řadě, každý sám a všichni pohromadě a já mezi nimi. Ta řada byla dlouhá jako had. Vinula se dolů po schodech a potom ven podél vrat. Byla tak smutná a dlouhá, neboť na jejím počátku stála naše touha, na jejím konci ty dveře. Za nimi tlumený smích a křesla, kožená křesla. Kdo to tam seděl v nich? Kde jste vy, kdož jste tu seděli? Kukátkem dveří na nás hleděli. Majitelé zlatých klíčů a mámivé naděje. Kde jste vy, kdo jste měli palce na tepu doby, hlasatelé dobra a rozsevači zloby, hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry, spod dveří cítíš, pach síry, stále stejní, s mávátkem v ruce, světodějní, tvůrci revoluce. Přišel jsem se do dveří, až vypadly z pantu, tak snadno a lehce, jako lístek amarantu padá z pohřebního věnce. Ty dveře byly zdýhy a skřípaly tak tence, že by snad člověk začal litovat i jejich pádu, kdyby vzadu, úplně vzadu, v rohu té prázdné kanceláře, když se zvedl prach, kdyby nevisely po stěnách ty tváře a na mne padl strach. Byly to obličeje lidí, jaké potkáváš dnes. Takové můžeš vidět, když k vám na náves v sobotu přijede kabaret s hesly a tribunami. Takových tváří stovky mezi námi a já tady a teď v té prázdnotě a chladu. Náhle jsem pochopil tu nekonečnou zradu, já zahlédl jsem věčnou porotu našich životů. Jak si tady seděli, tak dál si sedí, dodaleka přes naše smutné hlavy hledí, majitelé zlatých klíčů a mámivé naděje. Hlasatelé dobra a rozsevači zloby, palce mají přilepené vždy na tepu doby, hlídači našich malých životů,

0: se světodějní tvůrci revoluce. Já vás znám příjmením jménem, stojíte vždycky na místě vyvýšeném. Já vás znám, stejné máte rysy, stojíte vždycky, kde stálo se i kdysi. Pořád, pořád, pořád, zatímco my spořádaně stavíme se do řad.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Trosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže, jde k němu. 15 let si na to čeká, ale teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Halo, máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veri. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Když si jdete koupit do prodejny oděvu oblek,
5: modní kostým,
4: praktické sako
5: nebo tesilové kalhoty,
4: pamatujte na 3 služby připravené pro vás.
5: Úpravářská služba.
4: Hotové oděvy se šijí v mírách velikostního sortimentu, které byly prověřeny přeměřením několika desítek tisíc lidí. V těchto mírách je i vaše velikost. Může se však stát, že zakoupený oblek potřebuje menší úpravu, aby vám dokonale padl. Přešít knoflíky, zkrátit nohavice nebo prodloužit rukávy. Chcete-li, aby vám oblek nebo kostým padl jako na míru, vyberte si z kolekce rozpracovaných oděvů, které mistři krejčí, po zkoušce došijí přesně na vaši postavu. Za došití pánského obleku zaplatíte 100 korun, za došití dámského kostýmu 120 korun. Vybíráte, chcete koupit, nemáte však u sebe dost peněz, to se stává. Přesto můžete nakoupit. Prodejna vám pošle na dobírku vybrané zboží, které zaplatíte až doma.
5: Nezapomeňte na 3 služby v prodejnách podniků oděvy.
4: Úpravářská služba.
5: Došívání rozpracovaných oděvů.
4: Zásilková služba.
6: Měli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
8: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

srdce každého pijáka si zcela jistě získá. Pravá 6 let stará slušovická whiska. Prej už Vizovice malej vývoz

Když to takhle půjde dál, tak v tom posledním kšaftu slušovičtí odkážou nám svoji vlastní naftu. Kutnou horu od spodu prejskou mají převelice, nejspíš začnou razit vlastní měnu. Slušovice. Přednedávnem vypustili Slušovice zcela tajnej a novej typ výkonný družice. Prej už jezdí Slušochod po povrchu měsíce a kolíkuje parcely pro nový Slušovice.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Stanice Hvězda.

autobus přiveze až zítřejšího rána. Studenej, propocenej vzduch, zůstal si sám a s tebou polekaná vrána. Jedinej v tomhle kraji druh.

na obloze nekoneční mraky, chuchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej v okora lejzní.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Válka musí bejt, vy kluci pitomí. Válka na Ukrajině, zabíjení lidí a ničení všeho, co tito lidé za celé generace v zemi vybudovali, musí pokračovat, stůj co stůj. A kdo to nechápe, ten je zločinec. Ano, přesně tak se chová fašistická sebranka válečných štváčů pod taktovkou zločinců z Německa, Británie, Francie a vlastně většiny jejich slouhů označovaných jako členské státy NATO. Strach z míru už se jeví jako politická diagnóza. Zelenský je v tom až po uši a nemůže si dovolit, aby to skončilo. A tak neustále žebrá o peníze do své černé díry zkorumpovaného aparátu, aby si ruce nad nebývalými finančními zisky mnuli hlavně zbrojovky. Agent Pávek se ve své hlouposti snaží velet Stalinu, protože doma už je lidem víceméně spíš jenom pro smích a Donald Tusk, předseda polské vlády, podepisuje tajné smlouvy. Tato korupční banda psychopatů nás už zcela otevřeně vleče do propasti, protože nedokáží unést blížící se konec prohrané války Západu proti Rusku na Ukrajině. Války, která už byla ostatně zjevně prohraná na začátku. Blížící se mír totiž pro tyto zločince znamená jistou politickou smrt. Více doporučujeme v celém článku.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pane Kohn, vy už tady celý den jezdíte na kolotočí. To se vám to tak strašně líbí, nebo co? Kohn říká, ale prosím vás, dejte pokoj, je to otrava strašná. Ten říká, no tak proč teda tady jezdíte? On říká, ale majitel kolotoče tady mi je dlužen 500 korun a nemůžeme to splatit, no tak si to tady musím odjezdit.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

až tam dojdu se svým klukem, už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Mařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá pitomá. Po schodech mi vždycky strhne žvatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kosteličku zvoní

hlava se mu třepe v obilí. Ztratí se mi v poli a spěch se ho už absolutně netýká. Když potká Ferdu mravence nebo Brouka Pitlíka, leze po té zemi a

viděl ve zubu dým. Nad hlavou měl jsem palem stín, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Vím, jak špagety chutnají, hepky antibyl jsem potají, však nejlepší v celé Napoli je Marie. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

Hip, já slyšel kytary hrát. Hip, hip, když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál

já slyšel i tady hrál. Hip, hip. Když rybáři k ránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie. Hip, hip. Já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip. Už nechci být dál bez ní sám.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

po nebi mraky se honily a všechny hvězdy mi zakryly. Jen jedna bílá se zacpitila.

0: Já mám totiž hrozně rozmařilou babičku.
1: Slyšíte Hvězdo?
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Ležet v posteli by bylo naprosto dokonalý a vynikající zážitek, kdyby měl člověk barevnou tušku tak dlouhou, že by s ní mohl kreslit na strop. Taková ale v domácnosti zpravidla po ruce nebývá. Ale takto začíná pojednání, které nám zanechal Gilbert Kain Hurlston. A jak pokračuje? Brzy ráno vstávají lakomci a zloději prý vstávají až na večer. Velkým nebezpečím pro naši společnost je to, že všechny její mechanismy běží čím dál tím víc stuha, zatímco její duch je čím dál tím labilnější. Naše každodenní práce a plány by měly být svobodné, pružné a tvořivé. Neměnné by měly být naše zásady a ideály. Bohužel je tomu přesně naopak. Názory měníme neustále, avšak oběd se nám nemění. Proto bych uvítal, kdyby lidé měli silné a zakořeněné zásady a co se týče jídla, nechť obědvají jednou na zahradě, jindy v posteli, na střeše nebo třeba na strom. Mě. Velmi výstižné. A tak máme pro vás celé jeho dílo v novém článku.
1: Na stránkách akademie
2: ztrátyanálezy.info
1: ztrátyanálezy.info

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí?

0: jsem spáchal hřích.
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: V našem rodinném kolektivu se však bohužel vyskytují i výstřelky. Ku příkladu další z mých bratrů, Lucián. Jde o tichého blázna. Je vášnivým rybářem. Jednou jsem ho pozoroval při výlovu řeky. S překvapením jsem zjistil, která k přilovu postupuje. Když chytil velkou rybu, vzal ji a hodil zpět do vody. Když chytil maličkou, pečlivě ji uschoval. I otázal jsem se ho po příčině tak neobvyklého činění. Vysvětlil mi to takto. Mám doma pouze jediný malý kastrolek.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: Pivohusar.cz.
4: V celostátním rámci kritiky jsme namátkovými dotazy zjistili, že téměř nikdo z vás neví, k čemu je kyselina linolová a linolenová. Velice nás to překvapilo, neboť jsme si mysleli, že to nevíme pouze my zde v našem výzkumném ústavu.
5: Tedy jsou to nenasycené mastné kyseliny, které snižují hladinu chlorelez, cholerez.
4: Já vám to řeknu česky, když člověk nemá dostatek těchto kyselin, má velkou šanci, že mu začnou cévy kornatět a zužovat se. A stěny cév musí být i pružné a průchodné, aby se tělo dobře prokrvovalo.
5: Jinak vás postihnou vše možné nepříjemnosti cévy, například stvrdnou. Tak, že už to nejsou cévy, ale výstuže. Zkuste ohnout koleno, záda nebo krk, když v něm máte výstuž.
4: Kde někdo a vy před ním nemůžete ani ohnout hřbet?
5: Někdo vystoupí, vy se nemůžete uklonit?
4: Ano, někdo něco navrhne, vy máte vší výstuže a vy to nemůžete odkejvat.
5: Vysvětlujte potom, že váš organismus nemá dost nenasycených mastných kyselin.
4: Měl byste všem vědět, kde tyto ochranné látky vzít. Jsou v rostlinných tucích. Ale pouze v rostlinných tucích. Živočišné tuky mají na vaše cévy právě opačný, tedy prašpatný vliv.
5: A co jsou to rostlinné tuky, to víte? Například sojový olej, jiné rostlinné oleje, dále margarín, nysana, smetol a tak dále.
4: A tak, tedy pozor na cévy.
5: Pozor na výstuže.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
8: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bouř od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, Buď to je to za vzácné luční kvíti, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

Prachy jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj vůbec se tu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha ha, ha ha ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha ha, ha ha ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha ha, ha ha ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. Ha ha, ha ha ha, no a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.

tramvaje, ale je tma a zima je, z houkaček aut jsou šalmaje, věže se ježí a jak sněží.

0: společnost. Kariéristů už máme dost.
1: O 5:00 odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: je 1 odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: Nemáme sice ve státní kase nic než bilionové dluhy, ale přesto se tím, jak zaplatit výběrčím, zabýváme, jako by to byl nějaký nezměnitelný osud, s očekáváním, že možná přijde i kouzelník. Jsme jako ten medvídek Pů, kterého za sebou táhne Kryštůflek Robin po schodech a on dělá hlavou bum bum bum. Občas ho sice napadne, že by to tak přece nemuselo být, ale hned si uvědomí, že to z nějakých neznámých důvodů prostě tak být musí. Ta slavná knížka pro děti obsahuje nesčetně modelů poučení. Zhora zmíněné je však jedno z nejdůležitějších. On to ten Kryštůflek přece nemyslí se svým medvídkem nijak zlé. Má nakonec Pů docela rád. Je pouze mimo jeho obzor zabývat se pocity svých hraček. I tak má svých dětských starostí až nad hlavu. A konec konců hračky jsou tu pro něj, nikoli naopak. Jsme právě takovou hračkou v rukách infantilních, tedy dětinských, nedospělých, nevyzrálých, mocenských takzvaných elit. A protože tyhle rozmazlené, přerostlé děti mají v rukách nástroje, jež jejich moc zdánlivě potvrzují, přijímáme úlohu prcků, kteří se buď ukázní, nebo je čeká trest. Představa, že bychom se mohli začít chovat a jednat dospěle, je pro infantilní většinu mimo obzor uvažování. Povšimněme si třeba, jak jsme už přijali za svou debatu o jakýchsi 2% HDP, která prý musíme stůj co stůj vyplácat na zbrojení. Letos to bude minimálně zhruba 155 miliard korun, což ale stejně ani ta 2% nebudou. Asi jen tak 1,8%. Proč se o tom nesmyslu vůbec bavíme? Protože to nařídilo NATO. Vojenská údajně obranná organizace, do níž jsme vstoupili před koncem století, aniž se vláda zeptala občanů, zda do ní vstoupit chtějí. Právě se ale předělával světový řád ze soupeření východu se západem na řád, v němž budou neomezeně vládnout Spojené státy. Tak jim nás tam přihodili jako hračku, kterou lze sice kdykoliv odhodit, ale zpočátku je příjemné si s ní pohrát, no a vysát z ní, co půjde. 2% HDP bylo výpalným za to, že po pár letech od převratového snění o suverenitě opět smíme být poníženým přívěškem velmoci. Rozumělo se samo sebou, že většinu zbraní budeme nakupovat od ní. Zbraní k ničemu, protože nejen podle amerického profesora Fukuyamy dějiny právě v té době skončily. Žádné války prý už nebudou, neb všude na světě dobrovolně či násilím zavládne americká liberální demokracie. Takže ta dvě bezvýznamná procenta jsou jen pravidelný roční poplatek za vstup do klubu. Přivedl nás do něho posvátný Václav Havel, tak o nic nešlo, těch pár drobných. Jenže HDP, čili hrubý domácí produkt, je součtem všeho, co jsme za rok vyrobili, koupili či prodali. Z toho všeho odstřihne stát 2% v podobě peněz vybraných z daní a pošle je na přilepšenou novému pánu, který si přes zbrojovky zvýší své HDP. Jsou to desítky či stovky miliard podle toho, jak vysoké HDP máme. A to naše s nekonečným zadlužováním, inflací a udržováním armád parazitů neustále roste. Ta 2% jsou desítky nepostavených nemocnic, stovky kilometrů dálnic, elektrárny nebo byty. Prostě všechno, co bylo možné z veřejných peněz vytvořit. A to vše ještě před tím, než většina v skutku infantilních nedospělců souhlasila s takzvaným přistoupením k Evropské unii, k další organizaci s výpalným, oné filiálce té domněle vítězné za oceánské velmoci, která ohlásila konec dějin. Hurá! Jenže se ukázalo, že česká hračka přece jen nějaký význam má. Vedle několika podobných plyšáků z bývalých evropských států sovětského bloku ji vítězové použili jako klacek, který nejspíš tak od počátku zamýšleli. Putinovo Rusko totiž odmítlo kapitulovat, takže místo konce dějin následovalo jejich pokračování. Neboť historie mohla, na čas, skončit pouze za předpokladu, že Západ vydrantuje právě onu největší a na suroviny nejbohatší zemi světa a paraziticky z ní bude ještě nějaký čas dotovat svůj nezasloužený blahobyt. Hračku tedy posloužili k obklíčení Ruska, navzdory slibům, že po souhlasu se sjednocením Německa nepostoupí na to ani opíť k ruským hranicím, no a máme tu ohrožení. Protože ten zpropadený Putin využil čas, než se dohodnou, jak ho odstranit, k vývoji zbraní, které teď zajišťují ruskou obranu proti věrolomnosti Západu geniálně jednoduchým způsobem. Pokud nás napadnete, odpověď bude zničující. Co s tím? Tu dnes převažující možnost navenek reprezentuje prezident Petr Pavel. Slouží jako šašek a hlásná trouba válečnické části bruselských elit na odpis s prošlou expirací, tedy datem, po němž je nutno produkt jako nebezpečný zlikvidovat. Proto doporučuje vyzkoušet, jestli ke své obraně Rusko opravdu všechny své fatální zbraně použije. Test by prý mohl proběhnout tak, že by na to začalo sestřelovat drony a rakety nad územím ovládaným kyjevským nacistickým režimem. Zašílel? Ne, jen předvádí, s jakou retorikou by reprezentoval ČR navenek na blížícím se summitu NATO v Ankaře. Podporuje ho v tom samozřejmě český válečnický mediální mainstream. V dnešním komentáři na smluvně s Hradem spojeném Seznamu, Novinky a tak dále, s jeho geniálním nápadem samozřejmě souhlasí, ale rozpačitě doplňují. Cituji, je tu však ještě jeden aspekt, který je potřeba brát v potaz a tím je přání obyvatel, kteří si celkem pochopitelně válku nepřejí. Bez jejich podpory žádnou válku dlouhodobě vést nelze, což nyní vidí i Donald Trump. Podporu obyvatel si je potřeba získat. Konec citace. Jakže? Ani několik let propagandistického bušení do válečnických bubnů veřejnost nepřesvědčilo? Za co vás tak královsky platí? Buď z miliardářských kapes nebo z povinné daně veřejnoprávním agitátorům, nebo že by stále více lidí začínalo skutečně dospívat a infantilní řev válka, válka, válka na ně začal působit spíše opačně? Andrej Babiš právě současně poskytl rozhovor jednomu z ústředních korporátních deníků Západu. V britských Financial Times kromě jiného říká, jsem trumpista, setkal jsem se s ním, jako s Donaldem T., pětkrát a ostatní mě kritizovali, ale měli bychom mít výhodu. V čem? No pochopitelně zase je řeč o tom výpalném, které jistě bude hlavním předmětem hádek v Ankaře, kam se právě proto tak zoufale potřebuje vetřít hradní infantil, kam jej právě proto nechce Babiš pustit. Pávek totiž věří, že jeho slepičímu mozku blížící se IQ bude na vyprovokování Trumpa bezpečně stačit a tu domnělou výhodu české reprezentace tak bezpečně zničit a vřadit nás hezky zpátky mezi ostatní. Ona výhoda, kterou chce Babiš použít k obhájení nesplacení výpalného za tento rok v plné výši, je však úplně stejně pitoreskní a dětsky naivní. I stárnoucí komik, stále více připomínající Jindřicha Plachtu ve filmech ze závěru jeho skvělé kariéry, je zjevně infantilní nedospělec. Zřejmě se zhlédl v komickém čísle Petra Macinky dalšího dítěte v pozici českého ministra zahraničí, ač nekonečně inteligentnějšího než mamánek Lipánek. Jeho přidrzlý výpad proti krvavé Hillary na konferenci v Mnichově Trump sice zaznamenal a pochválil, ale tím to také skončilo. Což dal ostatně přesvědčivě najevo americký ambasador v Praze, když se do vládních výdajů na zbrojení opřel proti Babišovi vpravdě fialovsky. Co z toho plyne? Krištůfek Donald si s tou hračkou možná chvíli pohraje, ale jinak ji za sebou potáhne po schodech bum bum bum. Jediná cesta, jak přestat být medvídkem Pů, je změnit žánr a oživnout. Z unavené bruselsko-washingtonské frašky přeskočit do science fiction, v níž oživelá hračka začne jednat samostatně. Prostě už s vámi nehraju, jdu pryč. Že je to nesmysl? Asi takový, jako si připustit, že v tomto novém světě, kde se konec historie změnil na sláva válce, a tedy Ukrajině, žádnou plnoformátovou armádu ve skutečnosti nepotřebujeme. K obraně země zevnitř stačí posílená policie nebo nějaký jiný, jinak utvořený sbor bez ambicí zasáhnout do války světů, tedy napadení Ruska bruselsko-britskou válečnickou koalicí. Tím spíš, že k vystoupení z NATO není potřeba referendum. Právě tak jako při vstupu stačí oznámení vlády do Washingtonu o vypovězení smlouvy a za rok je hotovo. Že naopak právě tohle je dětinský nápad. No, zkusme chvíli přemýšlet. Bez ohledu na to, jestli by nakonec k vystoupení z NATO došlo, byla by to přinejmenším skvělá karta v nedospělých hrách na realitu, které má Trump tak rád. Pravé eso. Minimálně by se ukázalo, jestli je medvídek Pů pro Krištůfka nadále cený, nebo už jen další z hromady nepotřebných opuštěných plyšáků. Mělo by to i další pozitivní důsledek. Pávka by ranila mrtvice. V Kavčích horách by vypukla časově neomezená stávka, to by se nám ulevilo, a Milion chvílek by kvůli minářově neschopnosti okamžitě přestal dostávat milionové dotace z Bruselu i od Soroše, protože by bylo nutno přesměrovat je na Foltinovy neziskovky schromažďující drony k bombardování Strakovky. Ale vážně, jen zcela zásadní krok by znamenal konec toho všeho absurdního, nedůstojného, ponižujícího a k tomu navíc astronomicky drahého chcípání, které předvádíme již třetí dekádu bez ohledu na to, kdo nás zrovna prodává. Jenže jaká reprezentace by něco takového zvládla? Že by tedy nakonec přece jen musel přijít kouzelník? Kdepak? Žádného mýtického obra by nebylo třeba. Stačil by jeden dospělý mezi infantily. Že se takový nenajde? Najde. Při změně žánru. Z pohádek zpátky k politice. Bez NATO, bez Bruselu. Až si při dospívání vzpomeneme, že jeden muž a Bůh jsou neporazitelná entita. Ostatně soudím, že Evropská unie musí být zničena s pomocí Páně.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Celé je to absurdní, nedůstojné, ponižující a k tomu ještě astronomicky drahé.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: No a jsou to vždy, když my se tak zamyslíme nad tím, jak často za veliké štěstí pokládáme to drobolinké, proměnlivé štěstíčko nad všelijakým tím přepichem. Že? Tak si také říkáme, to není pravé štěstí. Opravdové štěstí je, může-li si člověk říci, snad jsem udělal kousek práce pro lidi, pro mír, pro ty dvě nanejvýš milované země. O nichž a o jejichž armádách tak krásně mluví ve své básni Dukla Ivan Skála. Myslíš na chrabré krasnoarmějce. Celá ta léta myslíš na ně. Veselé jako kvítek na ťubetějce. Patříte spolu k jedné straně. Ty půjdeš navždy s nimi odhodlaně, aby se s dějinami nevláčel za cizím vozem hlavou dolů. Aby si vždy svůj chleba namáčel uprostřed svých u společného stolu. Patříte spolu navždy k jedné straně. Ta jistota je mocnější než zbraně. Ty víš to. Ty to víš. Ty vděčně.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončit ty Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyly jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

0: Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka povídám Calvero, Conchita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem, kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem. Teď jdeš tam a já jdu sem, kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem.
1: Jsou 2 hodiny odpoledne.
2: Posloucháte Hvězdu.
3: Hovoří hvězda.
2: Bezpečně za starým dobrým světem.

koleno, to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: V 50. a 60. letech byla hvězdou žena, která měla sama sebe za archetypální hloupou blondýnu. Přitom ve skutečnosti byla bruneta a původně plachá a koktající. Mluvíme o Marilyn Monroe. Z bídné atmosféry se chtěla dostat cestou za herectvím. Nebyla tedy to naivní, zdrogované děvče, které v přiléhavých šatičkách zpívá panu prezidentovi Kennedymu hodně štěstí, pane prezidente. Nebyla zjevně ani tím, za co jí má melodramatický Elton John v písni Svíce ve větru. Ikona, kterou později obdivoval vlastně celý svět, nevzešla z lesku, ale z neklidu, nejistoty a raného pocitu, že bezpečí je jen pomíjivé štěstí. V raném dospívání ji zneužíval pěstoun a rodinný přítel. Jeho žena s ní poté měla něco jako nenávistně milující vztah. Někdy se k ní chovala hezky a jindy ji poslala do sirotčince nebo k jiným pěstounům. Tyhle zkušenosti utrpení se nikdy docela nezahojily a vidíme ji na Marilyn vlastně dodnes. Některé rány totiž zůstávají i přes slávu, vrstvy make-upu a retuše na fotografiích. Příjemné ohlédnutí za ní máme proto v novém článku. Najdete jej pod nadpisem Sex bomba jako pečlivý řemeslný výrobek.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Doktor se ptá pacienta. Ještě mě řekněte, jak slyšíte a jak vidíte. Pacient říká, no tak dobře vidět můžu špatně, pane doktore, ale špatně slyšet můžu dobře.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Halo? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane Horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Právě před 20 lety začaly tikat první budíky československé výroby.
5: Tenkrát jsme doplnili desítku států celého světa, kde se hodinky vyrábějí.
4: A dnes jsou hodinky a budíky z Chronotechny k dostání ve všech našich obchodech.
5: Výrobky Prim vyvážíme také do zahraničí.
4: Říká se, že nesmyslné a zbytečné je nosit dříví do lesa a sovy do Atén. Ale to, že vyvážíme československé hodinky a budíky Prim i do zemí, kde už mají vlastní hodinářskou tradici, to je současná skutečnost.
5: Hodinky a budíky Prim svou kvalitou opravdu se osvědčují i v Německé demokratické republice, Německé spolkové republice, ve Švédsku a v Jižní Americe.
4: Indii zavedli naši pracovníci výrobu budíků. Závod má vysokou výrobní kapacitu a obstojí i ve velké konkurenci západních firem.
5: Náramkové hodinky Prim prošly vítězně televizní olympiádou kvality a získali zlatý kahan na ostravských výstavních trzích.
4: A zcela náhodou osvědčili svou kvalitu i v praktické zkoušce, v uhelném dole, kde jednomu horníkovi vypadly z ruky. Prošli 10 přesypy, spadli do 35 metrů hlubokého zásobníku a odtamtud s uhlím do vozíku. Pak prošli drtičem a nakonec byli nalezeny na hornickém vozíku s uhlím. A výsledek? Hodinky byly poškrábané, ale šly a ukazovaly přesný čas.
5: Spolehlivé budíky, kuchyňské, pokojové, náramkové, sportovní i společenské hodinky československé výroby mají značku Prim.
4: Výrobky Prim mají primát v přesnosti, kvalitě a eleganci.
5: Pánem svého času je ten, kdo je pánem hodinářských výrobků Prim.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovaly opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Když v půlnoci měsíc zbledne a když holka oči zvedne, mlsnej čert se přitočí, holce skočí do očí.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 1. června má svátek svatý Justin, filozof a mučedník. Justin se narodil kolem roku 100 ve městě Flavia Neapolis v Samaří, dnešním Náblusu na západním břehu Jordánu. Pocházel z pohanské rodiny řeckého původu a od mládí toužil poznat pravdu. Studoval jednu filozofickou školu za druhou, zkoušel stoicismus, aristotelismus, pythagorejství i platonismus, ale žádný z těchto směrů ho plně neuspokojil. Zlom nastal, když se jako mladý muž, patrně v Efezu kolem roku 130, setkal se starým křesťanem, který mu ukázal cestu ke starozákonním prorokům a k učení Kristovu. Hluboký dojem na něj učinila také odvaha křesťanských mučedníků, kteří šli na smrt beze strachu a bez váhání. Kolem 30. roku života přijal křest a od té chvíle považoval křesťanství za jedinou pravou filozofii, za naplnění všeho, co předchozí myslitelé jen tušili. Po svém obrácení se Justin stal potulným filozofem. Cestoval po Římské říši a všude vstupoval do veřejných disputací s pohanskými mysliteli. Nakonec se usadil v Římě, kde založil vlastní filozofickou školu a po řadu let vyučoval. Na rozdíl od mnohých pozdějších církevních autorů neodsuzoval řeckou filozofii jako celek. Naopak vytvořil pozoruhodný koncept takzvaného logos spermatikos, čili sémě slova. Podle Justina totiž Bůh vložil do každého člověka zárodky pravdy, a proto i pohané jako Sokrates či Herakleitos, pokud žili v souladu s rozumem, žili vlastně křesťansky, aniž to věděli. Plnost logu však přebývá jedině v Kristu. Filozofové viděli jen zlomky toho, co křesťanům bylo zjeveno v úplnosti. Tato myšlenka měla obrovský vliv na pozdější teologii a umožnila tvořivý dialog mezi vírou a rozumem. Z Justinových spisů se dochovaly 3, 2 apologie a dialog s Tryfonem. V první apologii, adresované císaři Antonínu Piovi, hájil křesťany proti obvinění z ateismu a nemravnosti a nabídl jeden z nejstarších podrobných popisů křesťanského křtu a slavení Eucharistie, svědectví, které je dodnes neocenitelným pramenem pro poznání liturgie prvotní církve. Druhá apologie oslovovala římský senát a obhajovala křesťany proti lživým obviněním z kanibalismu a nemravnosti. V dialogu s Tryfonem pak vedl fiktivní, ale teologicky hluboký rozhovor s židovským učencem o tom, že Ježíš je zaslíbený mesiáš, o čem svědčí starozákonní proroci. Justin si byl dobře vědom nebezpečí, jemuž se vystavuje. Ve svých spisech výslovně zmínil, že očekává pronásledování ze strany kynického filozofa Crescenta, s nímž se dostal do ostrého sporu. Jeho tušení se vyplnilo. Kolem roku 165 za vlády císaře Marka Aurelia byl Justin spolu se 6 společníky zatčen a předveden před římského prefekta Junia Rustika. Zachoval se zápis z procesu, který patří k nejcennějším dokumentům raného křesťanství. Když ho prefekt vyzval, aby obětoval bohům, Justin odpověděl, že žádný rozumný člověk neopouští zbožnost kvůli bezbožnosti. Na hrozbu mučením reagoval slovy, že právě v utrpení pro Krista nachází spásu a jistotu před posledním soudem. Všech 6 jeho společníků promluvilo stejně. Dělejte si, co chcete, jsme křesťané a modlám neopouští.

obětujeme. Prefekt vynesl rozsudek. Ti, kdo odmítají obětovat bohům a poslechnout císaře, budou zbičováni a sťati. A tak byli všichni odvedeni na popraviště a sťati mečem. Justin byl pro svou odvahu a věrnost víře později svatořečen a dnes je patronem filozofů. Bože, ty spoučil svatého mučedníka Justina, že kříž, přestože ho mnozí považují za nesmyslný, vede k dokonalému poznání Ježíše Krista. Pomáhej i nám, abychom dokázali odolat svodům klamných nauk a zůstali vždy pevní ve víře. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek. Vzá.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Kluci, můj táta, ten se bojí. Jú, ten, když v noci u nás někdo zazvoní, tak veme kuchyňský nůž a jde otevřít. Ten druhý říká, dědě, to nic není, můj táta je vystrašený, ten chodí spát se sekerou. A když se zatřesou v okna, jak jede auto kolem, veme sekeru, říká, halt, počkat, nikdo sem nesmí, tady se spí, jsou tu pokojní lidi, každý ho zabiju. A ten třetí říká, a to vůbec nic není to, já mám vystrašenýho tátu. Ten se doma bojí, že když moje maminka má noční směnu, tak chodí spát k sousedce.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal vzrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Na Ukrajině už naprosto zjevně vládnou pouze teroristé hlásící se k nacistické ideologii podporující vraždění nevinných lidí, tedy de facto kohokoliv, kdo nesouhlasí s jejich zločineckou politikou. Ano, přesně tak vypadá současná Zelenského junta, která systematicky vyvražďuje ukrajinské obyvatelstvo a vylidňuje celou zemi ročně o miliony obyvatel. Protože však už dlouho melou z posledního, neumí přestat a přiznat si porážku a potom stanout před soudem. Tak podobně jako jejich vzor, tedy německý originál Adolf Hitler, v posledních týdnech chtějí raději zničit celý svět, než aby vyšlo najevo, že mají ruce od krve, že se jim nepodařilo nic, kromě rozkradení rozpočtů evropských států a bezohledného rozvracení vlastního ukrajinského území. A tak dlouhodobě porušují zákony, mezinárodní dohody a Bruselem podporovaní teroristé útočí nyní i na jadernou elektrárnu v Záporoží. Cíl, který je zcela mimo jakékoliv lidské chápání a který tedy už jasně dokazuje jejich rozklad zdrogovaných mozků. Mlčení médií páté kolony po celé Evropě navíc naprosto usvědčuje i je, že fašistické myšlenky a politika jsou právě to, co vlastně Bruselu, Berlínu, Londýnu, Paříži a dalším válečným štváčům vyhovuje. Poprvé v historii navíc nyní junta zaútočila přímo na reaktory této jaderné elektrárny. Dron na optickém vlákně explodoval o víkendu ve strojovně 6. bloku. Připomeňme, že jde o největší jadernou elektrárnu na území Evropy a že ji kontroluje ruská společnost Rosatom. Dmitrij Medveděv už zločince na západě varoval před tvrdou odvetou. Balancujeme tedy na ostří nože? O tom se nyní v protiproudním článku velice dohloubky zamýšlí Václav Danda.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Prostředky hromadné dopravy mají v skutku svých nedostatků. A jelikož mám rád zvířata, zbožňuji půlku koně ve svém mopedu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

to je, že světem panuje pořád ta panika? Čím pak to je, že kde kdo běduje a pláče naříká? Čím to, že každý z nás dostává, ať žije ve hříchu či bez hříchu?

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veritu. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Dneska vás, vážené posluchačky, naučíme dělat pomazánku, jakou dovedou pouze jeseteři.
1: Ano, naučíme vás kaviárovou pomazánku z kaviáru vyrobeného po domácku.
4: Tedy dělá-li kaviár jeseter, potřebuje k tomu jeseteřici, tedy máť rodnáju. A Volgu
1: má... Taky máte rodnáju, vlastně, ano. Ale vy ne, vážené posluchačky, vy nepotřebujete celou Volhu, stačí půl litru vody nebo mléka, po případě 10 deka krupice, z níž uvaříte hodně hustou kaši.
4: A dále zakoupíte 2 slanečky cibuli, lžíci protlaku, zakoupíte špetku pepře a lžíci sojového oleje. Není-li olej, ukrojte lžíci sany, rodné sestry másla.
1: Slanečky vhoďte do strojku na maso, a melte. Aby jim nebylo smutno, hoďte za nimi i cibuli.
4: I cibul?
1: I cibul. To pak bude mela.
4: A až bude mela nejen hotová, ale i opepřená, dojde k tomu hlavnímu, dojde ke tření.
1: A bez tření není kaviáru. To vám potvrdí každý jeseter.
4: Utřete melu s protlakem a se sanou rodnou sestrou másla nebo s rodným bráchou másla olejem.
1: Přičemž v polžičkách přidáváte kaši, o níž byla řeč na počátku.
4: Ano, na počátku byla kaše.
1: Kaše pak v pevném spojenectví se slanečky vytvoří krupicový kaviár.
4: Tak levný, že kdybyste řekli jeseteru, zač to pořídili?
1: Nebudou vám to ani věřit.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
7: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semaforu u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom takto zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš. Dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, takého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. Pak tě viděj lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi

svou práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič,

0: sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jiný vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům.
1: Vysílá Hvězda.
2: Nakoukněme do 50. let.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po noci.

na tisíc veršů, básník píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořní

když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Celé je to absurdní, nedůstojné, ponižující a k tomu ještě astronomicky drahé. Nemáme sice ve státní kase nic než bilionové dluhy, ale přesto se tím, jak zaplatit výběrčím, zabýváme. Jako by to byl nějaký nezměnitelný osud, s očekáváním, že možná přijde i kouzelník. Jsme jako ten medvídek Pů, kterého za sebou táhne Krištůflek Robin po schodech a on dělá hlavou bum bum bum. Občas ho sice napadne, že by to tak přece nemuselo být, ale hned si uvědomí, že to z nějakých neznámých důvodů prostě tak být musí. Ta slavná knížka pro děti obsahuje nesčetně modelů poučení. Zhora zmíněné je však jedno z nejdůležitějších. On to ten Krištůflek přece nemyslí se svým medvídkem nijak zlé. Má nakonec Pů docela rád. Je pouze mimo jeho obzor zabývat se pocity svých hraček. I tak má svých dětských starostí až nad hlavu. A konec konců hračky jsou tu pro něj, nikoli naopak. Jsme právě takovou hračkou v rukách infantilních, tedy dětinských, nedospělých, nevyzrálých, mocenských takzvaných elit. A protože tyhle rozmazlené, přerostlé děti mají v rukách nástroje, jež jejich moc zdánlivě potvrzují, přijímáme úlohu prcků, kteří se buď ukázní, nebo je čeká trest. Představa, že bychom se mohli začít chovat a jednat dospěle, je pro infantilní většinu mimo obzor uvažování. Povšimněme si třeba, jak jsme už přijali za svou debatu o jakýchsi 2% HDP, která prý musíme stůj co stůj vyplácat na zbrojení. Letos to bude minimálně zhruba 155 miliard korun, což ale stejně ani ta 2% nebudou. Asi jen tak 1,8%. Proč se o tom nesmyslu vůbec bavíme? Protože to nařídilo NATO. Vojenská údajně obranná organizace, do níž jsme vstoupili před koncem století, aniž se vláda zeptala občanů, zda do ní vstoupit chtějí. Právě se ale předělával světový řád ze soupeření východu se západem na řád, v němž budou neomezeně vládnout Spojené státy. Tak jim nás tam přihodili jako hračku, kterou lze sice kdykoliv odhodit, ale zpočátku je příjemné si s ní pohrát, no a vysát z ní, co půjde. 2% HDP bylo výpalným za to, že po pár letech od převratového snění o suverenitě opět smíme být poníženým přívěškem velmoci. Rozumělo se samo sebou, že většinu zbraní budeme nakupovat od ní. Zbraní k ničemu, protože nejen podle amerického profesora Fukuyamy dějiny právě v té době skončily. Žádné války prý už nebudou, neb všude na světě dobrovolně či násilím zavládne americká liberální demokracie. Takže ta dvě bezvýznamná procenta jsou jen pravidelný roční poplatek za vstup do klubu. Přivedl nás do něho posvátný Václav Havel, tak o nic nešlo, těch pár drobných. Jenže HDP, čili hrubý domácí produkt, je součtem všeho, co jsme za rok vyrobili, koupili či prodali. Z toho všeho odstřihne stát 2% v podobě peněz vybraných z daní a pošle je na přilepšenou novému pánu, který si přes zbrojovky zvýší své HDP. Jsou to desítky či stovky miliard podle toho, jak vysoké HDP máme. A to naše s nekonečným zadlužováním, inflací a udržováním armád parazitů neustále roste. Ta 2% jsou desítky nepostavených nemocnic, stovky kilometrů dálnic, elektrárny nebo byty. Prostě všechno, co bylo možné z veřejných peněz vytvořit. A to vše ještě před tím, než většina vskutku infantilních nedospělců souhlasila s takzvaným přistoupením k Evropské unii, k další organizaci s výpalným, oné filiálce té domněle vítězné za oceánské velmoci, která ohlásila konec dějin. Hurá! Jenže se ukázalo, že česká hračka přece jen nějaký význam má. Vedle několika podobných plyšáků z bývalých evropských států sovětského bloku ji vítězové použili jako klacek, který nejspíš tak od počátku zamýšleli. Putinovo Rusko totiž odmítlo kapitulovat, takže místo konce dějin následovalo jejich pokračování. Neboť historie mohla na čas skončit pouze za předpokladu, že Západ vydranuje právě onu největší a na suroviny nejbohatší zemi světa a paraziticky z ní bude ještě nějaký čas dotovat svůj nezasloužený blahobyt. Hračku tedy posloužili k obklíčení Ruska navzdory slibům, že po souhlasu se sjednocením Německa nepostoupí na to ani opíť k ruským hranicím. No a máme tu ohrožení. Protože ten zpropadený Putin využil čas, než se dohodnou, jak ho odstranit, k vývoji zbraní, které teď zajišťují ruskou obranu proti věrolomnosti Západu geniálně jednoduchým způsobem. Pokud nás napadnete, odpověď bude zničující. Co s tím? Tu dnes převažující možnost navenek reprezentuje prezident Petr Pavel. Slouží jako šašek a hlásná trouba válečnické části bruselských elit na odpis s prošlou expirací, tedy datem, po němž je nutno produkt jako nebezpečný zlikvidovat. Proto doporučuje vyzkoušet, jestli ke své obraně Rusko opravdu všechny své fatální zbraně použije. Test by prý mohl proběhnout tak, že by na to začalo sestřelovat drony a rakety nad územím ovládaným kyjevským nacistickým režimem. Zašílel? Ne, jen předvádí, s jakou retorikou by reprezentoval ČR navenek na blížícím se summitu NATO v Ankaře. Podporuje ho v tom samozřejmě český válečnický mediální mainstream. V dnešním komentáři na smluvně s Hradem spojeném Seznamu, Novinky a tak dále, s jeho geniálním nápadem samozřejmě souhlasí, ale rozpačitě doplňují. Cituji, je tu však ještě jeden aspekt, který je potřeba brát v potaz a tím je přání obyvatel, kteří si celkem pochopitelně válku nepřejí. Bez jejich podpory žádnou válku dlouhodobě vést nelze, což nyní vidí i Donald Trump. Podporu obyvatel si je potřeba získat. Konec citace. Jakže? Ani několik let propagandistického bušení do válečnických bubnů veřejnost nepřesvědčilo? Za co vás tak královsky platí? Buď z miliardářských kapes nebo z povinné daně veřejnoprávním agitátorům, nebo že by stále více lidí začínalo skutečně dospívat a infantilní řev válka, válka, válka na ně začal působit spíše opačně? Andrej Babiš právě současně poskytl rozhovor jednomu z ústředních korporátních deníků Západu. V britských Financial Times kromě jiného říká, jsem trumpista, setkal jsem se s ním, jako s Donaldem T., pětkrát a ostatní mě kritizovali, ale měli bychom mít výhodu. V čem? No pochopitelně zase je řeč o tom výpalném, které jistě bude hlavním předmětem hádek v Ankaře, kam se právě proto tak zoufale potřebuje vetřít hradní infantil, kam jej právě proto nechce Babiš pustit. Pávek totiž věří, že jeho slepičímu mozku blížící se IQ bude na vyprovokování Trumpa bezpečně stačit a tu domnělou výhodu české reprezentace tak bezpečně zničit a vřadit nás hezky zpátky mezi ostatní. Ona výhoda, kterou chce Babiš použít k obhájení nesplacení výpalného za tento rok v plné výši, je však úplně stejně pitoreskní a dětsky naivní. I stárnoucí komik, stále více připomínající Jindřicha Plachtu ve filmech ze závěru jeho skvělé kariéry, je zjevně infantilní nedospělec. Zřejmě se zhlédl v komickém čísle Petra Macinky dalšího dítěte v pozici českého ministra zahraničí, ač nekonečně inteligentnějšího než mamánek Lipánek. Jeho přidrzlý výpad proti krvavé Hillary na konferenci v Mnichově Trump sice zaznamenal a pochválil, ale tím to také skončilo. což dal ostatně přesvědčivě najevo americký ambasador v Praze, když se do vládních výdajů na zbrojení opřel proti Babišovi vpravdě fialovsky. Co z toho plyne? Krištůfek Donald si s tou hračkou možná chvíli pohraje, ale jinak ji za sebou potáhne po schodech bum bum bum. Jediná cesta, jak přestat být medvídkem Pů, je změnit žánr a oživnout. Z unavené bruselsko-washingtonské frašky přeskočit do science fiction, v níž oživelá hračka začne jednat samostatně. Prostě už s vámi nehraju, jdu pryč. Že je to nesmysl? Asi takový, jako si připustit, že v tomto novém světě, kde se konec historie změnil na sláva válce, a tedy Ukrajině, žádnou plnoformátovou armádu ve skutečnosti nepotřebujeme. K obraně země zevnitř stačí posílená policie nebo nějaký jiný, jinak utvořený sbor bez ambicí zasáhnout do války světů, tedy napadení Ruska bruselsko-britskou válečnickou koalicí. Tím spíš, že k vystoupení z NATO není potřeba referendum. Právě tak jako při vstupu stačí oznámení vlády do Washingtonu o vypovězení smlouvy a za rok je hotovo. Že naopak právě tohle je dětinský nápad. No, zkusme chvíli přemýšlet. Bez ohledu na to, jestli by nakonec k vystoupení z NATO došlo, byla by to přinejmenším skvělá karta v nedospělých hrách na realitu, které má Trump tak rád. Pravé eso. Minimálně by se ukázalo, jestli je medvídek Pů pro Krištůfka nadále cený, nebo už jen další z hromady nepotřebných opuštěných plyšáků. Mělo by to i další pozitivní důsledek. Pávka by ranila mrtvice, v Kavčích horách by vypukla časově neomezená stávka, to by se nám ulevilo, a milion chvilek by kvůli minářově neschopnosti okamžitě přestal dostávat milionové dotace z Bruselu i od Soroše, protože by bylo nutno přesměrovat je na Foltinovy neziskovky schromažďující drony k bombardování Strakovky. Ale vážně, jen zcela zásadní krok by znamenal konec toho všeho absurdního, nedůstojného, ponižujícího a k tomu navíc astronomicky drahého chcípání, které předvádíme již třetí dekádu bez ohledu na to, kdo nás zrovna prodává. Jenže jaká reprezentace by něco takového zvládla? Že by tedy nakonec přece jen musel přijít kouzelník? Kdepak? Žádného mýtického obra by nebylo třeba. Stačil by jeden dospělý mezi infantily. Že se takový nenajde? Najde. Při změně žánru. Z pohádek zpátky k politice. Bez NATO, bez Bruselu. Až si při dospívání vzpomeneme, že jeden muž a Bůh jsou neporazitelná entita. Ostatně soudím, že Evropská unie musí být zničena s pomocí Páně.
0: To stojí za úvahu.
3: Na stanici Hvězda.

0: Jak vůbec můžeš si mě brát? Vždyť už nejsem.
1: Halo, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.

0: To nebyl sen.
1: Šedesátky o šesté. Vybíráme z 60. let.
2: Na stanici Hvězda.

chtěl pak jíst, ale ta ženská se obrátí na manžela, měla hubu celou masnou a povídá. Nebyl na něj moc pěkný pohled. Klátil se na tom dubu jako panák, víš, a měl fialový jazyk. Ty, poslouchej, proč on se vlastně Donald oběsil? Ale co se staráš, povídá ten chlápek, po něm nikdo dědit nebude. A nebuď tak vykulená, ještě si neviděla mrtvýho. Tohle a ještě dál. A mezi tím jedli, jako by se nechumelilo. Žaludek se zvedl, dveře do kořán, chlad ulice.

0: nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví, tak jako jiná vaří. Znám intriky i klevety, vím, co jiný rád by věděl. Znám to, co bylo před léty, vím, co bude za pár neděl. Jsem žena, která ví a vidí do všech tajů. Jsem žena, která ví. A proto tady hraju.
1: Když jarní vánek čichrá tvoje vlasy, do dom, do dom, do dom.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Přijde na návštěvu teta na Pepíček i říkám, no tak si zase jednou u nás, ty slepice. Matka povídá, co to žvaníš, ty kluku pitomá, teta přece není žádná slepice. Ta jenom tak vypadá.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

nebude jiný, když vím, že jeho sliby, ať se mi líbí, jsou jenom chyby a rozplývají.

chvíle, kdy si kauboj zateskní. Věnec z pustů mu jen k jedné skývě zbývá, což je poměr, dá se říci, groteskní.

se bustu, když chtěl zůstat živý. Dal se totiž Margot falešnicí svést. Ztratil bušty, ztratil pohled, Margot živý.

Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo, nebylo,

Byl jeden chudý otec a měl dvě děti, Honzíčka a Marušku. On chodíval do lesa dřevo porážet a nemohl na děti dávat pozor. Proto když jim malým dětem matka umřela, byl jeden chudý otec a měl dvě děti, Honzíčka a Marušku. On chodíval do lesa dřevo porážet a nemohl na děti dávat pozor. Proto když jim malým dětem matka umřela,

proč naříkat. Jednou se té macoše ty děti tak zprotivili, že muži poručila, aby je zavedl a více, aby domů se nevraceli. Darmo se tomu muž protivoval děti svoje zavést, ale žena pokoj nedala. On se jí bál a proto se smutným srdcem jednoho dne dětem řekl: vezměte si čbánečky, půjdete dnes se mnou do lesa na jahody. Děti radostí skákali, vzali hned čbánečky a s otcem do lesa se ubírali. Když přišli hluboko do lesa, zavedl je otec na velkou mítinu plnou jahod, kde se vše jen červenalo, a řekl jim: no, milé děti, tuto sbírejte si jahody a já tamto půjdu dříví porážet. Dokud budete slyšet mne tlouci, budete vědět, že jsem na tom místě. Děti dychtivě padly na jahody a otec odešel opodál, přivázal mezi stromový palici, která větrem pohazována do stromů tloukla, jako když dříví poráží. Když tak děti ošálil, vrátil se domů a děti v lese nechal. Když měli děti plné již čbánečky a dosyta se najedli, začali myslit, aby se k otci podívali. I šli tam, odkud se po chvílích udeření palice ozývalo, ale nenašli tátu. Jen jeho palice visela na stromě. Kde pak jen náš tatínek bude? Snad šel domů a nás tu nechal, řekl Honzíček. Ale co pak si to myslíš? Však on tatínek někde bude a přijde zajisté pro nás. Jen tu buďme, řekla Maruška. A tedy čekali a z dlouhé chvíle jedli zase jahody ze čbánků, až byly prázdné. Museli je tedy zase naplnit a tak jim ušla chvíle. Než se začalo stmívat, přestal tlukot palice a dětem bylo úzko. I vzali čbánky a šli otce hledat. Slunečko se níží, k večeru se blíží. Táto, pojďme domů! Volali lesem, ale žádného ohlasu neslyšeli. To jsme už, milý Honzíčku, zabloudili a tatínka nenajdeme. Musíme tu zůstat přes noc, řekla Maruška. Ona byla starší a moudřejší. Ale já se bojím, Honzíček na to. No tedy počkej, já vylezu na strom, jestli uvidím nějaké světlo. A v tu stranu bychom se potom dali, těšila ho Maruška a hned taky na strom lezla. Se stromu se dívala kolem dokola a když viděla zdaleka světýlko, zavolala na Honzíčka, aby se už nebál, slezla dolů a v tu stranu, kde světlo viděla, se dali. I přišli z lesa ven na zelenou louku. A na té louce viděli hezkou chaloupku a ta chaloupka byla perníková. Šli až k okénku, koukli dovnitř a viděli tam sedět starou bábu a dětka. Počkej, řekl Honzíček. Já vylezu na střechu, ulomím kus perníčku a budem se mít dobře. A jestli na nás přijdou, Maruška se strachovala. Ale Honzíček byl už na střeše a loupal perníček a Marušce dolů házel. I poslala bába dětka, aby se šel podívat, že se jí zdá, jako by někdo loupal perníček. I šel dědek ven a ptá se: kdo pak to na mé střeše loupá perníček? I ne, dědečku, to větříček. Tenkým hláskem odpověděla Maruška pod oknem. A dědek se spokojil,
Děti se

najedli a pod oknem se uhnízdili k spánku. Ráno si vlezl zase Honzíček na střechu, aby si uloupil kus perníčku, a bába zase poslala dětka se podívat. Maruška chtěla zase dědečka odbít, ale on ji viděl a šel to bábě povědět. Chutě, Honzíčku, musíme utéct, sice bude s námi zle, volala Maruška na Honzíčka, neboť slyšela, jak bába dětka posílá, aby jí ty děti přivedl, že si je upeče. Honzíček skočil se střechy, Maruška ho chytla za ruku a utíkali, co mohli a kam je oči vedli. A dědek se hnal za nimi. Ale že byl tlustý a nemotorný, nemohl jim přeci stačit. Než nebyly by mu ty dětičky utekly, kdyby se tu byla pojednou žena nevyskytla na leném poli. Prosím vás, paní mámo, povězte nám, kudy bychom se dali. Zlý dědek z perníkové chaloupky nás honí. Chtějí nás upect, že jsme jim kousek střechy uloupili. Tuto se dejte do lesa, tou cestičkou. Však já dětka zdržím, řekla Plečka a ukazovala dětem do lesa. Děti utíkali dále, a za chvíli přiběhl dědek a silně odfukoval. Osobo, neviděla jste tudy jít děti? Pleju len, odpověděla žena, jako by mu nerozuměla. Osobo, já se vás ptám, jestli jste tudy viděla jít děti. Až vypleju a uzraje, budem trhat. Osobo, rozumějte pak, ptám se vás, jestli jste viděla tudy jít děti. Až vytrhám, budem drhnout semeno a pak len močit. Osobo, což pak nerozumíte? Ptám se vás, viděla-li jste tudy jít děti. Po vymočení prostírat a v peci sušit. Osobo, vy jste snad hluchá. Ptám se vás, viděla-li jste tudy jít děti? No a po vysušení budem třít a po vytření vochlovat. Osobo, neslyšíte? Ptám se vás, viděla-li jste tudy jít děti? Tak, no a po vochlování budem nadívat na kužele a příst. Osobo, co mi do toho? Ptám se vás, viděla-li jste tudy jít děti? Až na předem pěkných tenkých předínek budem soukat. Osobo, osobo, ptám se vás, viděla-li jste tudy jít děti? Až nasoukáme, budeme tkát pěkné tenké plátno. Osobo, co je mi do plátna? Ptám se vás, viděla-li jste tudy jít děti? Až utkáme, budem bílit. Až vybílíme, budem stříhat a šít košile, košilky, šátky a fábory, sukně a zástěrky. Osobo, což pak si na uších sedíte? Ptám se vás, viděla-li jste tudy jít děti? A tak, co s tím budem dělat? No, budem se do toho odívat a nosit se čistě bíle. Osobo, prosím vás, neviděla jste tudy jít děti? Až to roztrháme, no pak to podpálíme. Uděláme z toho trout? No, do troudu budem pak křesat tak dlouho, dokud vydá živou jiskřičku a boží ohníček ho nestráví. Boží ohníček rozejde se v dým, dým pak v povětří a to je konec mé řeči. Osobo, já se vás na to neptal. Ptám se vás, neviděla-li jste tudy jít děti?
Děti! No to jste měl říct hned. Podejď, neviděla, ba viděla. Šli tamtudy tou cestičkou v polích a přímo k tomu potoku, co ty vrby jsou. Ale už je nedohoníte. Skákali jak poštolky. Při těch slovech ukázala žena dětkovi na opačnou stranu, kudy byla dříve děti poslala. Dědek to poznal, zlostí odplivnul a zpátky domů šel. A když odešel, i žena z pole zmizela a děti přišli domů.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem dva lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nicosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V České televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltín, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to k vzteku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto.
1: Jo, pořád se něco děje.

kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Na Ukrajině už naprosto zjevně vládnou pouze teroristé hlásící se k nacistické ideologii podporující vraždění nevinných lidí, tedy de facto kohokoliv, kdo nesouhlasí s jejich zločineckou politikou. Ano, přesně tak vypadá současná Zelenského junta, která systematicky vyvražďuje ukrajinské obyvatelstvo a vylidňuje celou zemi ročně o miliony obyvatel. Protože však už dlouho melou z posledního, neumí přestat a přiznat si porážku a potom stanout před soudem. Tak podobně jako jejich vzor, tedy německý originál Adolf Hitler, v posledních týdnech chtějí raději zničit celý svět, než aby vyšlo najevo, že mají ruce od krve, že se jim nepodařilo nic, kromě rozkradení rozpočtů evropských států a bezohledného rozvracení vlastního ukrajinského území. A tak dlouhodobě porušují zákony, mezinárodní dohody a Bruselem podporovaní teroristé útočí nyní i na jadernou elektrárnu v Záporoží. Cíl, který je zcela mimo jakékoliv lidské chápání a který tedy už jasně dokazuje jejich rozklad zdrogovaných mozků. Mlčení médií páté kolony po celé Evropě navíc naprosto usvědčuje i je, že fašistické myšlenky a politika jsou právě to, co vlastně Bruselu, Berlínu, Londýnu, Paříži a dalším válečným štváčům vyhovuje. Poprvé v historii navíc nyní junta zaútočila přímo na reaktory této jaderné elektrárny. Dron na optickém vlákně explodoval o víkendu ve strojovně 6. bloku. Připomeňme, že jde o největší jadernou elektrárnu na území Evropy a že ji kontroluje ruská společnost Rosatom. Dmitrij Medveděv už zločince na západě varoval před tvrdou odvetou. Balancujeme tedy na ostří nože? O tom se nyní v protiproudním článku velice dohloubky zamýšlí Václav Danda.
1: Na stránkách protiproud.info

kytice závoj, slzy. I štěstí rozplakávám.

Víte, ono velký, když klub se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinu i vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolivá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Víte ono, holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pívem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posílá vám šeky, ale si nejma se mazdy. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně jiný, lady stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma.

0: Vidíte mají dálenky, když kluk se stane tátou. Voníte mu efedrinem, LSD a mátou. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.

Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: kam, když mě čeká jen studenej práh. Zaprášená petrolejka ze samoty strach.
1: Chtěl bys někam přes koleje, mezi lidi jít, jen tak chatrek pod voleje, dobrej pocit mít, nepospíchá.

vtikání hodinek uprostřed laviny a kdesi pod síchou zbytečné peřiny v roletě přes okno.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.
1: Část 41.
2: Dvě tarbeské šlechtické slečny věnovaly zvláštní peněžitý dar. Zvolili dámské komité, jež má pod vedením paní Mietové, vybrat důstojného umělce, který by zhotovil sochu Madony pro skalní výklenek. Tímto důstojným umělcem je pan Fabiš z Lyonu. V sametovém baretu se skicářem pod paží objeví se v Bernadetině světničce. S očima přimhouřenýma, levý palec zahnutý, jí prosí, aby mu přesně popsala různé postoje, které zaujímala zjevující se dáma. Mimo to, ať mu do posledního rysu vylíčí tvář, ruce, nohy, šaty, závoj i pás. Bernadeta se činí, seč je, a musí bohužel všechno nejméně 100krát opakovat. Uhel trhavě poskakuje po drsném papíru. Listy pokrývají podlahu. Vypadala takhle? Ptá se horlivý umělec. Ne, pane. Nohy, šaty, závoj i pás. Bernadeta se činí, seč je, a musí bohužel všechno nejméně 100krát opakovat. Uhel trhavě poskakuje po drsném papíru. Listy pokrývají podlahu. Vypadala takhle? Ptá se horlivý umělec. Ne, pane.

trošku, která má sloužit budoucímu dílu za vzor. Velmi si zakládá na tom, že podle vzoru několika antických umělců pomaloval štětcem pás dámy vodovou modří a růže na nohou zlatým bronzem. Dámy Mietová, Bopová, Senaková a Žestaová a ostatní jsou okouzleny. Jak šťastný to byl nápad svěřit práci tomuto jemnému mistru, který tak ideálně cítí a přitom rozumí svému řemeslu. Dámy vychvalují v prvé řadě píly tohoto znalce, který dokonce ani v náčrtu nevynechal jediný záhyb a jediný nehet. Jak bude to ubohé, nevědomé dítě nadšeno, že se shledá se svou dámou? Bernadetta se nezdá ani trochu nadšena. Naopak se tváří hodně zaraženě. Není tvé dámě podobná, milé dítě? Ptá se jí Mietová, zcela oddána umělci a jeho dílu. Ne, podobná jí není, milostivá paní. Musí odpovědět Bernadetta, nechce-li lhát. Mistru Fabišovi se vloudí do očí nepokoj. Podobá se něco na světě úleku a rozrušení umělce, kterému někdo do očí popírá hodnotu jeho díla? Mistr vyhazuje tak říkajíc záchranné lano pro sebe i pro svého kritika. Podoba, pro kterou jistě není přirovnání, není mým úkolem, praví. Mým úkolem je vytvořit přibližně nadzemskou krásu. A Bernadetu zasáhne úpěnlivý pohled. Není tahle dáma rovněž velmi krásná, slečno? O, ano, pane, je velmi krásná. Přisvědčí okamžitě a ochotně Bernadetta, která ví, že je pouhé nic a že by ona, dítě žaláře, poprávu do toho ani neměla mluvit. Mistr si setře pot z čela, nabere dech i odvahu. A teď bych vám byl, slečno, ze srdce povděčen, kdybyste mi laskavě naznačila, v čem je rozdíl mezi vaší dámou a tou mojí. Bernadetta hledí mimo sochu a zamyšleně se usmívá. Ach, má dáma je přirozenější, ne tak unavená, podotkne tiše. A taky se pořád nemodlí. Těmito neobratnými, ale trefnými slovy říká: udělal jste zas jen takovou panenku Marii, jakých je po kostelích nasta, kdežto má dáma je jedna jediná. A o tom, jak vypadá, se nikomu ani nezdá a je jen moje. To však je pravda. Umělec Fabiš, paní Mietová a všichni ostatní opakují ve svých představách jen obraz dávno známý a opakovaný. Ten je uspokojuje. Jejich víra, jejich pochyby, ba i jejich nazírání a naslouchání jsou klišé. Ale jak je duši, která se setkala s praobrazem samým?

Dávno předtím, než je hotova bazilika na skále, vyžádá si bigorský lid, aby jeskyni, kterou dobil už před 4 roky, konečně vysvětili. Biskup, který to dámě dlouho strpčoval, se nyní rozhodne vykonat jako církevní kníže důstojné pokání, jednou z největších a nejskvělejších slavností, jakou kdy jeho diecéze spatřila. On sám se hodlá postavit do čela procesí, v kterém půjde 100 000 poutníků. I pro Bernadetu to má být den nejvyšší cti. Zvolí k tomu 4. duben, kdy v Pyrenejském kraji začínají hýřivě kvést stromy. Lakadé dá celé město vyzdobit prapory. V předvečer vzplanou ve všech oknech světla. Biskup Sever Lorenz přijíždí už tento den do Lourdes. Všichni kanovníci a preláti kapituly tvoří jeho průvod. Zítra při nejslavnějším tedeum jeho životní dráhy mu bude asistovat 500 kněží. Posádka vyrukuje v plné parádě pod komandem plukovníka. Biskupa budou obklopovat členové různých řádů,

karmelitáni, karmelitánky, školští bratři, milosrdné sestry, neverské sestry, sestry svatého Josefa. A on půjde ve svém nejskvostnějším rouchu, v rochetě a štole, s mitrou na hlavě, zlatou biskupskou berlu v ruce. Časně z rána toho dne chce Bernadeta vstávat. Nemůže. Nohy jakoby jí odumřely. Po mnoha pokusech se vyčerpána zhroutí. Nemůže dýchat. Astmatický záchvat prudší než kterýkoliv předcházející zadrahnou řadu let. K tomu se přidá vysoká horečka. Doktor Dozu musí oznámit slavnostnímu komitétu, že na dívčinu účast při procesí není ani pomyšlení. Všechny zvony začnou zvonit. Statisíce lidí naplňují ulice města a údolí řeky. Lid dychtí připravit malé Subirusové svému dítěti vítězství, jež nemá sobě rovného. Bernadeta slyší zvenčí ten nesmírný šum. Nestará se o něj. Má co dělat, aby popadla špetku dechu. Přesně v poledne slavnost končí. Přesně v poledne je Bernadeta zdráva. Záchvat trval právě tak dlouho, aby podle proroctví dámy zabránil chvílím pozemského štěstí. Monsignor Forkát, neverský biskup, se zeptal na to i ono. Bernadeta to i ono zodpověděla. Nakonec i řekla, že je pro ní nejen nutné, ale i velevítané odřeknout se světa a obléknout závoj neverských sester, které od dětství ctí. Vznešený pán k jejímu rozhodnutí blahovolně přikývne a prohlásí, že je ochoten všechno ostatní zařídit. S neslýchanou rychlostí splní slovo. Bernadeta dostane záhy výzvu, aby nastoupila. Dvě řeholnice z Lourdes obdrží příkaz, aby ji dopravili do mateřského domu v Nevers.

0: Manželé Subirusovi hospodaří už rok na horním mlýně Lapaka. Obchody jdou dobře. Přivést v dnešních Lurdech zaplavených cizinci klapající mlýn na mizinu by bylo hotovým uměním. Každého půl roku se tu otvírá nový hotel. Restauranty kvetou. Pekař Mezongro, ten tlouštík, má teď hodně konkurentů. Vejde-li dnes František Subiru k Mezongrovi, tlouštík ho vítá docela jinak než roku 58. Přátelsky ho v poklonku je do parádního pokoje za krámem a tam mu nalije skleničku starého Napoleona. Rovněž poštmistr a hoteliérka Znáv už není Františkovým chlebodárcem, nýbrž kamarádem a nejlepším zákazníkem. U otce Baboa, kde se mlynář ukáže jen tu a tam, by se dnes ozbrojená moc neopovážila pronést sebemenší s prostou narážku. Brigadír Delangle, četník Belaš i strážník Kale před Bernadetiným otcem uctivě povstávají a řízně salutují. Subiru vyrostl vysoko nad všechny sousedy z Rue du Petit Fossé. Žalář je prázdný. Strýc Sažu jej už nepronajímá. Ale dnes, v tento deštivý letní den, se před schátralým vězením tísní staří sousedé. Bernadeta odjíždí, nastupuje noviciát. Všichni její přátelé i nepřátelé, ctitelé i popírači z dřívějška, všichni přemožení odpůrci jí chtějí dát s Bohem. Důmyslný nápad oslavit toto rozloučení v Kašotu vyšel od hrbaté krejčové Peretové. Je všední pracovní den. Právě přijel nový transport nemocných. Lidé mají plné ruce práce a horní mlýn Lapaka stojí dosti stranou. Bernadeta prožila poslední týdny u své rodiny. Ta jí také přemluvila, aby vyhověla Sažuovým a ostatním sousedům ze slavné doby a přišla se do Kašotu rozloučit. Vlhká, tlustostěná jizba s nestejnými zamřížovanými okénky je prázdná. Spustlý Kašot se podobá domu smutku, z kterého právě vynesli mrtvolu. Subirusova rodina stojí v slavnostní řadě. Vedle Františka a Luisy oba chlapci, Jan Maria a Justin, kteří jsou již velcí. 13letý Jan a 12letý Justin nosí na kabátech čestný prach mlynářského řemesla. Jsou otcovými tovaryši. Je to podivný obřad loučení, který musí Bernadeta podstoupit. Lidé kolem ní defilují, podávají jí ruce, pokoušejí se jí políbit ruku. Někteří ji objímají, mnozí mají v očích slzy. Sousedka Buorcová přišla se svým dítětem, kterému je už také 8 let a je až na své křivé nožky zdravé jako hříbek. Podívej se ještě jednou na toho anděla, můj chlapečku, vzliká paní Buorcová. Na tuhle chvíli nezapomeneš, i kdybys žil 100 let. Buorcovo dítě zvědavě a ustrašeně pohlédne na Bernadetu, rychle se pokloní a odplíží. Předlouhý je průvod těch, kteří se loučí a kteří procházejí kolem Bernadetiných nehybně vlídných očí. Naschledanou, pane Buriete. Naschledanou, teto Piguno. Naschledanou, paní Ravalová. Naschledanou, pane Barengu. Antonie Peretová se chvěje dojetím. Nezapomeň, že jsem v tebe první uvěřila. Paní Mietová přitiskne Bernadetu na svou mocnou hruď. Modli se za mne, za nešťastnou, opuštěnou ženu. A teta Bernarda, orákulum rodiny, honem ještě udílí moudré instrukce pro klášterní život. Teta Lysila, ta tichá žena, jí vtiskne do dlaně zlatý křížek a šeptá. Jak ti závidím, holčičko. Nakonec se objeví i purkmistr Lakadé s krabicí kandovaného ovoce. Malé občerstvení na cestu požehnanému dítěti Lurd. Bernadeta se diví, že mezi těmi, kteří se s ní loučí, není Antonín Nikolo. A potom je i tomu loučení konec a Subirusovi zůstanou sami mezi sebou. Doprovázejí Bernadetu k nemocnici, kde už čeká vůz, který ji i obě řeholnice doveze do Tarbe. Loučení je krátké. František Subiru, u něhož se otcovská důstojnost sváří s neurčitou bolestí, projevuje jako vždycky ve vážných chvílích strnulou a ponurou vážnost. Ačkoliv se mu chvějí ústa, považuje za nutné dát dceři napomenutí na cestu. Buď hodná, dceruško, a dělej v tom klášteře rodičům čest. Matka, jíž za poslední roky vypadaly přední zuby, je zestárlá a utrápená. Utíká se do prázdné horlivosti matek, jimž odchází dítě. Honem ještě znovu přebaluje Bernadetin nuzný raneček. Vyndá z něj také svůj dárek na rozloučenou, hedvábný šátek na hlavu. Bernadeta má na sobě nové černé šaty městského střihu. Uvaž si ten šátek, děvenko, prosí Luisa. Ať lidé vidí, jak hezká je má dcera. Bernadeta poslušně vyplní její přání. Najednou matka Subirusová zesiná. My se už, Bernadeto, neuvidíme. Ale maminko, pokouší se děvče o smích, proč bychom se neviděli? Budeš tak daleko ode mne. Tak daleko. Matka konečně propukne v pláč. Bernadeta usiluje o lehký tón. Návštěvy jsou dovoleny, maminko. A vlakem jste tam hned? Tatínek teď pěkně vydělává. Všichni si můžete za mnou zajet. Teprve když vůz už rachotí po silnici a Bernadeta ztratí rodinu z očí, zavalí ji ostrá bolest. Není to ani tak samo rozloučení, co jí bolí. Spíše jakýsi nepochopitelný soucit s rodiči a se sourozenci. Soucit bez útěchy. Jejím průvodkyním neujde, že Bernadeta přivírá oči a tiskne se s napjatými údy do koutku vozu. Vymění mezi sebou významný pohled. Již dříve se domluvili, že Bernadetě dopřejí poslední radost, ať se rozloučí s milovanou jeskyní, ať se v ní naposledy pomodlí k neviditelné dámě. Kočí, který ví, oč jde, zastaví u nové esplanády, odkud jsou to k masabělské jeskyni jen 3 minuty. Jak se však diví sestry dobračky, když vidí, že Bernadeta nepadá vášnivě na kolena, jak to dělávala kdysi v slavných dnech zjevení. Nýbrž se jen docela obyčejně pokřižuje. Stojí před jeskyní tak, jako stává řádný člověk před hrobem. Místo, které pro 100 000 lidí znamená místo zázračného požehnání, je pro Bernadetu jen hrobem lásky. Jiní teď dostávají, co ona ztratila. Nevidí už svou skutečnou dámu. Na jejím místě stojí ve skálním výklenku tuctová Madonna mistra Fabiša, miliontá napodobenina prázdné napodobeniny, která se její živé dámě podobá ještě mnohem méně, než se podobá náhrobek neboštíku ležícímu pod ním. Už po posledním rozloučení s dámou bylo pro ní těžké vidět opuštěný výklenek, ale tehdejší opuštěnost a temná prázdnota byly přece jen ještě rámem bývalé přítomnosti a možného návratu. Ale teď tu stojí tahle cizinka z kararského mramoru, kterou mistr Fabiš zhotovil napřed ze sádry, s modře omalovaným pásem, stojí tu stále, nepřetržitě, všichni ji mohou mít, a zahání v očích té, která ji viděla, skutečnou a živoucí dámu. Bernadeta se zmučeně odvrátí a odchází. Úžaslé sestry jsou však náchylny pokládat její podivné chování za bezbožný chlad. Na hranici města je nutno znovu přerušit jízdu. Najednou kluše vedle vozu mlynář Antonín Nikolo. V ruce drží kytici bílých růží a rozpačitě je Bernadetě podává. Budoucí nevěstě Kristově a nejmilejšímu dítěti růžové královny tyto růže. Odříkává, jsi rád, že se při té větě, kterou si s námahou nacvičil, nezakoktal. Pane Antoníne, ty růže jsou pro mne příliš krásné a cestou by stejně uvadly, řekne ulekaně Bernadeta, zatímco jedna z jeptišek za ní přijímá kytici. Nechtěl jsem dnes přijít s ostatními, slečno Bernadeto, koktá Antonín. Já vám chtěl totiž něco říct. Co pak jste mi chtěl říct? Slečno Bernadeto, ono se to těžko říká. Potom se nadlouho odmlčí. Bernadetiny průvodkyně sedí velmi vzpřímeny ve voze. Bernadeta napjatě hledí na Antonína. Ten si zoufale hladí černý knírek a na čele mu vyvstávají husté krůpěje potu. Chtěl jsem říct, vyrazí konečně ze sebe, že matka je už stará, zvykli jsme si na sebe a dobře si spolu rozumíme. Bez tak je mi už 34. Rozhodl jsem se, že už se neožením, slečno Bernadeto. Žena a tchyně to dělá málo kdy dobrotu. Zůstanu taky sám. To jsem chtěl říct. A teď šťastnou cestu, Bernadeto. Bernadeta vyjme z kytice jednu růži a podá mu ji se slovy. S Bohem, pane Antoníne.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Část 42.
0: Matka Josefa Imbertová, představená kláštera svaté Gildardy, stoupá po schodech k hovorně, kde už na ní Bernadeta Subirusová hodinu čeká. Nikdo by nepoznal na ctihodné řeholnici, že se právě ve své cele vroucně modlila a že znepokojujícím předmětem její modlitby nebyl nikdo jiný než proslulá lurdská divotvůrkyně, která dnes vstupuje do kláštera jako novicka. Jakoby nevěděla, kdo tu na ní čeká, obhlédne matka Imbertová s běžným pohledem postavu čekající dívky, která při jejím příchodu povstala. Tak vy jste ta postulantka, kterou nám přivezli z Lourdes? Zeptá se dost přísně a polekaná Bernadeta v duchu konstatuje, že jí zase nastává jeden výslech. Odpoví velmi slabým hlasem. Ano, matko představená. A jak se jmenujete? Bože, vždyť přece ví, jak se jmenuje. Jenže to prostě dělá jako všichni. Nesmím dát na sobě nic znát. Bernadeta Subirusová, matko představená. Kolik je vám let? Už 20 pryč. Co umíte? Oh, to nestojí za řeč. Řekne Bernadeta a je to jedna z jejich odpovědí, které jsou tak pravdivé, až se dají považovat za drzé. Představená krátce zvedne oči, aby probádala tmavé, pokojné oči dívčiny. Co si tu s vámi počneme? Bernadeta má za to, že není její věcí odpovídat na tuto otázku, proto mlčí. Představená musí tedy po malé přestávce v hovoru pokračovat. Ale tam venku, ve světě, čím jste chtěla být? Myslela jsem, že bych se snad hodila za služku, matko představená. V té větě se opět ozve skrytý vedlejší tón, v kterém se představená nevyzná. Co si má myslet o této dívce? Rýhy kolem úst 50leté jeptišky se prohloubí. Další otázka má skoro urážlivý tón. A kdo vás doporučil naší kongregaci? Myslím, že jeho milost neverský biskup. Aha, obrátí se představená s náznakem úsměvu na vysokou štíhlou jeptišku, která právě vešla do dveří. Slyšela jste to? Monsignor Forkát, tomu dětinskému srdci vděčíváme za podobná doporučení. Tohle je postulantka z Lourdes. Jakže se to jmenujete, dcero? Bernadeta Subirusová, matko představená. A to je ctihodná matka novicmistrině, kterou budete v budoucnu poslouchat. My už se známe, řekne matka Terezie Vozusová, nedávajíc najevo překvapení. K krásný obličej bývalé lurdské učitelky, podle slov Pomianových Kristovy Amazonky, se za poslední rok změnil. Je protáhlý jako u koně. Úzké rty obnažují příliš mnoho zdásní. V malých, zapadlých očích nezáří mír sebezapření, nýbrž neznámé skryté hoře. Bernadeta hledí na Vozusovou, jak na ní hledívala tolikrát, když stávala osamělá v zkušebním prostoru před první řadou lavic. Matka Imbertová se obrací na novicmistrni s otázkou. Novická Angelina se vrátila do světa. Kdo koná její práce? Novická Angelina odešla teprve včera. Místo kuchyňské děvečky není dosud obsazeno, matko představená. Tím lépe. Postulantka může hned zítra nastoupit tuto službu. A potom se obrátí k Bernadetě a řekne schovívavě a mírně. Za předpokladu, že nebudete ráno unavená a že váš zdravotní stav snese podobnou práci. Budete hlavně umývat nádobí, oškrabovat zeleninu a brambory, mýt podlahy, zametat schody a chodby, zkrátka konat všechny nízké služby, kterých je v domě třeba. Prosím, mějte na zřeteli. Nic vám nepřikazuji, pouze navrhuji. Necítíte-li se schopná přijmout můj návrh, protože se vám tyto práce tělesně nebo duševně příčí, řekněte mi to prosím hned. O ne, matko představená, vpadne jí do řeči Bernadeta. Tyto práce se mi ani dost málo nepříčí. Jsem ráda, že mohu zastávat místo kuchyňské děvečky. Bernadeta nemá zdání, že touto odpovědí znamenitě obstála ve zkoušce pokory. A jako tak mnoho věcí, které se přiházejí mezi Bernadetou a jejími spolubližními, je i tato zkouška pokory, které jí představená podrobuje, křivým nedorozuměním. Bernadeta není ani dcerou generála jako novicmistrně, ani dcerou velkostatkáře jako matka Imbertová. Mít nádobí, drhnout podlahy, zametat, matčin každodenní úděl neznamená pro Bernadetu ponížení ani pokoření, nýbrž věc samozřejmou a od dětství důvěrně známou práci ve vlastním slova smyslu. Řeholnice očekávaly marnivé dítě světa opojené slávou. Po všech masabilských triumfech se ani nic jiného nedalo předpokládat. Bernadeta je však upřímně ráda, že jí chtějí svěřit nejnižší práce. Skoro s ulehčením se usměje a matka představená kývne spokojeně hlavou. Tak a teď jděte s matkou novicmistrní. Zavede vás do refektáře, kde můžete u stolu lurdských sester povečeřet. S dovolením, ještě něco by se mělo uvážit. Hlásí se ke slovu Marie Terezie Vozusová. Postulantka nosí jméno, které ve světě způsobilo nemalý rozruch. Objevuje se stále znovu v novinách a vyskytuje se v chvalné souvislosti dokonce i v pastýřských biskupských listech. Pro nás zde mají slavná jména lichý zvuk, i když jsou těžce vydobyta. Odpoutáváme se od všeho, co jsme znamenali světu a co svět znamenal pro nás. Mimo to je křestní jméno Bernadeta hodně titěrná a dětinská zdrobnělina. Zcela správně, přisvědčí matka Josefa. Postulantka bude chtít před vstupem do noviciátu přijmout nové jméno. Bylo by dobře, kdyby tak učinila hned. Přemýšlela jste už o tom, jaké jméno si v Řeholi zvolíte, dcero? Bernadeta o tom nepřemýšlela. Jak se jmenuje vaše kmotra? Teta Bernarda Kasterotová je mi kmotrou, matko představená. Bude vám tedy jistě milé nazývat se Marií Bernardou, milé dítě, rozhodne představená. A Bernadeta radostně a s lehkým srdcem dává v první oběť jméno, jímž ji volali všichni její drazí.

příští den se v refektáři u oběda shromáždí asi 40 žen. 9 z nich jsou novicky, které již oblékly řeholní roucho. Bernadeta zaujímá poslední místo na konci stolu. Lektorka u čtenářského pultu rozvírá právě knihu s povznášející četbou, zvolenou k přednesu, když napokyn matky Josefy Imbertové se ujímá slova novicmistrině. Drahé sestry, od včerejška, jak víte, máme v domě novou postulantku. Jmenuje se Bernadeta Subirusová a pochází z Lourdes. V nejbližších dnech oblékne roucho novicky a obdrží jméno Marie Bernarda. Některá z vás slyšela jistě o zjeveních a mystických zkušenostech, jež se slečně Subirusové přihodily. Jejich blahodárné doznívání vyvolalo mnoho hluku. I pastýřský list tarbeského biskupa se jimi zabývá. Milá dcero, pojďte sem a povězte nám stručnými a prostými slovy o svých zkušenostech. Bernadeta stojí celá zoufalá u čtenářského pultu a pohlíží kolem sebe na ty mladé i staré ženské tváře, z nichž vesměs vymizela touha. Tváře lhostejně klidné a zřejmě unavené po ránu plném práce. Některé na ní zírají dětsky zvědavě, jiné vyhasle a 3 až 4 páry očí na ní ulpívají vlídně a srdečně. Bernadeta, která tolikrát vyprávěla svou historii, si před touto cizí, zamrzlou vlídností, která ji obklopuje, neví rady. Zajíkavě jako 7leté dítě klíží své škobrtavé věty. Jednou v zimě nás rodiče poslali na roští, moji sestru Marii, mne a ještě jednu kamarádku, která se jmenovala Jana Abadíová. Marie a Jana mě nechali samotnou na ostrově Šale u Mlýnského potoka proti jeskyni. A najednou stála ve skalním výklenku překrásná dáma, nádherně oblečená. Já jsem to později pověděla sestře Marii a Janě a nakonec i matce. Ale maminka mi zakázala tam chodit. Já jsem tam ale přesto zase šla. A ta dáma tam byla pokaždé, když jsem přišla. Když jsem tam byla potřetí, tak se mnou i mluvila a prosila mě, abych tam po 15 dní přicházela. Já tam 15 dní chodila a dáma vynechala jen 2krát, jednou v pondělí, po druhé v pátek. 3. čtvrtek mi poručila, abych se umyla v prameni a taky se z něho napila. Ale pramen tam žádný nebyl, až teprve 2. den vyprýštil z malé jamky, kterou jsem vlevo v koutě vyhrabala. Po těch 15 dnech pak ke mně dáma přišla ještě 3krát. Naposled z jeskyně odešla a vícekrát se mi neviděla. To je Bernadetina suchá a samými neobratnými a smontovaná historie. Její vypravování padne do kamenité půdy. V jediné tváři se nepohne sval. Děkujeme vám, milé dítě. Ujme se opět slova novicmistrině. Myslím, že mne pochopí jak mé drahé spolusestry, tak i novicky, a vy rovněž, Marie Bernardo, jestliže vyslovím přesvědčení, že od této chvíle se u nás tato věc už sotva kdy dostane na přetřes. My se vynasnažíme, abychom vás tím neobtěžovali, a vy sama se k tomu jistě nebudete chtít vracet. Tak a teď rychle dojesme. Když se Bernadeta vrátí ke stolu, zeptá se jí sousedka. To je všecko, slečno? Nic víc nebylo? Bernadeta zklamané novicce přisvědčí. Ano, to je všecko. Nic víc nebylo.

předvečer obláčky 28. července zavolají Bernadetu po adoraci v domácí kapli k matce Marii Terezii. Novicmistrně přijme Bernadetu ve vlastní cele, která je ještě přísnější a holejší než cely ostatních řeholnic. Není v ní nic než železný krucifix nad dřevěnou pryčnou. Marie Terezie si musela od generální představené vyprosit zvláštní dovolení, aby na ní směla spávat. Poslyšte, dcero, spustí Vozusová. Zítra nastoupíte těžkou cestu. Ta cesta vede odpoutáním od světa k životu věčnému. Noviciát je sice jen první pěšina, která vyústňuje na hlavní silnici, ale pro někoho je nejtěžším úsekem celé dráhy. Jakmile jsme jednou složili slib, nalézáme v sobě rozhodnější oporu vůči mnoha protivenstvím. Dala jsem si vás zavolat, protože bych ráda mezi námi lecos objasnila. Především nevím, máte-li už správnou představu o mém úřadě, o úřadě novicmistrině. Bernadeta klidně a mlčky hledí na řeholnici. Dostala jsem od naší představené za úkol, pokračuje matka Marie Terezie, být zlatníkem vaší duše, Marie Bernardo. Arciť v tom smyslu, jakým má být každá matka, která vychovává své nezletilé dítě a chce je duševně i tělesně zocelit proti nebezpečenstvím života. Tedy vše, co se od vás bude v příští době požadovat, chce sloužit jen a jedině svatému účelu, aby se vaše duše utužila a aby se ušlechtilý kov oddělil od strusek. Rozuměla jste mi? O, ano, matko, myslím, že jsem tomu rozuměla. Jsem tedy povolána být od nynějška vaší duchovní vůdkyní. To je důvod, proč se ještě jednou zmiňuji o vašich zjeveních, ačkoliv vím, že vám není milé, když se o tom mluví. Doznávám upřímně, že jsem vám dlouho nevěřila a byla přesvědčena, že svá vidění předstíráte. Mezitím však pod vlivem zázračných okolností vysocí církevní hodnostáři rozhodli celý případ ve váš prospěch a já se rozsudku představených podrobuji. Nic jiného mi nepřísluší. Vždyť kdo pak jsem? Věřím tedy, že jste v dobách zjevení byla vyvolenou nebes a že se na vás snesla veskrze nepochopitelná milost, Marie Bernardo. Zdá se, že jste roztržitá. Posloucháte mě? O, ano, poslouchám, matko. Musíte chápat, jak velice mi váš vstup do našeho noviciátu stěžuje můj úřad. Obvykle máme v noviciátě co činit s mladými bytostmi, které se pokoušíme vychovat k pravému, řádnému náboženskému životu. Nakolik si tyto mladé duše svůj budoucí život připraví, to záleží na jejich vlastní pružnosti. Ale váš případ, Marie Bernardo, není případ normální. Je-li pravda, že jste vyvolenou nebes, roste má odpovědnost za vás nejen vůči vám, nýbrž i vůči nebesům. Jako 14leté děvčátko jste obdržela nesmírnou milost, tak jako hrající si dítě přijímá sluneční paprsky. V tom právě vězí tajemství milosti, že Bůh ji udílí pro zásluhy Kristovi a ne pro naši vlastní cenu. Rozumíte tomu, milá dcero? Jste-li unavena, klidně se posaďte sem na pryčnu. Nejsem unavena, matko. Začíná pro vás nová kapitola, pokračuje novicmistrině s hlubokým povzdechem. Máte si onu milost, pokud je to vůbec v lidské moci, v jistém smyslu dodatečně zasloužit vlastními zásluhami. To byl jistě důvod, proč jste toužila jít do kláštera. Naše nesmrtelná duše žije na onom světě dál a co si vydobila či nevydobila, to buď má nebo nemá. Vy jako vyvolená budete na onom světě zajisté přijata jinak než my, nevyvolené. Byla by to však učiněná ostuda, kdyby se zčista jasna objevila v nebi ta stará Bernadeta, kterou jsem měla jako její učitelka příležitost tak dlouho pozorovat. Líné, roztržité, netečné stvoření, které nemělo nejmenší zájem o pravdy náboženství, které skoro neumělo číst a psát a motalo se životem jako mol.
Stvoření náramně lehkomyslné, které bylo, navzdory skromnosti, na odiv stavěné, plné skrytých záludů, kličkování a hrdopichu. Děvče, které mělo ustavičně na jazyku sebevědomé, ba drze odpovědi. Zkrátka naše stará Bernadeta, která by viděla nejraději celý svět u svých nohou. To je úsudek, který jsem si o vás, Marie Bernardo, před lety utvořila. Po tak dlouhé době máte ovšem plné právo říci: Matko Vozusová, vy se ve mně mýlíte. Nejsem taková, za jakou mě máte. Tyto chyby nemám. Mám velmi mnoho chyb, matko. Vpadne jí rychle do řeči Bernadeta. Řeholnice odbočí na jiné pole. Prohlížel vás náš domácí lékař, doktor Saint-Cyr? Ano, včera, když tady pan doktor byl. A co vám řekl, milé dítě? Že jsem docela zdravá. Skutečně se vyjádřil takhle? Ano, až na mé astma, ale to přece mám odjakživa. Novicmistryně se pousměje obnaženými dásněmi. Přistihuji vás při první nepravdě, Marie Bernardo. Doktor Saint-Cyr vám do očí řekl, že nemáte v pořádku plíce. To nic není, směje se Bernadeta. Cítím se velmi dobře. Těší mě vaše malá, ušlechtilá lež, dcero. Je pro mne důkazem, že snad tušíte, že naše útrapy a nemoci se mohou stát nástrojem nadpřirozené moci. Musíme prostě své neduhy a pozemské strasti, jež mají svůj původ v dědičném hříchu, takovým nástrojem učinit. Rozumíte mi? Myslím, matko, že tomu nerozumím. Jednou mi porozumíte, Marie Bernardo. Pro přítomnou chvíli vás však musím upozornit, že nejen máte právo. Nýbrž, že je i vaší povinností, abyste se varovala každé práce, která by byla nad vaše síly. Oh, práce v kuchyni mě velmi baví, matko. Jsem na ní prostě zvyklá. Marie Terezie Bozusová se napřímí. Marie Bernardo, ze všeho nejdůležitější je, abyste pochopila smysl poslušenství, které slibujeme na třetím místě, řekne tlumeným hlasem. Toto poslušenství nemá nic společného s poslušností světskou ani s poslušností vojenskou, kterou jako dcera vojáka dobře znám. Naše poslušnost není slepá, vynucená, mrtvá. Naopak. Je to poslušnost dobrovolná, vědomá a živoucí. Jsme si ustavičně vědomi, že plněním třetího slibu pracujeme k rozhodujícímu cíli na přípravě a zdokonalování vlastního já pro věčnost. Vy a já, milá dcero, budeme od nynějška tvořit jednotu a působit společně k tomuto cíli. Vřele vás prosím, abyste si nemyslela, že vás chci jako tvrdohlavá učitelka sekýrovat přísností. Dobrovolnost je vše. Bez dobrovolného oddání je každá oběť neplodná, pohoršlivá a zbytečná. Klášter není vězení. Neznáme zde nátlak. Dokud nesložíte sliby, můžete tento dům kdykoliv svobodně opustit. Vaší předchůdkyni, novicce Angelíně, se nekladly v cestu nejmenší obtíže. Měla dveře otevřené. Tady není příbytek utrpení, nýbrž místo nejniternější radosti, povznášející se vysoko nade všechny radosti světa. Ale při všem, co budete či nebudete dělat, mějte vždycky na paměti, jakou milost si svou obětí máte dodatečně vysloužit. A to je vše, co jsem vám chtěla říci, Marie Bernardo. Dobrou noc. Dobrou noc, matko. Bernarda už má ruku na klice, když jí matka Vozusová dá na cestu ještě poslední radu. Naučte se zavčas a rychle usínat. Správný spánek je velikým uměním řeholnic. Při těchto slovech pohlédne novicmistryně na vlastní tvrdé lože s hrubou pokrývkou. A Bernadeta si bezděčně, sama neví proč, vzpomene na krásnou kulatou broskev, která ležela v křídově bledém měsíčním světle, nedotčena na talíři.

taky lecos překousli, však cvičím jak šroub. Má píle s vášní hraničí a cvičím nad vzory ze zahraničí. Je mi

Mé skřipky lecos překousli, však cvičím jak šroub. Má píle s vášní hraničí a cvičím nad vzory ze zahraničí. Je mi ševčík

Vidím hezkou chvíli, v přístavu je dávno klid. Kolem plujou lodi bílí, žádná z nich mě nechce vzít. Všechny míří k modrý pláni, kde se řeka zbaví.

0: desátá večerní je fuč.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

kupec na rohu maličký zapadlý krám. Čtu známá jména na hřbetech knih, v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Celé je to absurdní, nedůstojné, ponižující a k tomu ještě astronomicky drahé. Nemáme sice ve státní kase nic než bilionové dluhy, ale přesto se tím, jak zaplatit výběrčím, zabýváme. Jakoby to byl nějaký nezměnitelný osud, s očekáváním, že možná přijde i kouzelník. Jsme jako ten ještě astronomicky drahé. Nemáme sice ve státní kase nic než bilionové dluhy, ale přesto se tím, jak zaplatit výběrčím, zabýváme. Jakoby to byl nějaký nezměnitelný osud, s očekáváním, že možná přijde i kouzelník. Jsme jako ten medvídek půl.

že to z nějakých neznámých důvodů prostě tak být musí. Ta slavná knížka pro děti obsahuje nesčetně modelů poučení. Zhora zmíněné je však jedno z nejdůležitějších. On to ten Krištůfek přece nemyslí se svým medvídkem nijak zlé. Má nakonec půl docela rád. Je pouze mimo jeho obzor zabývat se pocity svých hraček. I tak má svých dětských starostí až nad hlavu. A konec konců hračky jsou tu pro něj, nikoli naopak. Jsme právě takovou hračkou v rukách infantilních, tedy dětinských, nedospělých, nevyzrálých, mocenských takzvaných elit. A protože tyhle rozmazlené, přerostlé děti mají v rukách nástroje, jež jejich moc zdánlivě potvrzují, přijímáme úlohu prcků, kteří se buď ukázní, nebo je čeká trest. Představa, že bychom se mohli začít chovat a jednat dospěle, je pro infantilní většinu mimo obzor uvažování. Povšimněme si třeba, jak jsme už přijali za svou debatu o jakýchsi 2% HDP, která prý musíme stůj co stůj vyplácat na zbrojení. Letos to bude minimálně zhruba 155 miliard korun, což ale stejně ani ta 2% nebudou. Asi jen tak 1,8%. Proč se o tom nesmyslu vůbec bavíme? Protože to nařídilo NATO. Vojenská údajně obranná organizace, do níž jsme vstoupili před koncem století, aniž se vláda zeptala občanů, zda do ní vstoupit chtějí. Právě se ale předělával světový řád ze soupeření východu se západem na řád, v němž budou neomezeně vládnout Spojené státy. Tak jim nás tam přihodili jako hračku, kterou lze sice kdykoliv odhodit, ale zpočátku je příjemné si s ní pohrát, no a vysát z ní, co půjde. 2% HDP bylo výpalným za to, že po pár letech od převratového snění o suverenitě opět smíme být poníženým přívěškem velmoci. Rozumělo se samo sebou, že většinu zbraní budeme nakupovat od ní. Zbraní k ničemu, protože nejen podle amerického profesora Fukuyamy dějiny právě v té době skončily. Žádné války prý už nebudou, neb všude na světě dobrovolně či násilím zavládne americká liberální demokracie. Takže ta dvě bezvýznamná procenta jsou jen pravidelný roční poplatek za vstup do klubu. Přivedl nás do něho posvátný Václav Havel, tak o nic nešlo, těch pár drobných. Jenže HDP, čili hrubý domácí produkt, je součtem všeho, co jsme za rok vyrobili, koupili či prodali. Z toho všeho odstřihne stát 2% v podobě peněz vybraných z daní a pošle je na přilepšenou novému pánu, který si přes zbrojovky zvýší své HDP. Jsou to desítky či stovky miliard podle toho, jak vysoké HDP máme. A to naše s nekonečným zadlužováním, inflací a udržováním armád parazitů neustále roste. Ta 2% jsou desítky nepostavených nemocnic, stovky kilometrů dálnic, elektrárny nebo byty. Prostě všechno, co bylo možné z veřejných peněz vytvořit. A to vše ještě před tím, než většina v skutku infantilních nedospělců souhlasila s takzvaným přistoupením k Evropské unii, k další organizaci s výpalným, oné filiálce té domněle vítězné za oceánské velmoci, která ohlásila konec dějin. Hurá! Jenže se ukázalo, že česká hračka přece jen nějaký význam má. Vedle několika podobných plyšáků z bývalých evropských států sovětského bloku ji vítězové použili jako klacek, který nejspíš tak od počátku zamýšleli. Putinovo Rusko totiž odmítlo kapitulovat, takže místo konce dějin následovalo jejich pokračování. Neboť historie mohla na čas skončit pouze za předpokladu, že Západ vydrantuje právě onu největší a na suroviny nejbohatší zemi světa, a paraziticky z ní bude ještě nějaký čas dotovat svůj nezasloužený blahobyt. Hračku tedy posloužili k obklíčení Ruska, navzdory slibům, že po souhlasu se sjednocením Němec

0: Polska, nepostoupí na to ani opít k ruským hranicím, no a máme tu ohrožení. Protože ten zpropadený Putin využil čas, než se dohodnou, jak ho odstranit, k vývoji zbraní, které teď zajišťují ruskou obranu proti věrolomnosti Západu geniálně jednoduchým způsobem. Pokud nás napadnete, odpověď bude zničující. Co s tím? Tu dnes převažující možnost navenek reprezentuje prezident Petr Pavel. Slouží jako šašek a hlásná trouba válečnické části bruselských elit na odpis s prošlou expirací, tedy datem, po němž je nutno produkt jako nebezpečný zlikvidovat. Proto doporučuje vyzkoušet, jestli ke své obraně Rusko opravdu všechny své fatální zbraně použije. Test by prý mohl proběhnout tak, že by na to začalo sestřelovat drony a rakety nad územím ovládaným kyjevským nacistickým režimem. Zešílel? Ne, jen předvádí, s jakou retorikou by reprezentoval ČR navenek na blížícím se summitu NATO v Ankaře. Podporuje ho v tom samozřejmě český válečnický mediální mainstream. V dnešním komentáři na smluvně s Hradem spojeném Seznamu, Novinky a tak dále, s jeho geniálním nápadem samozřejmě souhlasí, ale rozpačitě doplňují. Cituji, je tu však ještě jeden aspekt, který je potřeba brát v potaz, a tím je přání obyvatel, kteří si celkem pochopitelně válku nepřejí. Bez jejich podpory žádnou válku dlouhodobě vést nelze, což nyní vidí i Donald Trump. Podporu obyvatel si je potřeba získat. Konec citace. Jakže? Ani několik let propagandistického bušení do válečnických bubnů veřejnost nepřesvědčilo? Za co vás tak královsky platí? Buď z miliardářských kapes nebo z povinné daně veřejnoprávním agitátorům? Nebo že by stále více lidí začínalo skutečně dospívat a infantilní řev válka, válka, válka na ně začal působit spíše opačně? Andrej Babiš právě současně poskytl rozhovor jednomu z ústředních korporátních deníků Západu. V britských Financial Times, kromě jiného, říká, jsem trumpista, setkal jsem se s ním, jako s Donaldem T., pětkrát a ostatní mě kritizovali, ale měli bychom mít výhodu. V čem? No pochopitelně zase je řeč o tom výpalném, které jistě bude hlavním předmětem hádek v Ankaře, kam se právě proto tak zoufale potřebuje vetřít hradní infantil, kam jej právě proto nechce Babiš pustit. Pávek totiž věří, že jeho slepičímu mozku blížící se IQ bude na vyprovokování Trumpa bezpečně stačit a tu domnělou výhodu české reprezentace tak bezpečně zničit a vřadit nás hezky zpátky mezi ostatní. Ona výhoda, kterou chce Babiš použít k obhájení nesplacení výpalného za tento rok v plné výši, je však úplně stejně pitoreskní a dětsky naivní. I stárnoucí komik, stále více připomínající Jindřicha Plachtu ve filmech ze závěru jeho skvělé kariéry, je zjevně infantilní nedospělec. Zřejmě se zhlédl v komickém čísle Petra Macinky dalšího dítěte v pozici českého ministra zahraničí, ač nekonečně inteligentnějšího než mamánek Lipánek. Jeho přidrzlý výpad proti krvavé Hillary na konferenci v Mnichově Trump sice zaznamenal a pochválil, ale tím to také skončilo. Což dal ostatně přesvědčivě najevo americký ambasador v Praze, když se do vládních výdajů na zbrojení opřel proti Babišovi vpravdě fialovsky. Co z toho plyne? Krištůfek Donald si s tou hračkou možná chvíli pohraje, ale jinak ji za sebou potáhne po schodech bum, bum, bum. Jediná cesta, jak přestat být medvídkem Pů, je změnit žánr a oživnout. Z unavené bruselsko-washingtonské frašky přeskočit do science fiction, v níž oživila hračka začne jednat samostatně. Prostě už s vámi nehraju, jdu pryč. Že je to nesmysl? Asi takový jako si připustit, že v tomto novém světě, kde se konec historie změnil na sláva válce, a tedy Ukrajině, žádnou plnoformátovou armádu ve skutečnosti nepotřebujeme. K obraně země zevnitř stačí posílená policie nebo nějaký jiný, jinak utvořený sbor bez ambicí zasáhnout do války světů, tedy napadení Ruska bruselsko-britskou válečnickou koalicí. Tím spíš, že k vystoupení z NATO není potřeba referendum. Právě tak jako při vstupu stačí oznámení vlády do Washingtonu o vypovězení smlouvy a za roky hotovo. Že naopak právě tohle je dětinský nápad. No, zkusme chvíli přemýšlet. Bez ohledu na to, jestli by nakonec k vystoupení z NATO došlo, byla by to přinejmenším skvělá karta v nedospělých hrách na realitu, které má Trump tak rád. Pravé eso. Minimálně by se ukázalo, jestli je medvídek Pů pro Kryštůvka nadále cený, nebo už jen další z hromady nepotřebných opuštěných plyšáků. Mělo by to i další pozitivní důsledek. Pávka by ranila mrtvice. V Kavčích horách by vypukla časově neomezená stávka, to by se nám ulevilo, a milion chvilek by kvůli Minářově neschopnosti okamžitě přestal dostávat milionové dotace z Bruselu i od Soroše, protože by bylo nutno přesměrovat je na Foltýnovy neziskovky schromažďující drony k bombardování Strakovky. Ale vážně, jen zcela zásadní krok by znamenal konec toho všeho absurdního, nedůstojného, ponižujícího a k tomu navíc astronomicky drahého chcípání, které předvádíme již třetí dekádu bez ohledu na to, kdo nás zrovna prodává. Jenže jaká reprezentace by něco takového zvládla? Že by tedy nakonec přece jen musel přijít kouzelník? Kdepak? Žádného mýtického obra by nebylo třeba. Stačil by jeden dospělý mezi infantily. Že se takový nenajde? Najde. Při změně žánru. Z pohádek zpátky k politice. Bez NATO, bez Bruselu. Až si při dospívání vzpomeneme, že jeden muž a Bůh jsou neporazitelná entita. Ostatně soudím, že Evropská unie musí být zničena s pomocí Páně.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

0: Má poklono, hlásí se vám Jonáš. Jonáš se vám hlásí, otevírám jako obvykle svůj gramotingle-tangle, abych vás potěšil několika písničkama z různých dob a různých dílů světa. Promiňte prosím vás, že vám do toho tak neurvale skáču, ale já urvale nedovedu. Mám totiž teď tady od 6:30, respektive od za 5 minut 6:30 propachtovaný čas a nerad bych se toho vzdal, mám to totiž dobře placené.
1: Pane Suchý, já se nechci včírat a já vám taky nechci ubírat. Ne, klidně, jeďte.
2: No, o čem to bude ale dneska?
3: No to já nevím, to se vždycky
2: uvidí,
3: až když je to potom za námi, tak se ví, o čem to bylo, ale o čem
2: já
3: to bude.
2: Já totiž nemám ty vlny příslušné, že já jsem tě nikdy ještě na tomhle pořadu neslyšel.
1: Já ho mám pana Suchýho nahranýho.
2: To on je často nahranej, což...
1: No, já ho mám nahranýho na pásku a můžu se ho použít, protože já to UKVD, nebo jak se to jmenuje?
3: VKV.
1: Já to mám na ty bedně napsaný a když ten to přepnu, tak to dělá... Víc to neudělá.
2: Tohle mě dělá na všech vlnách, to je zajímavý.
1: Jo. To máš lepší než já?
2: No dražší určitě. No. A ty tady mluvíš a denně takhle, jo, si povídá, že
3: já tady dělám to ale taky někdy jako utrousím sem tam něco.
2: Tak trus, to je zase to je rozkazovací způsob od trousit.
1: Ano, trousit, trus.
2: Že jo?
1: Ano.
2: No, já jsem si myslel, když jsme se tady tak sešli, takže bychom si mohli povídat dneska výjimečně, já nevím, jestli nás tomu připustíš, že bychom si dneska mohli povídat ve třech.
3: Hosté tady v tomhle programu nevejvají často, tak já jsem vždycky úctivej.
1: Oni vám neodpočítají ten čas, co my mluvíme, z vašeho času.
2: Aby jsme tě nemohli.
3: Ne, to mě proplatí, pak se nějak šábnem.
2: Ano, koupíme láhev, no, že jo, a vypijem.
1: Já si nechám špunt.
2: Pro jistotu. No, já jsem si myslel tohle, jestli by nebylo možné v rámci toho tvýho času se tady takhle nějak scházet, jestli bys nás k tomu přibral a že bychom si tak povídali, ne třeba pravidelně, že bys někdy, hele, je to tak, některý den máš nápad ty, i takovej den se dostaví, jo. Některý den mám nápad, já někdy třeba
1: no, všichni... No, horníček má to, já jsem svědek.
2: Jo.
1: A je
2: no,
1: to
2: že jo, asi dvakrát, co jsme spolu
1: no,
2: dělali.
1: No, to je vždycky o přestupní rok, jednou, no, ale no, to je nápad potom, protože to je 29.
2: Února.
1: Února, no. Ano.
2: A takže bychom si tady jako povídali, že bychom se tu někdy sešli všichni tři, někdy, že by se tu sešel sám, jo.
3: No tak všichni tři, to je trochu neekonomický, že jo, když se to rozdělí
2: no,
3: za
2: pro nás,
3: ten týden.
2: Pro rozhlas je
3: pro
2: to neekonomický.
3: Na ten týden. No ale bylo by to fajn, bylo by to krásný, kdyby se to takhle, jako kdyby to tak mohlo být. No, ale to ty jen tak říkáš, vy potom zdrhnete z toho, já jsem už zdrhal asi po 30. vysílání.
2: A nezdrhnul, dopadli tě.
3: Je tady ještě Jiřík Bauer, který dovede člověka vždycky nějak přemluvit, abych to ještě aspoň těch dalších 10 odvysílal a tak.
2: No jo, ten už vystupuje, ten už má svůj předobraz v prodaný nevěstě, ten dohazovač, to je ono. No a o čem jsme si povídali, třeba?
1: Já nevím, třeba co to je flažolet.
2: Je, to je nádherný námět.
1: Já nevím sám, co to je flažolet, ale rád to slovo říkám, ono tak zní. Ono to zní jak flažolet. Co to je flažolet, pane Sucho?
3: No to by měl šlitr tady, poněvadž to je něco od muziky.
1: A jo,
2: to
1: bude
2: něco
3: od muziky, tak já bych se mu nerad do toho plet, poněvadž.
1: Já vím, vizuálně vím, co to je, to když jako má tu hlavu na stranu, ten houslista tady má, že se mu ten laloch tady položí a tím maličkem, nebo něčím, který těma prstama dělá tak... Tak no, rychle.
3: Hodně nahoře, že jo, myslím, to musí být...
1: To může být taky, jak jde, no, ono, na housli, když čím jdete dolejc, tak tím to zní, vejš.
2: No a já jsem myslel...
1: A i na basu se dá dělat...
2: Taky flažolet. Já jsem myslel původně, že to je nadávka, jako se říká krucinál fagot, tak krucinál flažolet, že by...
1: Prej Kubelíku měl dělat flažolet.
2: No to snad každý houslista, ale on jistě byl na to.
1: No já myslím, že není flažolet jako flažolet.
2: No jistě, že ne, není houslista jako houslista.
1: To nemůžeme někdy tvrdit.
2: Ne, to už je slavný jeden výrok, že není něco jako něco, ale ne. Nevím, že někdo to řekl.
1: To říká hodně lidí.
2: No jo, no to už se přišlo v lidstvu. A ty si tady pouštíš i desky?
3: Já si tady pouštím i desky.
2: Mohl bys nám teď pustit nějakou nám?
3: Jo, prosím.
2: Schválně, počkej, moment. Tady, co by si ty vybral za desku, kdyby on ti měl pustit desku? Máš nějakou skladbičku, kterou bys si teď dal v týhle podvečerní chvíli?
1: A to on, když řeknu cokoliv, tak...
2: Cokoliv, šáne a má to.
3: Kromě pamětní desky, tedy ty tady nemám.
1: No chlapec má talent.
2: Jo?
1: No jo. No ne, pane Suchý, já nevím jak. Moment, neposlouchejte.
3: Ne.
1: Když já řeknu nějakou desku, co není ona na ní, tak se třeba urazím.
2: Já myslím, že ne.
3: Ne. Tak řekněte nějakou, co na ní jsem a máte po starosti.
1: Ne, hele, já nevím. Ale víte, máte tady třeba například toho vašeho a mýho a vůbec miláčka, toho, jak se jmenuje. No tady byl tady v Praze ten černý.
4: Oh boy!

0: Sečmo.
1: Sečmo.
2: Sečmo, jo. Já si to vždycky opletl.
1: No,
2: Sečna zólou. No, taky ty komik.
0: To byl komik, výborný.
2: Já, je, furt, je, pora,
0: no, já ho viděl v jednom filmu, výborný byl. Ale co to bylo, Krucifix?
2: A jej, to je Ano Racumal, to byl, jak tam hrál na to piano.
0: Ano, ano, jak hrál na piano, jo, jo, jo.
2: Tak on hrál ve dvou takhle, on hrál v jednom filmu, jestli jsi viděl, Přišel na večeři.
0: Ne, to jsem neviděl.
2: Z Monty Woolley.
0: Ne.
2: A potom, aspoň tady u nás to bylo, a potom Námořník.
0: Jo, ano, ano. Jak tam hrál dvojroli nějakou.
2: Ne.
0: Jak se potkává sám sebe nějak.
1: No, Jimmy Durante, byl... jo?
0: No?
2: Jimmy Durante.
1: No, ten tam hraje potom sebe jako mladýho taky, ano, jako ano. Syna. On přece celý ten film je takový ten smutnej, co furt, jak se mu ztratil ten syn, tak je takový smutnej komik, no, a potom najednou na závěr mu ho přivedou nějak.
2: Ano, to je ukrutnej chlap. Já jsem s ním jednou nejel ve vlaku z Jorku do Clevelandu, ale neznal jsem ho, než jsem ho obdivoval. Ale ty lidi, co chodili okolo něj a co si ma valařovali porad, to je starý pán. Vidíte, ten je starý, ten musí hodně přes 70 a porad dělá program.
0: A pak si jel jednou ve výtahu se Salvátorem dáli,
2: víte? Jo, no to bylo strašný. A ovšem Boskovec stal za Salvátorem. Salvátor Dali má takový, on tomu říká antény, opravdu, že je spojený s vesmírem. On má takový fousy, dlouhý, asi tak 12 cm, takový tenoučkej knírek navoskovaný.
1: Já jsem už o tom knírku tady právě v tomhletom programu nedávno vedl řeč. Popisoval jsem ho posluchačům, který ho neznají ještě. Tak jsem
0: a zjistil si, že je nepopsatelný, jo?
1: No tak ale přesto jsem se jako snažil. Toho Jimmyho Duranta tomu tady v tomhletom programu taky dělám velkou reklamu. Já mám s ním moře desek, tak je vždycky pouštím. A
2: no to je, já jsem já dělal podle rád. Jeho desky, jsem dělal tu Cecílii.
1: Já taky.
2: A jo, a on tam má před tu vložku, že jo, kvůli té vložce pak tu desku. Prostě neprodávali, no. Ale to je krásná tam ta vložka. Ne, to byla jiná, počkejte, to se jmenovalo Umbriago. No to je ono, Cecilie, Umbriago. I say Umbriago, milk and a cow upside down. I say, what's the matter, Umbriago, milk and a cow upside down. I want the queen to cup, just come on top, ha, ha, ha. Já miluju to.
1: Ano, já taky jsem. No. Já mám teď s ním takovou desku velkou, kde zpívá s velikým, s ženským nebo smíšeným sborem samý slaďáky, slavný evergreeny a teď on to tím svým způsobem, jo?
2: Ano,
1: jo. September in the Rain třeba, jo? Ta, ta, ta, ta, ohromně to vypadá. To má takovou děsnou atmosféru, když takový ten prostě
0: drastický hlas, no, do
1: drastický
0: toho.
1: Hlas, nějaký zpřeslazený melodie.
2: A on má ohromný projev komický, on se strašně pát zlobí, on ještě co je mohne. A vždycky veme klobouk a práskne s ním vozem a dupne na ten klobouk a pojďte a takhle ruka je chycha. A já, no, takový ty, tak něco fantastický.
0: A který to byl komik, co zpíval, jak jsi říkal, v Americe evergreeny a obraceli je, zpíval jako si proti jejich smyslu, víš, zpívali úplně vážně a...
2: Jimmy Savo.
0: Aha.
2: Jimmy Savo, to je... To byl zvláštní, to byl, ten nikdy nemluvil, ten dělal pantomimu a jenom zpíval, ale vždycky si vybral takovej ten cajdák, jak jestli znáte pane Suchý, ten, tu desku, ježiš, takové, jak ono se to jmenuje, The Black Magic.
1: Jo, jo.
2: Něco. A on to zpíval takovým hlasem, jako když telefonuje.
0: On zpívá nějaký spirituál, který taky zahání vodu, že no, povodně a tak.
2: No, zpívá to River, stay away from my door. Znáte ten spiritual, ty da di da da ta da da. A on to tak krásně zbavil jakýhokoliv pohnutí. A to, ale jiná pak dělal než pantomimy. Jsem s ním byl jednou na rybách a hudinka dostal nějakou cukrovku nebo něco, uřízli mu nohu. A to už byl starý. A to mě se líbí u těch lidí taková ta vůle být živ a dělat. On se naučil chodit tak tou protezou, že to nikdo nevěděl, dělal ještě asi 10 nebo 15 let. Dál i tanečky dělal, víte, to je hroznou úctu k těmhle mužským, co mají takovou tu vůli být živ. Hlejte, tady někdo říkal, že bychom mohli spolu něco dělat.
1: No, dělat, no tak...
0: Povídat si
1: takovýhle programy, že by to nebylo možná.
2: By to šlo vůbec.
0: No jistě. No já myslím, nedělat si program hlavně žádný, neplánovat to. Prostě ne, se scházet
2: to
0: a povídat
2: nikdo
0: si. Povídat si, co tedy sliny na jazyk přinesou, ano. Nebo co, jak nápad vyplyne.
1: No já už to praktikuju tak přes půl roku.
0: No já myslím, že kdybychom si takhle vždycky sedli na tu půl hodinku, jak říkám, buď ve třech, nebo ve dvou, nebo v jednom, jak, kdo, kdy, s kým, co.
2: Jak si chci sednout v jednom na půl hodinu, no měm taky to jen.
0: No je, já jsem seděl v jednom lokále hodinu.
2: Sám?
0: Sám.
2: To šlo špatně tam teď.
0: To šlo moc špatně.
2: Takže během těch třech minut, to něco hraje, to vám dává inspiraci, ta hudba, co slyšíte?
1: Tak jsem si původně myslel, že to bude, ale potom nakonec vždycky člověk na něco přijde, na nějaký motiv a ten motiv vlastně dává inspiraci a potom vždycky deska dohraje a já se k němu vracím a povídám zase o tom.
0: Jedno téma prostě, jedno téma, takový no. Vždycky. No.
1: A to vždycky si, když si sedám k mikrofonu a prostě ohlašuju, že teď přijde ten gramotingle tangle, tak jsem vždycky hrozně zvědavý.
0: Co to bude,
1: no. A kolikrát jako začínám a říkám, no tak jsem... Prostě neskrývám se s tou zvědavostí.
0: Ano.
1: No a pak třeba mluvím o zvědavosti, nebo o skrývání, nebo prostě o něčem, co zrovna tak vyplyne z toho, co...
0: Nebo o tom, že nevíš, o čem mluvit.
1: No, to jsem měl už asi 4 takový programy.
0: Ale ne, no já myslím, že totiž upřímnost se vždycky vyplácí. Já si myslím, že když se takováhle věc dělá, tak se má mluvit opravdu otevřeně, protože divák i posluchač absolutně poznají.
2: Posluchač tedy v tomhle případě.
0: V tomhle případě posluchač. A já myslím, že i na divadle, když třeba jsem někdy konferoval něco, tak mou zásadou bylo nic tedy nenahrávat, nepředstírat a...
2: Ale nejenom na divadle, lidi vůbec nejsou tak hloupí, jak se předpokládá. Stejně taky nejsou tak chytrý, jak se předpokládá. Ale mají takový instinkt, lidi vždycky poznají nějakým takovým pátým, šestým smyslem, jestli je to upřímný nebo neupřímný, to, co se jim předkládá.
1: Já totiž zatím pořád na něco myslím a teď bych to hrozně rád sem vpálil do tohohle
0: okamžiku. Koukáš, že na něco myslíš.
1: Do toho okamžiku. Já bych si vás dovolil pozvat, totiž já jsem udělal takovou nepředloženost, že jsem jednou tady v tomhletom programu řekl, že poněvadž jako mě chodí dopisy a podle toho soudím, že to třeba někdo poslouchá taky, tak jsem říkal, že by bylo fajn, kdyby jsme se jednou sešli. A to jsem neměl dělat. No ale... Už jsem to prostě vyřkl, jsem to od té doby chodí strašně spousty dopisů lidí, kteří se chtějí sejít. A tak si říkám, že možná by bylo fajn, kdybychom se sešli taky my tři při té příležitosti, kdyby vy dva jste přišli taky na ten sraz, já nevím ještě, kde bude. My jsme, původně jsem říkal, jestli jako budou 2-3 zájemci, tak to může být u nás na zahradě, když jich bude
0: teď
1: víc.
0: Teď už pronajímáš stanoviště na
1: městě. Když jich bude víc, tak to uděláme ve Viole nebo tak, a když jich bude nejvíc, tak na Strahově, tak nevím prostě, teď to spíš tak směřuje spíš k tomu k Strahovu nějak.
0: No, že bychom my tři udělali prostná cvičení.
2: Ne, že oni by dělali prostně, a my jsme
1: se koukali. Tak.
2: No zkuste to,
1: jestli byste tohleto brali jako oficiální a přitom přesto srdečný pozvání, tak bych byl hrozně rád.
0: A kdy to chceš plnit?
1: 25. června.
0: Aha.
1: Já jsem řekl, že udělám 217 programů, to nevím, proč jsem to řekl, ale řekl jsem, že
0: to
1: udělám
0: je hezký 217
1: programů a to vyšlo na 25. června, tak prostě 25. června je poslední Gramotingle Tangle a bude to.
2: To jste řekl, protože v té chvíli vám 217 připadalo hodně daleko.
1: Ano, ano.
2: Ale teďka vidíte, že jste měl říct 417.
0: Ne, teď si myslíš, že mi říct 156.
1: Abych už to nevzal.
2: Já tohle dělám tak vždycky, že od někde mě píšou nebo telefonujou, tohle a tohle, aby jsme potřebovali. Já říkám, koukejte, já teď nevím, ale víte co, zavolujte mě tak. Oni říkají, kdy? A když to v lednu, já říkám, no, to koncem dubna. A teď si položím telefon, říkám si, chacha, jej, to mám čas a to, oni zapomenou, bingo, koncem dubna volaj, anebo píšou. A já si říkám, Herko, to ten čas teď.
1: To jsem udělal přesně totež, jsem udělal, že jsem věnoval švagrovi, moje švagrová se vdávala a já jsem jí věnoval nábytek. A řekl jsem, v prosinci si proto přijď, já si pořídím novej. A ona si v prosinci přijela s kverkou a já jsem neměl nic, tak jsem musel vyndat všechny věci na podlahu do dneška. To mám všecko na podlaze, pak jsem začal schánět někoho, kdo mě udělá novej nábytek a tak. A zatím dneska všechny knížky, papíry, všechno mám prostě uprostřed prázdný místnosti na podlaze. Ona si v prosinci odvezla ten slíbený nábytek.
0: No tak já myslím, že to pro dnešek pomalu uzavřeme. Ty
1: no,
0: chtěl něco říct, pardon.
1: Od září, že bychom tedy mohli to tady nějak začít. Já totiž pořád scháním nějakého spojence, abych to nebyl sám do příští sezony.
0: Od září klidně.
2: Ale jo, bude.
0: Dneska,
2: září, kdy bude září?
0: Je.
2: Jak je to v té anedotě, kde je moře a kde je vila?
0: Ano.
2: To znáte, jak prodává pan Roubiček panu Konovi vilu?
1: Ne.
2: Rovnou moře. Ráno si vylezou ven v županu, ujají pár kroků, jsou moři. A ten říká, prosím jich, rovnou do moře. A co přijde? Vítr, přijdou strašný vlny. A říká, haha, kde je moře a kde je vila? Tak to je něco podobného.
0: Ano, kde je září?
2: Kde je moře a kde je září?
0: Tak dobrá, tak v září naschledanou.
1: Tak v září naschledanou.

0: Noc plná hvězd.
1: Že jsme kvůli regulárnosti jmenovali předsedu poroty. Předsedou poroty se stává pan František Čech,
2: Ringo.
1: A to z toho důvodu, že má z nás nejdelší školní vzdělání.
2: 22 let na 4 třídy.
1: Z tohoto důvodu jsme mu také, jak bývá nyní Československo zvykem, udělili čestný doktorát. To je doktor Čech.
2: Tak a já myslím, že to je všechno v pořádku, ano. Že nic nebrání tomu, abychom vzali quiz.
3: No,
2: a začali toustovat. Začneme toustovat, ne, nebudem to prodlužovat. My jsme toustéři a oni jsou toustadla.
3: A na tom divný?
2: Tady držím toast.
4: Chtěl jsi říct test, ne?
2: Ty drž hubu, Čechu.

0: Když už chceš něco říkat, když už chceš diskutovat, tak říkej správné odpovědi, tady je máš určený. Tak jsme připravení, otázka, já začnu první.
1: To bude nejlepší.
0: Otázka první. Kdo je autorem těchto veršů? Buď pozdravena, země divu krásná, buď pozdravena, matičko Márus. Bez tebe nebyla by moje země šťastná, bez tebe nebyl by v ní socialismus. Za A. Drahomír Kolder. Za B. Jiří Ostaš. Za C. Karel IV.
2: My vám nechceme radit při luštění, ale Karel IV. By něco takového nikdy neřekl.
0: Správná odpověď je?
3: Správná odpověď je Jiří Ostaš.
0: Druhá otázka. Co označuje slovo odkolek? Za A. Část košile vlající z kalhot. Za B. Prodavače známek a kolků. Za C. Kapitalistického pekaře, který vyráběl výborné pečivo za cenu vykořisťování dělnictva a šidil na kmíně a soli.
3: Správná odpověď je za C.
2: Celou větou.
3: Odkolek byl kapitalistický pekař, který vyráběl výborné pečivo za cenu vykořišťování dělnictva a šidil na kmíně a soli.
0: Ale dal by si spořádnou housku. Jaká jsou křestní jména badatele I.V. Mičurina? Za A. Fjodor, za B. Kira Andrejevna, za C. Ivan Vladimírovič.
3: Ivan Vladimírovič.
2: Vážně? A víš, že já sám myslel, že Kira?
0: Které noci nabývají nad člověkem vlády nadpřirozené síly a přilétají čarodějnice? Za A. V noci na 24. prosince. Za B. Na 24. června, svátek Jana Křtitele. Za C. Na 21. srpna.
3: Června. Svátek Jana Křtitele.
2: Ano, svátek Jana Křtitele. Ale někdy dojde k omylu.
0: Co je to obchod na korze? Za A. Vynikající dílo režiséru Kadára a Glosse. Za B. Amatérský film o československo-rakouské celnici. Za C. Neuvěřitelný příběh Čety, která spatřila v Mladé Boleslavi Polobotky.
3: Vynikající dílo režiséru Kadára.
1: Však jim taky dneskají.
0: Tak, otázka poslední. Kdo pozvedl s Cyrilem kulturu slovanstva? Za A. Metoděj, za B. Walter Ulbricht, za C. Babinský.
3: Metoděj.
2: Ano, Cyrile Metoděj. Ale ty druhý dva by byly taky slušná dvojice.
4: Za hodinu bude půlnoc.
5: Stanice Hvězd.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: V 50. a 60. letech byla hvězdou žena, která měla sama sebe za archetypální hloupou blondýnu. Přitom ve skutečnosti byla bruneta a původně plachá a koktající. Mluvíme o Marilyn Monroe. Z bídné atmosféry se chtěla dostat cestou za herectvím. Nebyla tedy to naivní, zdrogované děvče, které v přiléhavých šatičkách zpívá panu prezidentovi Kennedymu hodně štěstí, pane prezidente. Nebyla zjevně ani tím, za co jí má melodramatický Elton John v písni Svíce ve větru. Ikona, kterou později obdivoval vlastně celý svět, nevzešla z lesku, ale z neklidu, nejistoty a raného pocitu, že bezpečí je jen pomíjivé štěstí. V raném dospívání ji zneužíval pěstoun a rodinný přítel. Jeho žena s ní poté měla něco jako nenávistně milující vztah. Někdy se k ní chovala hezky a jindy poslala do siročince nebo k jiným pěstounům. Tyhle zkušenosti utrpení se nikdy docela nezahojily a vidíme ji na Marilyn vlastně dodnes. Některé rány totiž zůstávají i přes slávu, vrstvy make-upu a retuše na fotografiích. Příjemné ohlédnutí za ní máme proto v novém článku. Najdete jej pod nadpisem Sex bomba jako pečlivý řemeslný výrobek.
0: Na stránkách akademie
3: stratyanalyzy.info.
0: Ztráty
2: zůstávají i přes slávu, vrstvy make-upu a retuše na fotografiích. Příjemné ohlédnutí za ní máme proto v novém článku. Najdete jej pod nadpisem Sex bomba jako pečlivý řemeslný výrobek.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.

Pí trávu rosou z moldánku. Zas hvězda naletí, zradím

0: Noc s hvězdou.
1: Ne, dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím. To byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... To ne. Promiňte, to jsem zase sáh vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To je. Samozřejmě, jako vždycky, mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu. A ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mně tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchto věcech z hůsta i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa? Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo? Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marzu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tám se úpěnlivě hvězd. A chodím dennodenně na observatoř. Pardon, na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne. Ne, pokrejváč.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. U Čirůvku dvakrát vyhořel jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřebka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízely jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jásá. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav beztíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budíš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marnéť voláníť. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Můj známý automobilista par excellence tuhle couval do garáže a když si uvědomil, že za tu chvíli 15x překročil směrnice o jednosměrném provozu, byl v rozrušení do mlíkárny. Výsledný efekt? Zadřel písty prvináčkem. Monterovi v opravně nabídl 100, kdyby jako tento, že jo, a tohle, Monter prý se hrozně nasupil. Pane, tak to ne. S takovouhle na mě nechoďte. No a proč, když to... No dovolte, teď je jenom jedna. Některé výstřelky musíme skutečně vymítit v zárodku. No není přece trvale možné, aby si řidič od popelářů jezdil služebním vozem na nedělní toulky po Sázavým. aby spousta žen nemohla pracovat na dvě směny, protože jim kdesi odmítají přijmout manžela do jeslí? Nebo aby závodní stráž v lomu přistihla mazaného kameníka, jak pronáší v ruksaku žulu, rulu, eventuálně svor? Ano. Ano, nechci stále kýdat ti bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mohu směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.
3: Převez mě, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

Nalož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

někdy si říkám, on byl přece prýma. A lhal a kradl, že mě miloval.

0: Noc s hvězdou.
1: Starý Lokša byl známý písmák a čtenář. Čerpali duševní stravu ze samých detektívek a morzakóru, ale v poslední době se dali na indiánky. Ležali v ten celé dně a noce a když usnuli únavu, tož fantazírovali ze spaní, brblali, kňučali, převalovali se na peci a krapy potom jim stály na čele. Ráno stávali jak dobití a měnili chování a i řeč. A tu jejich totém, Kača, začal čuchat, že se s Jakubem co si děje. Jedného dňa Slezaj a Spece zařečnovali, že Kača překvapením zapomněla zavřít hubu.
2: Bílá skvav, podaj rudému synovi mokasíny, aby mohl odejít do útočiště stejnajících.
1: Obuli si holenky a šli do té voňavé bůdky. Cestu zpátky obhledali morky, z kterej by se jim hodilo péří do drdolu. Psíni zavrčali na bílou skvav.
2: Podaj mě tomahavk, musím odejít ukončit život jedného z šumících velikánů v zeleném hvozdu.
1: To mysleli jako skoticu chůtrnku v sádkoch. Hodili pántok přes rameno, podvázali se lasem, teda obříslem, a promlouvali velice můdro ke svojej drahej polovičce.
2: Červánku mého života nech tě opatruje veliký manitua, a jak nebude nařezanej sečky než dondu, tož tě zhrubuje koňa.
1: Zastrčili fajku míru do kordule a vyšli z chalupy. Když docházeli k hospodě u Červeného vola, zalechtál jich zlý duch a že se mu nemohli ubránit, nechali se zatáhnout do vigvamu. Jak sousedé zhlédli Lokšu, ždůrali do sebe, lebo čuli čertovinu a hned ho zvali ke stolu.
3: Strýca uvelebili velkomožno na lavku, zapálili fajku, vybafli na všechny strany světové a zahučali.
2: Bídný Červe, nalej rudému přítelovi ohnivej vody.
1: Bídný Červ, hospodský pípa, sa zlostí nafúkl, hnedka jemu nos zahořál, jak laterně na posledním vagóně, ale zhltl hořkou slinu a donesl před Lokšu 16 slivovice. Chlapé sa ušťuřovali, přiťukli si s indiánem, řeč sa vedla, 16 přibývalo a za chvílu v Lokšovej hlavě hořál prales. Když vybřeskl po 15.
2: Bídný červený!
1: Bídný Červ pravil.
4: Všecko prožrás, nemáš ani vindry, nic se nalévat nebude.
1: Lokša vyskočili jak kočka z horkého šporhelta, zavrtili nad hlavou tomahavkem a zařvali.
2: Co? Ty mustangovole, no? Ty nechceš nalévat orlímu drápovi? Víš, kdo já jsem? Veliký syn prárie. A vykopal jsem na tebe válečnou segeru. Včil vykopu tobě a ty mobuškem tě cingnu po té lebení šišaty, že pojedeš expres do věčných lovíš. Huk, huk, domluvil jsem. Mluv dál, opuchlý Červe.
1: Opuchlý Červ nečekal, až dostane po hlavě, ale lapl Lokšu za kožuch a cpálo z hospody ven. Ale orlí dráb sa vydrápal, naježil sa jak morák a žoch, obušek vyletěl oknem aj s rámem, sklo žinčalo a létalo sousedom do piva. Lokša létali po šenku jak indián kolem obětního kůlu a řvali, že jich bylo čud až pod Javořinou. Začalo ždúrání, škubali sa s hospodskými jak psi, překotili plynovky, trúby spadli na Lokšu, hnedka i byli černý jak krtek, v luftě vysalo pár face, které si dopadly a už jsme zase u soudu. Orlí dráb stojí jak zmoklá slépka, dlábí baranicu a je smutný jak pohřeb na obecní útraty. Pán soudci se po přečtení protokolu uštůřili a ptali se. Tož, Lokšo, jak to bylo?
2: Pane Rado, my jsme se už s hospodským porovnali a už zase jí nalévají ohnivou vodu. Však mám aj pleskačku sebou, nechcete?
1: Drahý strýčku, nedá se nic dělat. Ohrožovali jste házáním, tomahavkem bezpečnost druhých. Tož týden vězení podmínečně na jeden rok. Lokša poděkovali a smutno pravili.
2: Tož dopadl jsem jak hubkaš. A k tému mě můj Červánek hodil všecky indiánky do šporhelky.

Nemravné kalendáře. Velitel policejní stanice Aleš nudil se od 9. hodiny večerní, kdy přivedli posledního opilého do separace, až do 1. hodiny v noci. Vzpomínal, jak vydrží do 6 hodin do rána, nežli ho vystřídají sedět nad akty, nad žurnálem, když právě dnes mizernou shodou událostí mají na strážnici službu strážníci, kteří neumějí hrát filky. Prozatím lehl si na postel, zapálil dýmku a hovořil o politice. Strážníci, ležící kolem na postelích, poslouchali zbožně, poněvadž nebyli definitivní. Rozhodně, ať se nikdo nemýlí, že trojspolek vydrží, trident a triest způsobí jednou obtíže. Vzdychl a hledal zápalky, když mu je podali, zapálil si a prohlásil, že v Miláně i v Turíně, ba i v Římě při každé příležitosti zapalují rakouský prapor. Jeho rozčilení stoupalo a mladý strážník Pavelka zatím usnul a počal pískat nosem. Velitel ho vzbudil a křičel, že zápletky jsou předvezmi. Kdo je rakouský občan? Do dveří vstoupil strážník Dekl, vracející se z ulice, a hlásil raport. Pan Aleš mrzutě vstal z postele a přejímal raport. Ich meldig horsam nix neues. Pikantní kalendář konfisciert. Sebral jsem 120 výtisků. Úřední výraz zmizel v tom okamžiku z tváře Deklovi a usmívaje se vítězně poznamenal. Velmi velká prasectva, pane vachkomandante, moc krásné věci, obrázky, takové svinácké až radost. Položil balík na stůl. V tom okamžiku přestal se velitel policejní strážnice nudit. Daj sem to svinstvo. Policejní strážník rozbalil balík, podal jeden exemplář konfiskovaného spisu veliteli, kolem kterého se shromáždili všichni strážníci. Hergot, řekl jeden upřímně, dívaje se na titulní obrázek, ta jsou stehna. Vidíte, pravil velitel, na to se má mládež dívat. Mládež škole nedorostlá. Hlas jeho zněl měkce. Panečku, ta druhá, tady na obrázku, vem čert, její oči je úplně nahá. A panečku, řekl policejní strážník Dekl, dál jsou teprv pěkné věci. Tohle taky není zlý. Nepovídaj, člověče, vedle ten obrázek je hezčí a živější. Předně má ta ženská plnější boky a neleží také špatně na pohovce. Darebáci, tohle se osmělí kreslit. Jen si přečtou, pane vachkomandante, tu básničku pod tím, ta také není špatná. Dobrá je, ale dvojsmyslná. Nestydatí lidé, že to napíšou a dají do tisku. Děti jdou do školy a hltají tu hromy, jak se to jmenuje. Pornografie, pane vachkomandante, doplnil strážník Pavelka. Hrozné věci, ale dobré, řekl strážník Míka. Tyhle kalhoty jsou dobře podány. Tip také není zlý. Líbím se ti v kalhotech víc nebo bez kalhot, drahoušku? Myslím, že bez kalhot, co myslíte? Obrátil se velitel strážnice k strážníkům vesele. Co si ti sviňáci nevymysleli? Dovoluji si upozornit na předposlední straně, pane vachkomandante, tu baletku v lázni. Nejen, že je úplně nahá, ale sluha podává jí prostěradlo. Dobré to je. A povídám, bez milosti konfiskovat takové věci? Myslím, že když se obejdou všechny trafiky, že se najdou ještě jiné věci. Pan komisař Peroutka bude mít zítra radost. Poslušně hlásím, pane komisaři, včera podle nařízení byly po trafikách konfiskovány kalendáře oplzlého obsahu. Přináším jeden exemplář. Zvláště dovolím si upozornit na předposlední obrázek. Baletka v lázni, pak ta ženská na pohovce. Titulní obrázek nejenže obsahuje také přestupek proti mravopočestnosti, ale myslím, že se to bude líbit panu vrchnímu komisaři. Dovolím si přinést nahoru také jeden exemplář. Račte si laskavě dát pozor na nestydatosti zatržené modrou tuškou. Je to jistě napováženou. Pěkné oplzlosti naleznete bez hledání všude, kde jsem strany založil.
Báječné svinstvo račte najít na stránce 30. A výborné jsou intimnosti z harému. Nejenže text obsahuje hrubé přestupky proti mravopočestnosti, ale je provázen také velmi pěknými obrázky. Holčičky mohamedánské leží na tygřích kůžích a hlídá je chudák eunuch. Člověče, řekl komisař Perůtka, prohlíže je obsah. Tohle musíte ukázat také našemu Radovi. On se rád na takové věci dívá. Kalendáře měli úspěch. Dva si vzal vrchní policejní komisař a tři pan Rada. Koncipisté si vzali po jednom. Ostatní rozebrali na policejním ředitelství. Policejní strážníci slídili horlivě po nemravném kalendáři. A právě tím, že četba tato nedostala se do rukou nepovolaných, byla mravnost veřejnosti zachráněna.

Když přišla do Čech zima v bílém obleku, chodil jsem se k němu často kouzat na řeku. Čím více sněhu, tím více vody na jaře. Řeka mu odnesla vázanky, pyžamo i polštáře. Východoněmečtí celníci poslali mu garderobu zpátky v krabici.

hlavě kulicha. Vydal se prouza do staveništního ticha. A jak byl do zlodějství zabraný, spatřil jsem ho, chodí vám tam venčit dobrmany. Já vám řeknu upřímně, není to estráda vidět svého přítele, jak republiku okrádá. Hodí cihlu do aktovky a hurá tradada. Přestižen příčinu, ale to nám nestačí. Chceme znát příčinu, proč vlastně pytlačí. Jenomže prouzo, vy tady stojíte jako vůl. No tak se nedivte, že jste dostal

ukazuje. Každý, kdo svou zemi miluje, jeho hnusný čin odsuzuje.

Budu nyní chodit klouzat na řeku. Až přijde do Čech zima v bílém obleku, s prouzavou se budu chodit klouzat na řeku.

0: noc s hvězdou.
1: Teď jsem měl tělocvik v šestéce. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už v žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle, ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, pardon.
2: Děkuji.
1: Tělocvik. Tvůj, čeština. Prosím.
2: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
1: Kolegyně, moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobyla, babika, bík. Tímto směrem.
2: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
1: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
2: Tak, že bych zkusila dát diktát.
1: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souvisely.
2: Tak, děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
3: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
2: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
3: Kalhous.
2: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
3: No, ale mě by to zajímalo.
2: Tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k Novému Silu.
3: A co tam šel dělat?
2: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Síkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
3: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
2: Brambory do bytku. Bosý silák Síkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
1: Počkejte, to řekl syn?
2: Ne, to říkám já.
1: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. Ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahradou. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky, jděte třeba do P. Jděte do P. V češtině pop tvrdejch a měkejch.
2: Tak pilný syn pílil na lesní pych.
1: No, ne. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky.
2: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
1: Třeba.
2: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
1: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
2: Pilný syn pílil na lesní pych.
1: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. To je cvičení na... Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly, to jeleni se byly svými paroly. a hlaně by ježeli. Kdyby měl pušku, nabil by ji? Nabil by ji? Já nevím, jak se to s tím dělá, no nabil by ji a kuli by vypálil. To je cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pioníra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
2: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
1: Jak to musím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
2: Ano, všimla.
1: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo. Kolegyně.
2: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
1: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně, tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrát svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouštím.

mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

ranní svítání. Mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v ulici.

pravda život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem,

0: těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene.
1: Noc plná hvězd.
2: Soudruzi, dotanči, dotanči. Soudružky můžou tančit dál. Prosím soudruhy, aby sundali masky. Zvolal jsem vás uprostřed maškarní zábavy, poněvadž abych vás jinak takhle nedostal pěkně dohromady. Tak, odmaskujte se. Odmaskuj se. Odmaskuj se.
3: Co to meleš, teď já už jsem půl hodiny odmaskovaný.
2: Promiň. A buďte chvilku střízlivý.
4: Hrko, člověče, ty seš dneska na nás jako dráp?
2: Já zahajuji tímto naší výroční pedivajlickou schůzi. Téma dnešní schůze je šetření. Základem šetření je všeobecná modernizace. Podívejte se. Ve světě je pořád něco novýho a u nás nic.
3: Jak to? Tady Benda má teď novou starou.
2: Ale pojď. Moment, já myslím jako nového, jako z ekonomického hlediska, rozumíš?
3: No, něco zeptej, co z ekonomického hlediska stojí. To je dražší, než kdyby si postavil soukromou podzemní dráhu v Praze.
5: Ale nech mluvit předsedu, ten je za to kecání placené.
2: Tak podívejte, konkrétně, aby se mohlo šetřit, tak co k tomu musí být?
3: Spořitelná.
2: Ale no, počkej, taky, no, to je jasný, no.
5: Prasátko.
2: No, dobře, no, taky, a co ještě?
3: Prasátko, hlavně ta frajle zatím katré.
2: No počkej, dobře, frajle taky, to taky, ale co ještě, no, co ještě?
3: To já už se dám podat.
5: Já taky.
2: No peníze, no a ty peníze na to šetření můžeme získat jedině čím? No.
5: Loupeží.
2: Člověče, modernizací. Tak, hejte, moment, byl by tady návrh zřídit v Pidivajzicích moderní letiště. Své.
5: Cože? Ježíš Maria, a co pak potřebuje od nás někdo někam letět?
2: Počkej, nejen od nás, ale vedle z města třeba. Dneska se nesmírně lítá.
3: Samozřejmě, já jsem tuhle viděl, jak vyletěl z jednoty ten... Jak se jmenoval?
5: Šubrt.
3: Šubrt, no. Ten vyletěl, pač měl manko.
2: No.
5: Moment. Koukej, předsedo. Jak se vlastně takový letiště dělá?
2: No jo, jo. No počkej. Nezvoláme jednou nějaký to pole a letiště hotový.
4: No člověče, jak na to tak koukám, tak to už máme ve obci nejmín takovej 5-6 letišť.
5: Mě ještě zajímá taková věc, kolik stojí takový nový letadlo.
2: No dost. No ale počkej, proč by tady museli u nás lítat jenom pořád nový letadla?
3: Samozřejmě, nejbezpečnější jsou staré letadla, které vůbec nelítají. Možná, že je dostaneme na doplňkovou půjčku.
2: No lidi! Dobrý. To je dobrý nápad. A víte vy vůbec, jaký by nám dalo takový letiště nové pracovní příležitosti? Každý by se tam zaměstnal.
5: Mě tak napadlo, co by tam asi dělala Safourková z Masny.
2: počkej, no co by, třeba letušku, no.
5: Člověče, už jsi viděl někdy metrákovou letušku?
2: No právě, že ne, a víš, co by to bylo pro světovou veřejnost za senzaci? Prachy by se jenom hrnuly.
3: Když mluvíte o té senzaci, tak mě napadlo, že by náš zootechnik mohl připouštět ty letadla. Hele, možná, že by měl větší úspěch než v živočišný výrobě.
2: Hej, tak počkejte, moment. Hlejte, legraci stranou, tohle tady jde opravdu o faktickou věc.
4: To je fakt. A co je fakt, to je pravda. Pojďte se, já si myslím, že celníka by tam mohl dělat tajemník Monovo. Až ten taky vleze všude.
5: A ty pitlíky proti nevolnosti by mohl dělat hostinský šouša.
2: Počkej, moment, a proč hostinský?
5: Protože ten byl z nás nejdíl v nápravným zřízení.
2: No vidíte.
5: Ten má tedy úplnou maturitu v lepení pitlíku na nevolnost.
2: No vidíš. Stačí se jen trošku.
5: Stačí se jen, no.
6: Trošku porozhlédnout,
2: no,
6: kolik je kolem krát.
2: A my zjistíme, že je mezi náma spousta odborníků přes letiště a letadla.
4: A přes pitlíky.
2: Tedy, já myslím, že my můžeme pokládat plán letiště v Pidivajzicích za dohodnutý a odhlasovaný.
3: No jo.
2: Protože peníze, to je důležitý.
3: No jo, ale jestli na tom letiště neproděláme.
2: Podívej se, risk je risk. A víc prodělat, než proděláváme každý rok se zemědělstvím, to se nám stejně nemůže nikdy podařit.
3: Prima, hele, a ty prachy uložíme na zvláštní heslo.
5: Ovšem, pozor, ovšem ve Švýcarsku.
3: Co to máme?
2: A jaký?
3: Na zvláštní heslo, prachy v luftu.
2: No.

dokumenty o Římu, v bytě plnám kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronajatém azylu, zima tlačí na pilu, vedle zbytku sušenek.

0: Zelenského junta, která systematicky vyvražďuje ukrajinské obyvatelstvo a vylidňuje celou zemi ročně o miliony obyvatel. Protože však už dlouho melou z posledního, neumí přestat a přiznat si porážku a potom stanout před soudem. Tak podobně jako jejich vzor, tedy německý originál Adolf Hitler, v posledních týdnech chtějí raději zničit celý svět, než aby vyšlo najevo, že mají ruce od krve, že se jim nepodařilo nic, kromě rozkradení rozpočtů evropských států a bezohledného rozvracení vlastního ukrajinského území. A tak dlouhodobě porušují zákony, mezinárodní dohody a Bruselem podporovaní teroristé útočí nyní i na jadernou elektrárnu v Záporoží, cíl, který je zcela mimo jakékoliv lidské chápání a který tedy už jasně dokazuje jejich rozklad zdrogovaných mozků. Mlčení médií páté kolony po celé Evropě navíc naprosto usvědčuje i je, že fašistické myšlenky a politika jsou právě to, co vlastně Bruselu, Berlínu, Londýnu, Paříži a dalším válečným štváčům vyhovuje. Poprvé v historii navíc nyní junta zaútočila přímo na reaktory této jaderné elektrárny. Dron na optickém vlákně explodoval o víkendu ve strojovně 6. bloku. Připomeňme, že jde o největší jadernou elektrárnu na území Evropy a že ji kontroluje ruská společnost Rosatom. Dmitrij Medveděv už zločince na západě varoval před tvrdou odvetou. Balancujeme tedy na ostří nože? O tom se nyní v protiproudním článku velice dohloubky zamýšlí Václav Danda.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Noc s hvězdou.
1: Ty popularitě.
2: No, prosím?
1: Vy jste, myslím, jednou zažil něco podobného, jestli si pamatuju, u obuvníka.
2: Ano, jednou, jo, to je, ano. To je, lidi vždycky, když mě osloví, tak váhají. Třeba v dopise často váhají, jak mě mají oslovit. Píšou různé takové slova, nevědí přesně, jak mě oslovit. Tak to se mi stalo, to je krásný příběh, to se mi stalo, já jsem si dal ušít boty na míru. Taky na koho jiného, když jsem jel. A jedna mě tlačila, protože já mám takovou nesouměrnou postavu i v nohou. A dal jsem si ji vytáhnout a přišel jsem si tam asi, no jsou takový 3-4 týdny, tedy jsem si tam přišel, a tam byla místnost, kde seděly dvě dámy a stovky bot na regálech tam byly. A já jsem přišel, říkal jsem, dobrý den, já tady mám vytáhnout pravou botu na jméno Horníček. A ta jedna šla podél toho dlouhého regálu a takhle si kontroloval ty boty podél lístečku a říkala si pořád polohlasem, pan Horníček, pan Horníček, pan Horníček, pan Horníček. A ta druhá přes místnost na ní křičela, snad mistr. A já říkám, ne, ne, nic takového, prosím vás. A ona říkala, snad mistr o tom bude vědět. To byl ošklivej trapas, protože ona udělala takovou nečekanou pauzu v té větě a já do toho vletěl s předstíranou skromností. A tím jsem se propích. To byl moc ošklivý moment. Tak to, na to narážel tady pan režisér Svitáček, když mě chtěl opět tedy uvést do velkých úzkých. Ale ne, já to zveřejňuji, to dobrý.
1: Promiňte, že přerušuju o té popularitě.
2: Ano.
1: Tak já mám takový pocit,
2: jo,
1: že vaší zásluhou se stávám nějak známější, snad i populárnější.
2: Jo.
1: No, že si mě lidi prohlížejí a usmívají se, vždycky mě to nutí, abych si zkontroloval oděv.
2: Ano.
1: A tuhle dokonce v tramvaji se mi stalo, že pan průvodčí, jak jo, si mě prohlížel, potom se usmál. Tak já jsem se taky usmál, potom on udělal takový přátelský gesto, tak jsem to opětoval. Tak on šel za mnou a povídá, tebe já znám, ty děláš ve vozovně ve Vršovicích.

0: Co říkáš?
1: Nad tímhle návrhem věru, byť by byl pronesen všeru, se slušná dívka otřese.
0: Ale ukaž já. Takhle. No to je to správně.

0: Noc plná hvězd.
1: Přeci jenom jak si tuzemské nebe vidět je dost obtížná věc, poněvadž my nejsme velmoc a nemůžeme si dovolit orientaci do té míry svéráznou jako jiný.
2: Ovšem, vy myslíte svéráznou jak si stran toho vyšívání svéráznost nebo jak...
1: Nemíním ani tak folklorně, víte, jak si svéráznou jako spíš svébytnou orientaci, tedy přímo čarou,
2: nezávislou. Ovšem, abychom šli dopředu, aniž bychom hleděli tu nebo tam, ano, to není možné, neboť naše síla je v průměru.
1: He?
2: V průměru je naše síla, to nemám ze sebe, to mám z novin, ze seriózních novin.
1: A bylo to snad míněno pochvalně dokonce.
2: Ovšem. Patrně pisatel sám byl podprůměrný, takže...
1: Ano, takže on by byl i na tom průměru, jak si vydělal.
2: Samo sebou, my musíme hledět i co, která zem nám skýtá, tuto, tu tam, tu te, nebo či čo, já nevím.
1: Kompromisní řešení.
2: My se podívejme na tu Evropu od severu, že ano, a vezmeme tu, kterou zem například takové Norsko, co by nám skýtalo.
1: Norsko by nám snad poskytlo jako zářný příklad ty
2: Fjordy, protože kdybychom tady měli fjordy, tak by nás Německo mohlo podezřívat, že jsou to vlastně tajná přístaviště pro sovětské ponorky, že ano.
1: Řeklo by se, že ty ponorky se sem prokousaly pod zemí přímo z Dněpru.
2: No, prostě parašutisti zapustili ponorky do Třeboně. Najednou loví rybník, něco se hází v síti, pane, a...
1: Ona je to pětikilová ponorka.
2: A jo, pětikilová, co taková ponorka jikernáč, tam má někdy i tři pudy. Teď má v sobě, prosím vás, taková mláďátka výbušná. Torpédka. Vaňha přeci pak dělá polévku z ponorek. No, například takový potáž a la sumara, anebo smažený šroub a la resl. To prostě není možné.
1: No tak to Norsko se nehodí, jak je vidět. A co takhle, když to nejde od severu, tak bychom to snad mohli zkusit od západu, ne? Třeba takový Francouz.
2: Generózní přítel, ale nebylo by fér.
1: Honem po něm zavádět, le front populaire.
2: Rostodivné sousedy totiž máme kolem sebe.
1: S rozvahou volme štedy pro sebe nebe.
2: Takový Angličan.
1: Jo, to je pán.
2: A co ten si může dovolit?
1: Je mi ne. To mi ne. Německé nebe ví.
2: A v tom by nikdo nechtěl žít.
1: Dreimal nein.
2: Moment. Snad Henlein.
1: Bratr Rus.
2: Je slován.
1: Ale zase je tu otrava, že my chcem svý nebe mít aspoň trošku doprava.

0: na tom zatím je Velká Británie. Ta určitě v nebi má své kolonie.
1: Zbývá jen vyřešit poslední complication, jak si v nebi udrží splendid isolation.
0: Buddhisti,
1: křesťani,
0: židi,
1: mohamedáni
0: dělí se
1: o nebe.
2: But the real Englishman is a perfect gentleman.

0: Angličan všude má pořádek rád, chytí v nebi britský protektorát. Poslední rok ve Francii byl veliký šum, když se uklidnil ten šum, objevil se Blum.
1: Začal dušit do stolu svou zaťatou pěstí, jenom v lidovém nebi je naše štěstí.
0: Citoyen, camarade, messieurs, dames, soyons tous frères, vive le front populaire, seul le front populaire. Mais voyons donc, c'est bien clair, vois le ciel.

0: každý člověk své nebe svým způsobem vidí. Za co jeden bojuje,
1: druhý se stydí.
0: Někdo vidí v nebi jenom práci, mír a klid.
1: Někdo zase prostředek, jak malamutit lid. Silný Jan Goliát, volám vás všechny na stráž.

0: noc s hvězdou.
1: Haló, slečno, pojďte sem. Fakra. Tam měla Andre. Podívejte se, můžu se vás na něco důležitého zeptat? Co proti mě máte?
2: Nic.
1: Tak to je fajn. Nechtěla byste se mnou kamarádi? Já se jmenuji Prokop. Ale můžete mi taky říkat Prokůpku. Nebo Prouky.
2: Prouky, jo.
1: No, já jsem doktor. Doktor práv.
2: Jo. Já se jmenuji Věra, já jsem zpěvačkou. Zpěvačkou písní.
1: Aby se mi hodilo, já taky dělám do zpěvu, jo? Nemohla byste mi dávat hodiny? Teda hodiny s kukačkou.
2: Mohla. Můj tatínek je kukačkovej hodinář.
1: To je blbý, sakra. Škoda, že není přesejpací hodina. Víte? Mně se totiž zastavili hodiny, přesejpací hodiny, a ne a nejdou.
3: Helejte, a obracíte je takhle z hůru nohama někdy?
1: To nemůžu, to by se mi nahrnula krev do hlavy.
3: Ne, já myslím, jako kde máte písek?
1: Na dvorku haldu. Ale to víte, já už si teď nehraju. Nemám tolik času.
3: Já myslím v těch hodinách, kde máte písek, nahoře nebo dole?
1: Uvnitř.
3: Uvnitř, nahoře nebo uvnitř, dole?
1: Uvnitř, dole, vole.
3: To je jasný, tím pádem, poněvadž ten písek musí být nahoře.
1: To máte marný, tam se neudrží.
3: To je právě v pořádku, poněvadž jak ten písek padá, jo? Jak, když písek padá, tak hodiny jdou.
1: No jo, ale začne padat sníh a hodiny se zastaví. To se mi právě stalo. Začal padat sníh a...
3: Uvnitř začal padat sníh?
1: Ne, uvnitř padat nemůže. Venku začal padat sníh. Uvnitř nemůže.
3: Jak to, že ne? Já mám doma třeba těžítko, upomínkovej to předmět ve tvaru koule. S tím, když se zatřepe, jako jo, tak uvnitř sněží. Skutečně.
1: Ještě nám vykládáte, že se tam chodíte koulovat.
3: Já něco vím. Já vám znám pána jednoho a ten má přesejpací hodiny a v nich má místo písečku železný piliny. Jo? Rozumíte, on, když mu to takhle dojde, tak on se s tím nemusí obracet. On na to položí magnet a ten píseček se musí vzhůru.
1: A propo, nechtěla byste mi dávat hodiny?
3: Co, kdo? Já, jestli bych vám nechtěla dávat hodiny? To bych byla pěkně blbá. Kdybych měla nějaký hodiny, tak bych si je nechala.
1: Ale tady byla taková jedna krasavice, jak to mě hučela. No pořád, prouky sem, prouky tam. Když už člověk je trochu jako na měko, tak odejdeme.
4: Stařičký autobus zastaví podle přání. Vystoupím tam, kde ves první zdí začíná. V chaloupkách voní les

samý vřes. A teď se duše kají a srdce tíhu nes. Tak tohle je můj kraj, tak to je moje mládí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů a poznala jsem svět, už je to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet. A zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouřích,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení

když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj.